Hezký večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Dnešní třetí hodina Hard & Heavy začala skupinou Dirk Schneider, tedy tím projektem kolem zpěváka Udo Dirk Schneidera, což jsou vlastně maskovaní, to berte s nadsázkou, maskovaní UDO. Skladba Losers and Winners z loňského alba Balls to the Wall Reloaded. A nebyla to náhoda, protože já jsem už před týdnem sliboval, že dnes budeme pokračovat v pozvánkách na různé převážně festivaly, které vás čekají. A Dirk Schneider budou jedním z lákadel letošního Masters of Rock ve Vizovicích v areálu Likérky Jelínek. Letošní Masters of Rock proběhne ve dnech 16. až 19. června. A Dirk Schneider tam vystoupí právě se speciálním programem, sestaveným ze skladeb z alba Balls to the Wall. Ale nebudou v tom jediní v těch specialitách, protože něco podobného připravují i nizozemští The Gathering, jejichž program bude zaměřen na album Mendelion, které vyšlo v roce 95 a vloni slavilo 30 let od svého vydání. Pojďme si z něj tedy také něco pustit. Tady jsou The Gathering a skladba Strange Machines.

dozněl i The Gathering, předtím to byl i Dirk Schneider, a měli bychom si říct i ty další velká jména, která vás čekají letos ve Vizovicích na Masters of Rock, protože samozřejmě tam budou Halloween, Marilyn Manson, Arch Enemy v nové sestavě, In Flames, Lordi, Vojvod a další. To všechno 16. až 19. srpna. A ještě jedna věc nebyla jmenovaná a opět to bude něco speciálního, co v těch Vizovicích budete moci zažít. Bratři Max a Igor Cavallerovi tam vystoupí pod hlavičkou skupiny Cavallera a zaměří se na repertoár slavné desky Chaos AD své bývalé skupiny Sepultura. Pojďme si z ní tedy něco také zahrát. Tady je Slave New World a Sepultura z roku 1993.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Pro dnešek poslední pozvánka na festival Masters of Rock je za námi. Mně došlo, že jsem ještě neřekl jednu věc hned po té úvodní písni, což byl Dirk Schneider. Neřekl jsem její název. To byla skladba Losers and Winners a hlavně jsem neřekl, že Dirk Schneider tam měli velmi zajímavého hosta, totiž Dee Snidera z Twisted Sister. Asi už jste zachytili, že on vzdal letošní turné své mateřské kapely ze zdravotních důvodů a že tam ho zastupuje Sebastian Bach, bývalý člen Skid Row. To může být zajímavé. Bohužel k nám se to letos nedostane. Škoda. Pojďme na další akci. A to bude festival, který se jmenuje Ostrava v plamenech. Také je štáleční akce letos 1. srpna v Ostravě v areálu Dolních Vítkovicích. Jednou ze skupin, která tam vystoupí, nebo asi takovým headlinerem, určitě budou Soulfly, takže zůstáváme u Maxe Cavallery. Teď se vrátíme do roku 2000 na album Primitive, tedy druhý album Soulfly, a pustíme si The Prophet jako pozvánku na letošní Ostravu v plamenech.

Dozněli Soufaj, tedy jedna z hlavních hvězd letošní Ostravy v Plamenech, která, znovu připomínám, bude 1. srpna v Ostravě v Dolních Vítkovicích. Kromě nich vystoupí třeba Bloodbound, The Night Fight Orchestra a další, a také finští Korpiklany, u nás a nejenom u nás velmi oblíbení. Tak si také je pojďme představit něčím velmi speciálním, protože to bude single z roku 2019, nevyšlo to na žádném albu a mám pocit, že to nevyšlo ani fyzicky, ale nechci kecat, že to byl jenom digitální single, který se jmenoval Beer Beer a nás, Čechy a hlavně Moravany, by mělo určitě zajímat a být pro nás potěšením, že na tom singlu se podíleli i členové skupiny Fleret a v podstatě tam mají hlavní roli. Tak tady je Beer Beer a velmi zvláštní spojení, ale osvědčené už z Masters of Rock, Korpiklány a Fleret. Tohle je ovšem pozvánka do Ostravy na samostatné Korpiklány.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Tohle byly finští Korpikány a já jenom připomínám, že i oni vystoupí na festivalu Ostrava v Plamenech, který proběhne v Dolních Vítkovicích 1. srpna. Ovšem Ostrava bude mít ty dny svátky tvrdé hudby, protože hned o den později vystoupí v Ostravar aréně slavný Judas Priest. Netřeba si nic dodávat, jenom to, že přijíždí prostě naprostá veličina, která pořád je relativně ve formě. A kdo ví, kolik takových vystoupení ještě

0: Radio Beat.
1: Po Judas Priest se opět zaměříme na jeden festival, a to opět ten obrovský mamutí, který se jmenuje Virtual Assault. Probíhá, jak jistě víte, v Jaroměři, v pevnosti Josefov. A letos se uskuteční od 5. do 8. srpna. Co tam bude k vidění a slyšení? Třeba Body Count, Primus, Periphery, Vardruna, Triptykon, Candlemass, Dayside, Amorphis, Old Man

Rothschild, Borknagar, Angeus Apatrida, Coroner, Sacred Reich, Marduk, Samael, Vader a mraky dalších je tam samozřejmě víc než stovka účinkujících, včetně Cradle of Filth, který se k nám opět po čase chystají, tedy do domoviny jejich bubeníka Martuse. Pojďme se podívat na loňské album The Screaming of the Valkyries, tedy na poslední desku Cradle of Filth, prostřednictvím skladby nazvané White Hellebore.

0: Southlorn die. At the foot of the world, she brings to life.
1: You're listening to Radio Beat.
2: Heart and Harry. Na Radio Beat.
3: Na letošním Brutal Assaultu se ale kromě třeba i Cradle of Filth objeví také dvě zajímavé americké kapely, které slaví de facto z mrtvých stání. První z nich jsou Metal Church, kteří se asi po roční pauze dali znovu v loni dohromady a v ze tří pětin obměněné sestavě dnes hraje i bývalý baskytarista Megadeth Dave Ellefson. Před měsícem tihle zrekonstruovaní Metal Church vydali nové album Dead to Rights, ze kterého vyjímám skladbu FAFO. Ta zazní jako první. No a tou druhou oživenou kapelou, která také vystoupí na Brutal Assaultu, jsou Thrasheri Violence, kteří začali znovu plnohodnotně fungovat v roce 2019 po více než 15 leté přestávce. Nové album zatím stále ještě nevytvořili, ale před 4 lety vyrukovali alespoň s povedeným EP Let the World Burns, ze kterého lovím píseň Gato Negro. Takže nejdříve Metal Church a pak Violence.

To byly poslední dvě pozvánky na letošní Brutal Assault. Znovu připomínám 5. až 8. 8. A další velký festival, na který bych rád upozornil, je samozřejmě Rock Castle v Moravském Krumlově. Letos za účasti třeba Powerwolf, Black Label Society, Aerostorm, amerických Savatage, což je velká událost, protože tahle kapela se vrací k živému vystupování po strašně dlouhé době. Dále v Moravském Krumlově vystoupí Sonata Arctica, Van Canto a další, včetně dvou kapel, které zaznějí za chviličku. Celé to bude 13. až 15. srpna. No a ty dvě kapely, které jsem nejmenoval, tak to jsou jednak američtí thrasheri Testament. Podíváme se na jejich znamenité loňské album Parabellum. Skladba, kterou z něj tahám, tak ta nese název Infanticide AI. No a další skupina, která bude na letošním Rock Castlu, to jsou brazilské divoženky Nervosa. Ti vydali nedávno nové album Slave Machine a je to velká jízda teda, přátelé. Myslím, že pokud to předvedou i naživo, a já věřím tomu, že ano, takže si budete pomyslně muset držet kloboučky. Tady je titulní věc Slave Machine, ale předtím ještě Testament.

Dnešní festivalově koncertní speciál uzavřeme pozvánkou na akci, která bude opět v Ostravě, měsíc po Ostravě v Plamenech, ve dnech 4. až 5. září, ale je to akce zaměřená na extrémnější metal. Jmenuje se jednoduše Metal se čtyřmi vykřičníky. Probíhá na Slezsko-Ostravském hradě a letos tam vystoupí mimo jiné Decapitated, Vomitory, Také, Hemorrhage, Memoriam, Sai a také samozřejmě spousta tuzemských formací. Ale v neposlední řadě zahrají i řečtí thrasheri Suicidal Angels. Tak pojďme si zahrát něco z jejich alba Division of Blood, které letos slaví 10 let svého vydání. A bude to titulní opus. Mimochodem sami Suicidal Angels ti pro změnu slaví 25 let od svého založení, takže samé výročí. Pro dnešek se loučí Petr Korál a tady jsou Suicidal Angels.

0: na beatu.
1: Tak to byla kapela, která se jmenuje Šňůr, nebo
2: Snur.
1: Šňůr.
2: Jako lano.
1: Já tomu rozumím.
2: Oni to mají i v logu, teda konec konců.
1: Polská black metalová kapela, 6. album, 6. deska, vyhráno. Jsou vyhraný, co si budeme povídat. Vědí asi, co chtějí.
2: Řekl bych, že jsou dost v kurzu, často hrají a já si myslím, že brzy se dostanou i řekněme, do většího povědomí i třeba českých posluchačů.
1: Dobře, další věc, my odbočíme z toho black metalu, protože já vidím do tvých poznámek, další věc už nebude black metalová, zase na chvíli opustíme tohleto hudební teritorium a podíváme se někam úplně jinam.
2: Tak půjdeme do Francie za kapelou Verdun. Řekl bych, že tam trošku i toho black metalu bude, hlavně se týče i zpěvu, ale hlavně se budeme teda... řekl bych, kolébat v Doom Slači, přičemž teda Verdun je kapela, která si zakládá na takových těch obyčejích a řekněme i třeba pohádkách v úzovkách, které vychází z místa, kde oni žijí. Mm-hmm. No a když jsou tam, v tom místě jsou někde jakoby uhelné vrty a doly, tak oni mají postavenou i na tomhletom image. Řekl bych, mi to trošku připomíná i Stíny plamenu a všechno to, co dělám Lord Morbivot, tak cítím z toho podobné Floydům, i když samozřejmě ta image je maličko jiná, ale řekl bych, že další docela zajímavý projekt hudební.
1: Takže patrioti až do morku Doom Sledge black metalových kostí.
2: Přesně tak.
1: Zkusíme to.

0: You Beat. Tak to byli Verdun z Francie, si říkal z Francie? Mm-hmm. Z Francie. Dobře, teď další tuplák. Dneska vlastně hodně jedeš na té vlně těch tupláků, to znamená, že to asi musí být desky, které tě zaujaly nějakým způsobem, protože jinak by si nedával dvě věci po sobě.
1: Jo.
0: A my dáváme, vlastně my jsme se o tom bavili několikrát, že my dáváme ty dvě desky nebo dvě ukázky z dvou důvodů. Buď je to tak skvělá věc, že na ní chceme upozornit, anebo tak rozmanitá, že chceme představit obě dvě tváře té desky.
2: Přesně tak.
0: Takže v tomhle případě půjde o co?
2: No, řekl bych, že právě Clad in Shadows jsou kapelou, která rozhodně potěší milovníky melodického death metalu. Je to taková texaská odpověď na Dark Tranquillity. Řekl bych, chtěl jsem říct takřka přesná, jo, to úplně ne, ale řekl bych, že ty inspirační zdroje jsou jako z té desky cítit.
0: Mm-hmm.
2: Nicméně teda na to, že se jedná opravdu o debutovou desku, tak dvojice jako hudebníků z Texasu opravdu vytvořila nahrávku, která opravdu potěší milovníka tohoto žánru.
0: Takže Texasani vytvořili něco, co potěší milovníky severského evropského melodického death metalu.
2: Jako rozhodně, jo, řekl, jako Dark Tranquillity nebo starý Arch Enemy, to tam prostě jako je, jo.
0: Ty, hele, tak na to jsem zvědavej teda docela.
2: Jako opravdu si to pustil.
0: A říkáš, mladý kluci prostě jako první deska, naprosto neznámá kapela. No. Navnadil jsi mě, když jsme tak u toho. Já jenom ti vzdávám hold, jako jo, teď opravdu si ve mně probudil něco, co tu zvědavost.
2: Je to hodně švédský a hodně atraktivní, jo.
0: Ty, hele, tak jdeme na to, jo, jdeme na to.

0: na beatu.
1: Let in Shadows, kapela z Texasu, si říkal. Hele, ale vidíš to, prostě dneska je úplně jedno, odkud seš. Ty hranice jsou prostě pryč. Ono to v těch devadesátkách bylo hrozně hezký. Jo, řekl si prostě Švédsko, cca si věděl, co bude následovat. Řekl si Amerika, cca si věděl. Jo, řekl si, já nevím, Portugalsko, prostě, já nevím, jak bych to řekl, ale bylo to tam někde, jako pod tím, jo, vyrostlo to z nějakého podhoubí. Dneska se ty hranice naprosto, co dneska, že poslední 20-30 let, se úplně smazaly. Jako.
2: No, řekl bych, že posluchači, kteří vstoupili do našeho pořadu v momentě, kdy Let in Shadows hráli, tak se museli říct, no to je nějaká švédská nebo finská kapela.
1: To je prostě jako, a tak třeba to budou třeba mít kořeny, nebo se přestěhovali, jako prostě jako hele, nevíš, no. Ale je to dobrý, je to prostě, tohle je dobrý. Dobře. Ať to nezakecáme, jdeme do finále. Samozřejmě playlist najdete na našich stránkách www.radiobeat.cz nebo na našem Facebooku. Pojď říct, co si dáme na závěr.
2: Tak nejprve Davy do americké Minnesoty.
1: Takže zůstáváme ve státech.
2: Ale ponurý doom metal, ještě nikoli funeral doom metal, ale ponurý doom metal jenom. Chalice of Suffering je kapela, která se vrátila po 7 letech s novou deskou. Teď si dáme ukázečku. Takže milovníci doom metalu, ať zbystří. No a potom se podíváme do Řecka za kapelou Eclipse Despair a to je opravdu takový hodně syrový atmosférický black metal. I ten zvuk hodně devadesátkový, takže zase takové retro, ale možná i nechtěné.
1: Dobře, ale díky moc, že jsi dorazil s playlistem, samozřejmě. S tebou se budu těšit za 14 dnů, měj se hezky.
2: Mějte se fajn, ahoj.
1: No a my se uslyšíme opět příští týden, takže loučí se s vámi i Davy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně starý.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99%, já i texty. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou, nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak se to měl a kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tam byl dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si řekl, tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovný kluk, nebo bejval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tuhle studesku, kdy já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s tomu pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba si, jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnu, Mraky Kaba, hrozně šikovnej kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Nejenom černá.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Dagmar Pecková. Operní pěvkyně, mezzosopranistka, herečka, spisovatelka a rebelka.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

Radio Beat. Classic Rock.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, 5 minut před 6 hodinou, zatím ještě s příjemnými teplotami kolem 15 stupňů. Odpoledne má být místy až 32. Teď v dopravě zatápí se trošku výjezdem na Německo. Kamiony před Rozvadovem zpomalují na plzeňské dálnici na 142. kilometru a na D8 na Drážďany už na 74., tedy kousíček za Ústím. Pak na 75. je v levém pruhu dodávka s poruchou a na 81. nějaká drobnější nehoda a regulují provoz občasným zavíráním tunelu Panenská a Libouchec. A na 34. kousíček za Třeboní na Budějce u odbočky na Dvorce se jezdí Kyvadlově, vyvrátil se tam tyrák. Před námi úterý 26. května. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes má být nadále slunečno a teplo. Nejvyšší teploty 27 až 32, na horách kolem 23 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalový Liberec posílil obránce Lukáš Hulka z Bohemiance 1905. Zkušený stoper má Slovanu pomoct hlavně při bránění standardních situací. Fotbalisty Dukly Praha povede i po sestupu do druhé ligy dál trenér Pavel Šustr. Klub nicméně označil uplynulou sezonu za jednoznačný neúspěch. Evropská komise varovala českou vládu před proplácením evropských dotací firmám spjatým s premiérem Babišem. Dokud nebude jeho střet zájmů důvěryhodně vyřešen, Brusel peníze nepošle, i když české úřady dotace dál vyplácí. Stát tak riskuje, že podporu v řádu miliard korun zaplatí ze státního rozpočtu. Bývalý ředitel krajské správy a údržby silnic na Ústecku Libor Tačner byl odsouzen za manipulaci veřejných zakázek. Více státní zástupce Jan Svoboda.
6: Jsme uzavřeli dohodu o vině a trestu. On se k celé té trestné činnosti v plném rozsahu doznal, podrobně o ní vypovídal. Jedná se o trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. V zásadě bylo dohodnuto, že mu bude uložen peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun. Nicméně v tomto případě bylo zohledněno řada skutečností, kromě toho plného doznání, dosavadní bezúhonnosti a dalších, tak bylo zohledněno i jeho celkový podíl na té trestné činnosti, skutečnost v podstatě, kdo z té trestné činnosti profitoval. Tím, kdo z té trestné činnosti profitoval, nebyl tento pan odsouzený.
4: A nakonec legendární letoun Solar Impulse 2 havaroval v Mexickém zálivu při autonomním letu bez pilota. Stroj vydržel ve vzduchu přes 8 dní, pak mu došla energie a přistál na hladině. Následně se ale potopil. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 26. května 2026.

Na přijedou tihleti Judas do Ostravy, dneska je 26. května a v Plzni dneska hraje Ondra Fencel se svojí kapelou Hromosvod a taky s členem beatové síně Slávy houslistou Honzou Hrubým. Takže nebude dneska jenom vedro, může být i kultura a tedy večer návštěva koncertu v plzeňské Měšťanské besedě. Ve čtvrtek v Praze v Kongresáku bude zpívat Beth Hart a vy můžete vyhrát vstupenky na tenhle ten koncert, stačí si zítra pohlídat Beth Hart ve vysílání Beatu a dovolat se pak o ty lístky během její písničky na linku 210 32 33 34. To až zítra. Co chystáme dneska na vlnách Beatu? Tak to si povíme až po procházce po jahodových polích. Koukám, že Paul už zasedl k Melotronu.

Po procházce po jahodových polích, což byl mimochodem název sirotčince v Liverpoolu, teď exkurze úterním vysíláním Beatu. Je 26. května. Pláču smích, to je humoristický román znojemského autora Ivana Burdy, který dneska můžete vyhrát v rokové detektivce, mimochodem i s věnováním autora. S vejvodákovými indiciemi se budete muset poprat po 9. hodině. Po 19. dorazí do studia Beatu první host v hledáčku Jirky Rogla bude Radek Kroc, kytarista tria Extra Band. Tahle ta parta se vrátila z turné po Brazílii a 17. července si je můžete užít v Lokti nad Ohří spolu s Tublatankou a Motorbandem. S operní pěvkyní, rebelkou, ale i spisovatelkou a herečkou Dagmarou Peckovou si bude od 20. do 23. v rokové zpovědnici povídat Dan Kohout. A na závěr dne nás čeká 11. solové album zpěváka Led Zeppelin Roberta Planta Carry Fire. Já jsem zjišťovala, o čem vlastně celá ta deska je. Je tam dost anglického folku i apačských rytmů a nádech blues. A Robert Plant se prezentuje co by putující trubadur a reflektuje zážitky a emoce z míst, které navštívil. A přemítá o tom, kam on a celý svět by mohl směřovat. Jsou to takové hořkosladké písně o vzpomínkách na lásku, o plynoucím čase a jsou stavěny do kontrastu s varovnými příběhy o lidech a národech, které se poučili ze svých lekcí historie. Mimochodem na tomhletom albu si taky jednu písničku s Robertem Plantem zaspívala Chrissy Hynde z kapely Pretenders. No, bude to nářez jako na kovárně.

večer vyrazíte na tu vaši kovárnu do oblíbeného podniku doplnit tekutiny po parném dni. Dneska má být až 32 stupňů. Tak na začátku 26. května si dáme na beatu jednu vzpomínku. Koukala jsem na webovky Davida Gilmora a tam je oznámení, že v pátek ve věku 83 let zemřel saxofonista, který byl proslaven i dlouholetou spoluprácí s kapelou Pink Floyd, Dick Parry.

Je 26. května, víťáci, svátek má dneska Filip, taky je světový den Drákuly. Nejslavnější upíří román vyšel před rovnými 129 lety. A dneska po celém světě slaví zrzci na počest krásy a jedinečné genetiky přirozených rudých vlasů. Pouze asi 1 až 2% světové populace má přirozeně zrzavé vlasy a největší podíl na tom mají ve Skotsku a v Irsku. Jedním z nejznámějších zrzků v historii metalu je zakladatel a kytarista Megadeth Dave Mustaine. Bubeník Cream se nejmenoval Ginger Baker, ale Peter Edward Baker a právě jeho rusé vlasy byly za tou přezdívkou Ginger, tedy zázvor. O zpěvákovi Guns N' Roses, stejně mimochodem jako o německém tenisovi Borisi Beckerovi, se psávalo, že jeho kštice je blonďatá jahodová. No, tak přestože se to ak

0: práci na čtyřech kolech.
1: Po perfektním zločinu se pojďme podívat na nedostatky v dopravě minutu před 6:30. Tak na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova už je kolonka před Rohlenkou od 212. kilometru. S osobním autem tam ztratíte asi 20 minut. Pozor na D1 z Brna na Prahu za Velkým Beranovem na 115. kilometru. Na začátku omezení auto narazilo do značení. A jestliže jedete na Prahu od Strakonic po D4, tak ještě před Příbramí na 56,5 kilometru se v pravém pruhu řeší srážka nákladního a osobního auta. Tak vám přeji dobrou jízdu, případně dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nadále slunečno a teplo. Nejvyšší teploty 27 až 32, na horách kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalista Tomáš Souček by mohl zůstat ve West Hamu i po sestupu z Premier League. Pád do druhé ligy označil za jeden z nejhorších momentů kariéry. Premiér Babiš po kritice upraví plán přesunu lidskoprávní agendy z úřadu vlády. Nově chce sám dohlížet na ochranu menšin nebo řešení závislostí. Celkem 5 možných variant tras prověřila Správa železnic v případě plánované trati, která má propojit Prahu a Brandýs nad Labem.
2: Navržené trasy by zkrátily dojezdovou dobu do centra metropole z dnešních zhruba 50 minut na 17 až 26 minut. Nová trať má být dvoukolejná s rychlostí až 160 km za hodinu. Vlaky by mezi městy měly jezdit v intervalu 15 minut. Honza Navrátil, Praha.
1: Vědci z Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze dokážou přesněji určit typ leukémie. Místo původních 8 dnes rozlišují více než 40 podtypů, což umožňuje lépe zacílit léčbu. A nakonec sociální síť X výrazně omezila aktivitu neplatících uživatelů. Nově mohou zveřejnit maximálně 50 příspěvků a 200 odpovědí denně, místo dřívějších 2400 postů. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Taky vzpomínka na Petra Zkoumala a v té písničce jsme slyšeli i housle Honzy Hrubého, který dneska večer, jak už jsem říkala, hraje s Ondrou Fenslem v Plzni v Měšťanské besedě. Stačilo, aby Vláďa Myšík zaspíval Jsem z toho jak vejce celej na měko a hned jsem dostala hlad. Škoda jen, že má lednice a sporák jsou tak daleko. Ale po ruce mám desku. Přestože mám alergii na pšenici, takže asi bych se jí měla vyhýbat. Ta deska se totiž jmenuje Canned Wheat, tedy konzervovaná pšenice. No a protože už mě tak jako trošku znáte, tak víte, že jde o titul, který nám poskytne práci dnešního oslavence. Je 26. května, svátek má dneska Filip a narozeniny Gary Peterson. Na to se chci zaměřit, na bubeníka Guess Who. Zázračné dítě, který veden otcem, taky bubeníkem, začal hrát už ve 2 letech. A první vystoupení před opravdovým publikem, nemyslím v obyváku pro babičky, už měl ve 4 letech. A v 5 dělal v chicagském divadle předskokana slavným umělcům. Taková jako specialita na úvod, malé děcko parádně bubnující. Tak v té nahrávce, co mám nachystánu, mu už bylo 23, tak 23 a jinak dneska má Gary Peterson 81. narozeniny.

Rádio Beat jsme si hráli kapelu Guess Who, skladbu No Time. Ano, my tady hodiny máme a na nich právě teď 6.48. Na teploměru tak někde je 13 stupňů, ale někde už 19 a někde odpoledne má být až 32 stupňů. Zítra a pozítří ty teploty půjdou trošku dolů, dokonce zítra by někde mohlo i lehce sprchnout. Nejchladnějším dnem tohoto týdne by měl být čtvrtek, kdyby se odpolední teploty měly pohybovat okolo 22 stupňů. No a o víkendu to zase vypadá až k 27.

Před sedmou v úterý po ránu na beatu zpíval Ozzy Osbourne a Jakub Dobeš dneska nahrával na gól. Ano, myslím rodáka z Ostravy, co v NHL chytá za Montreal. Tak kromě té asistence ještě předvedl 35 úspěšných zákroků. Mimochodem jeho dánský protivník v bráně Karolíny jich vykryl 13. Ale tato čísla nejsou podstatná. Důležitý je výsledek. A třetí finále východní konference NHL vyhráli 3-2 v nastavení Hurikáni, tedy Karolína, a vede sérii hranou na 4 výhry 2-1 na zápasy.

0: Slováci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7 hodin, na D1 od Vyškova je kolona od Rousínova od 216. kilometru po Rohlenku osobním autem i ztráta 30 minut. Pokud jedete po D1 z Brna na Prahu, tak opatrně, brzdí se za Velkým Beranovem na 115. kilometru na začátku omezení, kde se řeší nehoda v levém pruhu. A jsou ucpané dálnice na Německo, na plzeňské D5 je kolona především kamionů v pravém pruhu od 139. kilometru. No a počítejte, že se taky zaseknete na ústecké dálnici kousíček za Ústím. Tady regulaci výjezdu na Německo provádějí tak, že občas zavřou a otevřou tunely Panenská a Libouchec. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Vamos, tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito CZ. Radio B. Počasí.
3: Dnes má být jasno nebo skoro jasno s teplotami 27 až 32 na horách kolem 23 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Basketbalisté Pardubic jsou krok od finále NBL. V semifinalové sérii vedou nad Brnem 3-2 na zápasy po domácím vítězství 90-75. Českou televizi a Český rozhlas by mohlo po zrušení poplatků financovat ze svého rozpočtu Ministerstvo kultury. Za nejpravděpodobnější variantu to večer označil ministr pro sport Šťastný. Policie hodnotí akce kolem pouti smíření a protestu proti sněmu sudeckých Němců v Brně jako klidné. Od pátku řešila jen několik drobných incidentů a 7 lidí zadržela, většinou kvůli přestupkům.
5: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Čeští hokejisté prohráli s Norskem, porážku viděl i Petr Plintovič.
6: Češi prohráli s Norskem poprvé od roku 2010. Severskému soupeři podlehli ve Friburgu 1-4. Norsko si tak zajistilo postup do čtvrtfinále. U české reprezentace je jasné, že nevyhraje skupinu. Tu zakončí dnes večerním soubojem proti Kanadě.
3: Hokejisté Itálie nestačili na Slovinsko 1-5 a ve skupině B skončí poslední. Němci porazili Velkou Británii 6-3 a udrželi si tak teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. USA zdolali Maďarsko 7-3 a také zůstávají ve hře o čtvrtfinále.
7: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
8: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Šťáci, slyšte dobré zprávy z Pankového království. Vysací zámek jsou na soustředění a zadělávají těsto na novou desku. Mimochodem od té poslední už je to taky 6 let. A protože tvoří na Šumavě, tak očekávejme muziku šumnou, že pane Pixies?
1: První song bude znít asi takto.

Je, tak to byla velká paráda. Můj nejoblíbenější song od Juriášů na křídlech svatojánské mušky za asistence pěvce Johna Lotna jsme doletěli za láskou, což je na konci duhy. Na konci pracovního týdne přijede Standa Rubáš do Brna. A pokud počasí dovolí a někdo z kolegů mu do auta vezme mobilní studio, tak přijede na své mašině. Protože v pátek od 12 do 14 mají býťáci v Tuřanech sraz v motorkářském obchodě Bikers Crown. Podrobnosti jsou i na našem webu na stránce radiobeat.cz. Takže v pátek přijeďte nebo přijďte do Brna takový, jací jste. Klidně i bez motorky.

0: Už ze zpráv na Beatu v 7 víme, že Pardubáci mají nakročeno do finále naší nejvyšší mužské basketbalové soutěže. Poté, co včera vyhráli doma nad Brnem, tak jsou krok k boji proti Nymburku. V NBA si dneska New York Knicks zajistili poprvé od roku 1999 finále soutěže. Nad Clevelandem vyhráli i čtvrtý zápas o východní konferenci.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Extrémní cyklista Dan Polman vyhrál závod 400 Ultra a znovu posunul rekord této trati. 400-kilometrovou trasu s převýšením přes 9000 metrů zvládl o 25 minut rychleji, než byl dosud nejlepší čas v historii všech šesti ročníků. Jelo se přes Krkonoše, Jizerky, České Švýcarsko, ale třeba i Kokořínsko. A Dan to zvládl za 20 hodin a 11 minut, tedy průměrně přes 20 kilometrů v hodině. Rádio Beat o tom řekl.
3: Letos panovali na trati jednoznačně nejlepší podmínky, tak zhruba v půlce závodu jsem si řekl, že bych toho asi mohl využít a zkusil jsem jet nějaký solidní tempo a jel jsem si takovou svoji časovku s cílem třeba i vylepšit nejlepší čas. To se nakonec podařilo. Bylo sucho, nebylo bláto, ani moc nefoukalo, takže opravdu podmínky tomu hodně pomohly a technika fungovala skvěle. Já ve finále taky, takže se to všechno sešlo dohromady a jsem za to rád.
2: Na poloviční distanci 200 kilometrů obhájil vítězství biker Marek Sádovský. Kordista Jakub Jurka skončil třetí na světáku v Bernu. V semifinále nestačil na bronzového olympijského medailistu z Paříže Egypťana Saida. Český sportovní lezec Lukáš Mokroluský skončil 16. v semifinále světového poháru v boulderingu v Bernu. Závod vyhrál Japonec Anraku. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před 7:30 se situace na výjezdu z republiky na Německo nelepší. Na plzeňské dálnici před Rozvadovem kamiony brzdí už na 141. kilometru, ale i v osobáku tam ztratíte až hodinu. Na Ústecké začíná přerušovaný štrůdl na Drážďany od 72. kilometru. 45-minutové zdržení je bohužel taky už před Rohlenkou, tedy na D1 z Vyškova na Brno, kde se brzdí na 218. kilometru. Pak jsou samozřejmě trable s nájezdem na dálnici od Slavkova na 50. Na Velkém pražském okruhu je kromě ranní špičky i nehoda. Směrem od letiště k brněnské dálnici se v odbočení na plzeňskou dálnici srazila dvě auta. Brzdí se u Zličína na 24. kilometru D0. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno s teplotami 27 až 32 na horách kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Wolfsburgu poprvé v historii sestoupili z Bundesligy, prohráli s Paderbornem 1-2 po prodloužení, který se do nejvyšší německé soutěže vrací po 6 letech. Čestnými občany Prahy se stanou zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Krupnik. Schválili to pražští radní. Škoda Auto se do celonárodní iniciativy Ukliďme Česko zapojuje už přes 10 let a vyzývá zaměstnance a jejich blízké k dobrovolné pomoci při sběru odpadu v přírodě.
2: Letos se vydali do lokalit na Mladoboleslavsku a hor poblíž závodu v Fasinách a ve Vrchlabí. S místními ochranáři shromáždili až 7 tun odpadu. Luboš Dvořák, severovýchodní Čechy.
1: Iránští fotbalisté budou během mistrovství světa místo USA pobývat v Mexiku. Základnu přesunou z Arizony do pohraničí sousední země. A nakonec Ryanair je poprvé od roku 1997 bez dluhu. Letecká společnost splatila poslední dluhopis za zhruba 29 miliard korun a opírá se o nezatíženou flotilu 620 letadel. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Classic rock.

Za 3 minuty bude 7:45 a teď za muzikou k protinožcům. Potěšení z Austrálie nemusí přijít jenom od AC/DC, seč pan Angus na mě dohlíží hned z několika koutů studia Beatu. Ale k dnešnímu svátku, co tam mají, se hodí jiná parta. V Austrálii je totiž 26. květen Národním dnem lítosti. Uctívá památku takzvané ukradené generace, 10 000 původních obyvatel, kteří byli násilně odebíráni ze svých rodin a komunit. Cílem dnešních akcí je zvýšit povědomí o této kapitole australských dějin, podpořit proces usmíření a já tedy jsem se rozhodla pustit od kapely Midnight Oil Truganini, což byla tasmánka, která se stala symbolem boje původních obyvatel proti britské kolonizaci.

I ve svých 73 letech zůstává téměř dvoumetrový zpěvák Midnight Oil, taky politik a aktivista Peter Garrett vlivnou postavou australského veřejného života, propojující své hudební dědictví s neutuchajícím bojem za klima a práva původních obyvatel. A minulý měsíc byl jmenován předsedou správní rady Národní ekologické organizace zaměřené na obnovu krajiny a udržitelné hospodaření v Austrálii. Tak, vy si držte klobouky, dneska ten čas zase letí, už máme 7.48, ano, opravdu už za hodinu a 12 minut nás čeká roková detektivka a dneska můžete vyhrát knížku Pláču smích, což je humoristický román z nojemského autora Ivana Burdy, který vítězi dnešní detektivky tu knížku dokonce podepsal a napsal do ní věnování.

0: Taky vaše ucho chytilo slinu? Dobře, tak během další čtvrt hodiny si na beatu pustíme i Jiřího Schellingera. Ale Růženku tu necháme spát.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Za 4 minuty bude 8 hodin a 3 čtvrtě hodinu teď ztratíte i v osobním autě na D1 z Vyškova na Brno, kde je kolona od 223. kilometru. První po 218., kde je drobnější nehoda, a pak je zásek od Rousínova po Rohlenku. Kamiony, tak ty mají plný pravý pruh až po D2. A na bratislavské dálnici je před Brnem nová nehoda. Na 4. kilometru se srazila 3 auta. Už od rána hlásíme kontroly na německé straně a kvůli tomu dlouhé kolony. Za prvé na plzeňské D5 od 141. kilometru. I levý pruh se plní, takže z osobáku tady ztratíte skoro až hodinu. A na ústecké dálnici začíná přerušovaná kolona směrem na Drážďany na 72. kilometru. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Řasy mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 27 až 32. Zítra na severu ochlazení, ale srážek málo. Má být jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy 32, na severu kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový brankář Jakub Dobeš dnes zazářil v playoff NHL. Montreal ale prohrál s Carolinou 2-3 po prodloužení. Chytil 35 střel a připsal si i asistenci. Carolina vede ve finále konference 2-1 na zápasy. Ministr školství Plaga zastavil sporné testování žáků 5. a 9. tříd. Kritiku vyvolala například závěrečná část testu s otázkami na osobní život dětí. Plaga o tom řekl.
2: To, co se zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem. Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, ale zároveň technické potíže, které jsme během testování zaznamenali, mě vedou k rozhodnutí zastavit testování v 5. a 9. třídách.
1: Italské Benátky asi zachovají poplatek za vstup turistů do města. Po tamních volbách se zdá, že bude ve výši 120 až 240 korun. A nakonec v Praze se rozhořel boj o zákazníky sdílených elektrokol a Lime zlevňuje jízdy. Třeba s předplatným Lime Prime za 49 korun měsíčně stojí jedna jízda do 20 minut, 30 korun do 5 minut 15. Recola mají například 60 minut za 135 korun. To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Maideny.
0: Classic Rock.

Po Edim přijde na beatu slibovaný Jiří Schillinger 26. května 1897. Vyšel totiž nejslavnější upírský román všech dob. A tak je dneska světový den Drákuly. Tak snad jste si do práce přibalili i česnek a dubový kůl.

0: Robert Plant zpíval, že zbalil své naděje do krabičky od sirek. Jeho 11. solovou desku Carry Fire si na beatu pustíme celou dneska před půlnocí. Teď jsou 3 minuty po 8:45 a je tu i sportovec Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Triatlonisté David Korous a Dana Přikrylová vyhrali závod Českého poháru na konopišti. Sprint zahrnoval 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5,5 kilometrů běhu. Keňský běžec Kipchoge zahájil sérii 7 maratonů na 7 kontinentech, včetně Antarktidy. Dvojnásobný olympijský vítěz doběhl v kapském městě 16. v čase 2 hodiny 13. Druhý golfový turnaj z charitativní série 7 Cup Golf Tour, který tento rok pomáhá postižené Zuzance, proběhne už v sobotu na Terezínské kotlině. Více informací najdete na www.7cup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 9:45 se snad dají do pohybu kolony na dálnicích na Německo. Hlásíte, že za Weidhausenem už byly kontroly ukončeny, teď je zpomalení před rozvadovem na D5 od 143. kilometru. Na ústecké dálnici obdobná situace s přerušovanou kolonou od 75. kilometru. Dneska je o něco tučnější provoz na D1 z Vyškova na Brno. Kamiony jsou téměř jednou štrůdlu už od 225. kilometru. Pokřížení a omezení s bratislavskou dálnicí v osobáku tady taky naberete až 3/4 hodiny navíc. No a pokud jedete z Brna na Prahu, tak počítejte s kolonou od nějakého 86. kilometru. Od 84. je uzavřený levý pruh, probíhá tam údržba. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 33.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být nadále slunečno a teplo. Nejvyšší teploty 27 až 32 na horách kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Tomáš Souček by mohl zůstat ve West Hamu i po sestupu z Premier League. Pád do druhé ligy označil za jeden z nejhorších momentů kariéry. Premiér Babiš po kritice upraví plán přesunu lidskoprávní agendy z úřadu vlády. Nově chce sám dohlížet na ochranu menšin nebo řešení závislostí. Celkem 5 možných variant tras prověřila Správa železnic v případě plánované trati, která má propojit Prahu a Brandýs nad Labem.
2: Navržené trasy by zkrátily dojezdovou dobu do centra metropole z dnešních zhruba 50 minut na 17 až 26 minut. Nová trať má být dvoukolejná s rychlostí až 160 km za hodinu. Vlaky by mezi městy měly jezdit v intervalu 15 minut. Honza Navrátil, Praha.
1: Vědci z Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze dokážou přesněji určit typ leukemie. Místo původních 8 dnes rozlišují více než 40 podtypů, což umožňuje lépe zacílit léčbu. A nakonec sociální síť X výrazně omezila aktivitu neplatících uživatelů. Nově mohou zveřejnit maximálně 50 příspěvků a 200 odpovědí denně, místo dřívějších 2400 postů. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Teď se na chviličku budeme věnovat tenisu na rádiu Beat. Karolína Muchová potvrdila proti Zacharovové roli favoritky a je pátou českou tenistkou, s dovolením počítám i chlapy, naše chlapy, která si zahraje druhé kolo Antukového Grand Slamu v Paříži. Bohužel papírové předpoklady nepotvrdil 12. nasazený Jiří Lehečka, kterého po třech setech vyřadil o 10 let starší a hlavně včera velice efektivně hrající Španěl Carreño Busta. Včera taky proběhly dvě velké rozlučky. Naposledy hrál na Roland Garros šampion z roku 2015 Švýcar Wawrinka, kterému zdravice potom namluvili Krajan Federer, nebo Rafa, nebo Novak, a nebo domácí Monfils. A i on o pár hodin později děkoval fanouškům za podporu během kariéry. Padl v prvním kole, když nestačil na dalšího Francouze, Gastona, a ten mu při rozlučce na závěr pětisetové bitvy nadělil Kanára. Tak ke konci už byl ten rozdíl 14 let trošičku znát. Třetí den Antukového Grand Slamu by měl uzavřít první kolo. Takže pokusí se uspět i Kopřiva proti domácímu levákovi Montetovi. Francouzsku bude mít za soupeřku i kvalifikantka Linda Fruvirtová. Sledovat budeme i Kateřinu Siňákovou, Nikolu Bartůňkovou a nebo Lindu Noskovou, kterou čeká nevyzpytatelná řekyně Sakkariová. Já vím, že Linda Nosková má ráda italskou kapelu Måneskin, tak si je dáme a jí to tam do té Paříže posílám.

Loutkové divadlo nám na Beatu sehráli italští Måneskin, kapela, která už teda bohužel nefunguje, ale jinak oblíbená parta tenistky Lindy Noskové. V hledáčku Jirky Rogla dneska večer na Beatu bude Radek Kroc, kytarista tria Extra Band. Party, co se nedávno vrátila z turné po Brazílii, a udělejte si poznámku, 17. července si je můžete užít v Lokni na Tohoří společně taky s Tublatankou a Motorbandem. Ve 20.00 začne roková zpovědnice a Dan Kohout si bude povídat s operní pěvkyní, herečkou, spisovatelkou, velmi sympatickou rebelkou Dagmar Peckovou. Zpovědnice od 20. do 23. a na závěr dne, jak už jsem říkala, solovka Roberta Plenta z roku 2017.

Mark Knopfler, co by fanoušek, který nevěří, že Elvis je mrtev, a tak se snaží králi rock'n'rollu dotelefonovat, ale nedaří se mu to. Pokud vám se zítra podaří probojovat na linku Rádia Beat, tedy na klasické telefonní číslo 210 32 33 34, tak pokud se vám podaří sem dovolat, když budeme hrát Bad Heart, tak od nás dostanete dvě vstupenky na čtvrteční pražský koncert této americké blues rockové zpěvačky.

Nebýt tebe, Ota Petřina na beatu, nebýt včera těch 4 gólů, tak bychom byli asi hokejově spokojnější. Dneska naši hrají na mistrovství světa poslední zápas ve skupině, bude to proti Kanadě. A tak to bylo i na šampionátu před 2 lety. Poslední skupinový duel, naši s javorovými listy sice prohráli 3-4 v prodloužení, ale pak Kanada v playoff v semifinále podlehla Švýcarům a následně v boji o bronz nestačila na Švédy. Zatímco naši dokráčeli k titulu a zlaté medaile jim byly na krk zavěšeny v pražské O2 aréně po výhře 2-0 nad Švýcarskem 26. května 2024. Dneska je tedy výročí korunovace posledních českých hokejových mistrů světa, tak uvidíme, jak s tím večer Rulíkova parta naruší.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dvě minuty před 9:00 je pořád tučná kolona na D1 na Brno od Ostravy. Zpomaluje se poprvé už kousíček za Vyškovem na 229. kilometru. Jestli tam teprve jedete od Kroměříže, tak bacha za Kojetínem na 249. kilometru. V připojovacím pruhu od odpočívky na D1 se srazila dodávka s nákladním autem. A nehodu máme i na D11. Jedete-li na Prahu, tak se zaseknete u sjezdu na Lysou a Český Brod na 18. kilometru, ale nesjíždějte tam. Na 16. je bouračka, ale řeší to tam pěkně u kraje, srazila se tam 3 auta. To zdržení je tam na 5 až 10 minut. Já si myslím, že po staré Poděbradské to opravdu výhra nebude. Tak, výhru dostane někdo od Vejvodáka, za chviličku startuje roková detektivka. Já vám přeju pěkné úterý někde v chládku. Nemyslím v base.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 27 až 32. Zítra na severu ochlazení, ale srážek málo. Má být jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy 32, na severu kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový Liberec posílil obránce Lukáš Hůlka z Bohemians 1905. Zkušený stoper má Slovanu pomoct hlavně při bránění standardních situací. Fotbalisty Dukly Praha povede i po sestupu do druhé ligy dál trenér Pavel Šustr. Klub nicméně označil uplynulou sezonu za jednoznačný neúspěch. Premiér Babiš zkritizoval Tomia Okamuru za snahu vyjednávat změny kolem ukrajinských uprchlíků. Podle něj Okamura zapomíná, že není členem vlády a jednání s Evropskou komisí patří ministerstvu vnitra. Bývalý ředitel krajské správy a údržby silnic na Ústecku Libor Tačner byl odsouzen za manipulaci veřejných zakázek. Více státní zástupce Jan Svoboda.
2: Jsme uzavřeli dohodu o vině a trestu. On se k celé té trestné činnosti v plném rozsahu doznal, podrobně o ní vypovídal. Jedná se o trestný čin nezjednání výhody při zadání veřejné zakázky. V zásadě byla dohodnuto, že mu bude uložen peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun. Nicméně v tomto případě bylo zohledněno řada skutečností, kromě toho plného doznání, dosavadní bezúhonnosti a dalších, tak bylo zohledněno i jeho celkový podíl na té trestné činnosti. Skutečnost v podstatě, kdo z té trestné činnosti profitoval. Tím, kdo z té trestné činnosti profitoval, nebyl tento pan odsouzený.
1: A nakonec Google zásadně mění vyhledávání pomocí umělé inteligence. Firma nasazuje nové modely Gemini a inteligentní vyhledávací box, který lépe chápe složité dotazy a umožní pracovat s AI agenty. Ti se víc propojí s našimi daty. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka nabíto startuje.

0: Detektivka na Rádiu B.
1: Startuje teprve druhá detektivka v tomto týdnu a zároveň už hnedka předposlední, jak strašně rychle to utíká. Já jsem Vejvodák, hezký den vám přeju. Knížka, kterou tady popisovala Kachna, já jsem o ní trošku hovořil včera, která se jmenuje Pláču smích, tak ta je určena pro dnešního vítěze. Je to knížka od Ivana Váni Burdy, je to knížka s věnováním přímo od autora a je to kniha, kdy hlavní hrdina je střeštěný stařík, který miluje víno, život, poslouchá Mišíka a rockovou muziku má prostě v krvi. Příhody tohoto rozpustilého staříka s červeným vínem na obale, mimochodem pan Dan Růžička je autorem té kresby na obale a je to kresba přinejmenším, no, když řeknu zvláštní, tak si každý bude myslet, že když někdo řekne o něčem, že je zvláštní, tak se mu to nelíbí. Tohle je případ toho, kdy řeknu, že ta kresba je zvláštní a přesto se mi líbí. Pláču smích, Ivan Burda, knížka je pro vítěze detektivky. Tady je první indicie a první nápověda. Je z internetového podcastu o české fotbalové reprezentaci. Tak si pojďme představit hosty.
2: Tak uvidíme, v jaké fazóně k nám dorazil náš dnešní první host, Pavel Schulz. Schulz, Pavel Schulz zní i díky aktuální formě našeho hosta poměrně často na ligových trávnicích a od minulého srazu i na těch mezinárodních. Proto nemůže chybět ani u nás. Schulziku, vítej v repre.
3: Děkuji.
2: Jak ti zní ten pokřik? Už je to něco, na co jsi zvyknul a broukáš si to třeba i při jízdě autem?
3: Ne, nebroukám, ale je to, jsem za to rád, je to hezký. Jako vždycky, když jdu na zápas, tak doufám, že fanoušci to zase budou křičet, že se mi povede dát ten gól.
2: Naproti nám sedí muž, bez jehož práce by většina fotbalistů strávila celou svou kariéru pouze v jednom jediném klubu. Naším druhým hostem je fotbalový agent David Nehoda. Davide, vítej v repre.
4: Dobrý den, ahoj.
1: Tak, hosty máme představené, teď jenom proč jsem použil právě tuhle část z toho podcastu. Jo? Já si myslím, že dneska, pozor, dneska to není jednoduchý, dneska je to hergot těžký, kdo na to přijde, tak bude fančmekrem. 200

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: To si jdeme hnedka poslechnout 210 32 33 34 rádio, prosím.
3: Čau, Vévodo.
2: Nazdár, je to chlupatý, Lošo. Koho hledáme?
3: No? Už máš tu knížku zabalenou pro mě s mojí adresou?
2: Zatím ještě ne. Povídej tvůj příběh.
3: Pavel, no to je jasný, Paul Stanley, kysláci.
2: Jo, Paul Stanley, no a ten druhý, to byl David.
3: A to je jedno, toho už neberem. Paul Stanley.
2: Já jsem tam tu druhou polovinu dal v podstatě zbytečně. Ne, máš tam, zatím toho Pavla si rozkodoval a ještě blbě. Lošo, děkuju. Měj se, čau,
3: tebi těci, čau, Eiffel, čau.
2: Tak jistý směr tam byl, nám dán od Loši, Radio Beat, prosím.
4: Martin, ahoj Petře.
2: Nazdar, Martine, zkus to uhodnout dneska.
4: Jsem Leonard Skinner.
2: Co jsi říkal, Leonard Skinner?
4: Ano, ano.
2: Proč?
4: No tak byla tam nehoda, tak letecké neštěstí spojené.
2: Jo, tohle myslíš, jakože David, nehoda. No dobře, dobře, jako dá se to na to navlíknout, ale je to blbě. Děkuju, Martine, měj se, čau.
4: Měj se, ahoj.
2: Tak Loša, Martin, třetí v pořadí, kdo se dovolá do úterní detektivky, je kdo? Rádio Beat, prosím.
5: Ale zhoďáku, Lukáš, Plzeň.
2: Lukáši, držím ti palce, povídej, posloucháme tě.
5: Držím ti palce, ty jsi říkal, že to bude těžký, takže asi Vítkovo kvarteto to nebude, co?
2: Vítkovo kvarteto, proč zrovna Vítkáči, byť je podle Pavel Schulz, David Nehoda?
5: Jan Schulz je zakládajícím členem legendární skupiny Žantal, původně Hemenex, kde začínali s Rokem.
2: Jsi se pěkně rozjel, taky, Lukáši, teda, ano, správně.
5: Byli taky ve Vítkáčích, no, takže představit to jméno jsem to zkusil, no.
2: No, ale to se furt jako cercáte v tom Pavlovi Schulzovi, dobře, jo, ale co ten David, jo, nehoda?
5: Já jsem toho druhýho neslyšel, já to nevím, už potom.
2: Tak to ti uteklo možná to hlavní spojení. Zatím ti děkuju, já tam dám hned druhou indicii. Ta je z Bostonu, od bostonské kapely, ale zase teď, jak ta první byla těžká, Hergo, tak ta druhá, ta už je jednoduchá. Jo, tak poslouchej.
5: Tak já počkám na druhou.
2: Čau. Díky, čau.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden
2: vítěz.
0: Detektivka na rádiu Beep.
3: Stále platí číslo 210 32 33 34. Dvě nápovědy už jsme slyšeli a hledáme kapelu. Rádio Beep, prosím.
4: Ahoj, tady je Pavel.
3: Tvářilo se to, že to bude těžký vid na začátku, Pavle, a teď už je to zase jednoduchý. Nebo se mýlím, mám pravdu?
4: Já s tou druhou jsem se moc nechytal, ale podle té první bych zkusil Blue Oyster Cult, že tam byl ten agent a oni mají desku Agent of Fortune.
3: Takže podle první nápovědy Blue Oyster Cult, tedy modrá ústřice, možná ještě to jednou připomenu, ti hosté toho internetového podcastu České fotbalové reprezentaci byl Pavel Schulz a David Nehoda. Slyšel jsi, na co dávám ten akcent?
4: Slyšel.
3: Na co?
4: Na Pavel a David.
3: No, Pavel a David, viď? A teďko ta druhá nápověda k tomu. Já si myslím, že za chvilku skoro všechny ty členy té kapely budeme mít. Blue Oyster Cult to nejsou. Děkuju. Čau, ahoj. No, třeba ten, kdo teď, jo, jak jsme si to trošku jako nasadili na lopatu, bych chtěl říct, to bude vědět. Radio Beat, prosím. Tam někdo je, ale buď čeká, a teď dočekal zrovna, jsem ho vypnul, a beru dalšího. Rádio B, prosím, kdo je tam? Haló.
5: Čau, Peťo, tady Irena.
3: Ireno, ty bys to mohla vědět, zkus to.
5: Myslím si, že hledáme YouTube.
3: Proč?
5: No, protože Bonovox je Paul David.
3: Pavel a, David, ano.
5: A protože kytarista, protože, ježišmarja, kytara,
3: máš to dobře, máš to dobře, jo. Bono je Paul David, tedy jako Pavel a David, jmenuje se Houston, no a kytarista se jmenuje?
5: Jmenuje se kytarista.
3: On se jmenuje taky David, jo, on je David, jo. David Howell Evans, ale jinak samozřejmě kytarista skupiny U2, známý pod přezdívkou, řekni to sam, Edge, správně, skoro ano. Jako v tom textu tedy, nebo v názvu skladby Living on the Edge od skupiny Aerosmith, správně, Ireno, ano, dobře, budeme hrát YouTube až do 10. hodiny a ty máš tím pádem knížku Pláču smích od Ivana Burdy i s autorovým věnováním pro tebe, i když pozor, počkej, tady je napsáno Býťákovi věnuji, no, budeš muset ten rod, ty nejsi Býťák, jsi Býťačka, ale podle mě jako je to myšleno dobře. Velká gratulace, pojďme rovnou na první pecku od YouTube. Díky.
5: Díky. Ahoj.

0: nebo jak říkáme my lingvisti, skupiny U2 dvě pošmáknou, protože až do 10. hodiny budeme hrát právě muziku kapely U2, kterou jsme hledali v detektivce. Teď do toho dopravní informace, krátké zprávy a pak pokračujeme.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Kroměříže na Vyškov na 248. kilometru je to kousek za čerpací stanicí Eurooil Křenovice. Je tam jeden pruh neprůjezdný, srazilo se nákladní auto s dodávkou, je to všechno bouračka, která ještě potom narazila do svodidel. Na místě hasiči, záchranka, policisté. Jedete-li po D1 od Kroměříže na Vyškov na 248. kilometru určitě pozor na problém. D1, když se potom dostanete o kousek dál za Vyškov, od Vyškova na Brno, tak kousek za Vyškovem vjedete do kolony a silný provoz je až do Brna. Zdržení jenom v úseku mezi Vyškovem a Brnem je dalších 20 minut minimálně. Na dálnici D5, to je hezky napsáno, na D5 se nad 145. kilometru ve směru na Nürnberg, tedy na Norimberg, jinak řečeno od Plzně na Rozvadov, tak se srazila dvě nákladní auta a na tom 145. kilometru D5 od Plzně na Rozvadov zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Na 37. s Chrudimi směrem na Ždírec nad Doubravou u obce na Savrky se srazila dvě osobní auta. V Praze v Litoměřické stojí jeden pruh. Policisté tam šetří bouračku autobusu a osobního auta. A v Brně v Jihlavské ulici vyšetřují také havárku osobního vozu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno s teplotami 27 až 32 na horách kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Wolfsburgu poprvé v historii sestoupili z Bundesligy, prohráli s Paderbornem 1-2 po prodloužení, který se do nejvyšší německé soutěže vrací po 6 letech. Čestnými občany Prahy se stanou zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Krupnik. Schválili to pražští radní. Škoda Auto se do celonárodní iniciativy Ukliďme Česko zapojuje už přes 10 let a vyzývá zaměstnance a jejich blízké k dobrovolné pomoci při sběru odpadu v přírodě.
2: Letos se vydali do lokalit na Mladoboleslavsku a hor poblíž závodu v Fasinách a ve Vrchlabí.

0: S místními ochranáři shromáždili až 7 tun odpadu. Luboš Dvořák, severovýchodní Čechy.
1: Iránští fotbalisté budou během mistrovství světa místo USA pobývat v Mexiku. Základnu přesunou z Arizony do pohraničí sousední země. A nakonec Ryanair je poprvé od roku 1997 bez dluhu. Letecká společnost splatila poslední dluhopis za zhruba 29 miliard korun a opírá se o nezatíženou flotilu 620 letadel. To byly krátké zprávy Rádia B. Rádio B.

A v pořadí, tak jako ta dvojka v názvu té kapely, tedy Sunday, Bloody Sunday. První indicie byla z internetového podcastu o české fotbalové reprezentaci, kdy představovali dva hosty, Pavla Šulce a Davida Nehodu, Pavel a David. Bono Vox je vlastním jménem také Pavel David, tedy Paul David Hewson. Druhá indicie od Aerosmith Living on the Edge, jasně mířená nápověda na kytaristu, kterým je samozřejmě The Edge ve skupině U2, a The Edge je vlastním jménem také David, jmenuje se David Howell Evans. Třetí indicie, ta číselná nemusela padnout, ale věřím, že z téhle anglicky vyslovené dvojky v české skladbě od české kapely byste to už rozpoznali.

Totální nasazení a number two, tedy číslo dvě, number two, to jste sami slyšeli, z toho důvodu, že number one je Vinetu, což dává samozřejmě logiku. V téhle skladbě byla dvojka, v názvu kapely U2 je také dvojka, včera byly Progress 2, tam je taky dvojka, sleduju já tím něco, nesleduju já tím něco.

0: Už od včerejška se nám v detektivce motá dvojka jako klacek pod jezem. Včera to byly Progress 2, dnes U2, tedy U2 2. Mimochodem ta poslední One Man Come in the Name of Flow, Pride v programu detektivky právě teď dohrává. Připraven už je Petr Šimáček na zprávě jako takové, po zprávách Status Quo, taky Ivan Hlas nebo AC/DC, Rolling Stones také nemůžou chybět. Co se týče detektivky, zase zítra po 9. hodině.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1, jak už od nás víte, od Vyškova na Brno, někde na 217. kilometru vjedete do kolony a silný provoz je potom až do moravské metropole. Zdržení přes čtvrt hodiny pro osobní auta určitě. D5, 145. kilometr od Plzně na Rozvadov, srazila se tam dvě nákladní auta a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Na Pražském okruhu od D1 k D5 v celém úseku je silný provoz a celkové zdržení kolem čtvrt hodiny určitě pro osobní auta. V Praze na Litevské jeden pruh stojí kvůli havárce dvou osobáků. Na Děčínsku ve Šluknově v ulici doktora Edvarda Beneše vyšetřuje policie bouračku dvou osobních vozů. V Prostějově na okružní havaroval cyklista, i tady zasahuje rychlá. A pozor na Karlovarsku v Bečově na Teplou v Mariánsko-Lázeňské ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být slunečno s teplotami 27 až 32. Zítra na severu ochlazení, ale srážek málo, má být jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy 32, na severu kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Basketbalisté Pardubic jsou krok od finále NBL. V semifinalové sérii vedou nad Brnem 3-2 na zápasy po domácím vítězství 90-75. Zemřel bývalý odborový předák a výrazný politik ČSSD Richard Falber. Bylo mu 85 let. Rodina si nepřeje žádné veřejné aktivity. Ministr školství Plaga zastavil sporné testování žáků 5. a 9. tříd. Kritiku vyvolala například závěrečná část testu s otázkami na osobní život dětí. Plaga o tom řekl.
4: To, co se zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem. Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, ale zároveň technické potíže, které jsme během testování zaznamenali, mě vedou k rozhodnutí zastavit testování v 5. a 9. třídách.
3: A nakonec legendární letoun Solar Impulse 2 havaroval v Mexickém zálivu při autonomním letu bez pilota. Stroj vydržel ve vzduchu přes 8 dní, pak mu došla energie a přistál na hladině. Následně se ale potopil. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme. Hej, jsou tu Status Quo.
0: Classic Rock.

To jsou AC/DC nebo byli AC/DC na beatu. Hned za chviličku budeme hrát Rolling Stones. Já jsem jenom rychle teď přepočítal, jak dlouho hrají AC/DC a jak dlouho hrají Rolling Stones. AC/DC 53 let, Stoni 64 let na scéně. Říkám to z toho důvodu, že v pátek v Rockerovi ránu tady se mnou bude Matěj Homola ze skupiny Vohnout. A Vohnouti ne, že by byli na scéně 53 nebo 64 let, ale 30. 30 to ano. 30 let na scéně slaví kapela Vohnout. U té příležitosti vydali knížku a audioknížku a o té určitě bude řeč v pátek mezi 9. a 10. A navíc Matěj Homola se stane hudebním dramaturgem a bude vybírat muziku tady ve studiu, tak kdo máte chuť a je vás spousta, proto vám to říkám, poslechněte si Rádio Beat a Rockerova rána tento pátek 29. mezi 9. a 10. tady na Rádio Beat. No a když už jsme mluvili o Stounech, tak tady je ta kapela, která už je 64 let v povědomí. Paint It Black.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

byli Jethro, tedy Jethro Tull na beatu, 3 minuty po 11:30 dopoledne, za okamžik další klasika, tedy Clash, taky Kings, anebo Def Leppard. Připravené jsou menšinové sporty, náš extrémní cyklista Dan Polman jel opět závod 400 Ultra, to je závod na 400 kilometrů s převýšením přes 9000 metrů. Jak se mu v konkurenci ostatních extrémních cyklistů dařilo, nám řekne Petr Šimáček už za okamžik na beatu.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Extrémní cyklista Dan Polman vyhrál závod 400 Ultra a znovu posunul rekord této trati. 400-kilometrovou trasu s převýšením přes 9000 metrů zvládl o 25 minut rychleji, než byl dosud nejlepší čas v historii všech šesti ročníků. Jelo se přes Krkonoše, Jizerky, České Švýcarsko, ale třeba i Kokořínsko. A Dan to zvládl za 20 hodin a 11 minut, tedy průměrně přes 20 kilometrů v hodině. Rádio Beat o tom řekl.
2: Letos panovali na trati jednoznačně nejlepší podmínky, tak zhruba v půlce závodu jsem si řekl, že bych toho asi mohl využít a zkusil jsem jet nějaký solidní tempo a jel jsem si takovou svoji časovku s cílem třeba i vylepšit nejlepší čas. To se nakonec podařilo. Bylo sucho, nebylo bláto, ani moc nefoukalo, takže opravdu podmínky tomu hodně pomohly a technika fungovala skvěle. Já ve finále taky, takže se to všechno sešlo dohromady a jsem za to rád.
1: Na poloviční distanci 200 kilometrů obhájil vítězství biker Marek Sádovský. Kordista Jakub Jurka skončil třetí na světáku v Bernu. V semifinále nestačil na bronzového olympijského medailistu z Paříže Egypťana Saida. Český sportovní lezec Lukáš Mokroluský skončil 16. v semifinále světového poháru v boulderingu v Bernu. Závod vyhrál Japonec Anraku. Triatlonisté David Korous a Dana Přikrylová vyhráli závod českého poháru na konopišti. Sprint zahrnoval 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5,5 kilometrů běhu. Keňský běžec Kipchoge zahájil sérii 7 maratonů na 7 kontinentech, včetně Antarktidy. Dvojnásobný olympijský vítěz doběhl v kapském městě 16. v čase 2 hodiny 13. Druhý golfový turnaj z charitativní série 7 Cup Golf Tour, který tento rok pomáhá postižené Zuzance, proběhne už v sobotu na Terezínské kotlině. Více informací najdete na www.7cup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

To level Def Leppard a Let's Get Rocked. Za dobrých 10 minut bude 11 hodin dopoledne. Říkám si, že ten, kdo ve skladu Rádia Beat vlastně pracuje s těmi proprietami, které jsou zapotřebí pro to, aby vyjelo do terénu naše mobilní studio, tak to dává jednou tam, jednou zpátky, jednou tam a jednou zpátky. Minulý týden ve středu do Liberce, pak jsme vlastně vyráželi do Lokte nad Ohří na Beatovou síň slávy a teď v pátek vychází to 29. Opět mobilní studio Rádia Beat jde do terénu, tentokrát do Brna. Jedeme v rámci vlastně takové té Born to Ride akce opět k našim parťákům do Bikers Crown. Standa Rubáš to celé obhospodařuje, ten vám tam samozřejmě může říct veškeré podrobnosti. My ale víme, že Radio Beat bude vysílat živě teď v pátek 29. mezi 12. a 14. z Brna z prodejny Bikers Crown na Kaštanové ulici. Každý, kdo přijde, bude moci u Standy Rubáše mu poručit muziku a Standa pochopitelně na to konto rozkaz bude plnit. Kdo přijde, může si nechat zahrát a stejně tak se rovnou podívat, co v prodejně Bikers Crown v Brně na Kaštanové ulici může sehnat, ať už na motorku, nebo na kolo, anebo třeba na jinou věc, kterou zrovna potřebuje. Čímž to pádem můžete do Bikers Crown teď v pátek přijet, jak samozřejmě na motorce, tak pěšky, anebo na bicyklu, jak kdo bude potřebovat. Mezi 12. a 14. v pátek, tam odsud budeme vysílat živě do celé České republiky.

0: Tohle jsou Boston, to víme, to jsme poznali. Teď je, nebo jsou, vlastně je minuta před 11. hodinou dopoledne. Připraven je Petr Šimáček na poslední dopolední zprávy. Potom Bon Jovi, budeme hrát taky Slady nebo Neila Younga. Kdo máte rádi Hollies, anebo Black Sabbath třeba, tak po 11. hodině si pošmáknete. Dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1 od Vyškova na Brno, jak už od nás víte, aktuálně od 213. kilometru se popojíždí až do moravské metropole, a to zdržení je kolem 20 minut. Na D5 se od Plzně na Rozvadov na 145. kilometru stále probíhá dořešování dopravní nehody dvou nákladních automobilů. Na místě zasahovala rychlá také hasiči i policisté. Na D10 na 46. ve směru na Prahu, nebo takhle, od 46. až do 41. kilometru ve směru na Prahu na D10 se vytvořila kolona. Je to kvůli dopravnímu omezení, ale to zdržení je do 5 minut. V Praze na Evropské směrem dolů ke Kulaťáku u křížení se Starodejvickou se srazila dvě osobní auta. V Pardubicích v Teplého ulici vyšetřují havárku osobního a nákladního auta a v Plzni na Lochotině ve Studentské se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno s teplotami 27 až 32. Zítra na severu ochlazení, ale srážek málo, má být jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy 32, na severu kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český hokejový brankář Jakub Dobeš dnes zazářil v playoff NHL. Montreal ale prohrál s Carolinou 2-3 po prodloužení. Chytil 35 střel a připsal si i asistenci. Carolina vede ve finále konference 2-1 na zápasy. Praktičtí lékaři budou od července moci předepisovat více léků bez doporučení specialisty. Změna se týká více než tisícovky přípravků. V Patočkově ulici na Praze 6 by mohl vzniknout nový pruh pro autobusy směrem do centra. Kvůli úpravám by ale zároveň zanikl současný cyklopruh a část středového zeleného pásu.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Čeští hokejisté prohráli s Norskem, porážku viděl i Petr Plintovič.
2: Češi prohráli s Norskem poprvé od roku 2010. Severskému soupeři podlehli ve Friburgu 1-4. Norsko si tak zajistilo postup do čtvrtfinále. U české reprezentace je jasné, že nevyhraje skupinu. Tu zakončí dnes večerním soubojem proti Kanadě.
1: Hokejisté Itálie nestačili na Slovinsko 1-5 a ve skupině B skončí poslední. Němci porazili Velkou Británii 6-3 a udrželi si tak teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. USA zdolali Maďarsko 7-3 a také zůstávají ve hře o čtvrtfinále.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Radio B. Classic Rock.

Skupina Slate a Radio Wall Sound v programu Rádia Beat asi 3,5 minuty po čtvrt na 12 dopoledne. Jedna z nejvíc potetovaných zpěvaček na světě, Beth Hart, koncertuje ve čtvrtek 28. tady v Praze v Kongresovém centru. Zítra ve středu vám den před koncertem Beth Hart můžeme zajistit vstup do Kongresového centra zdarma. Ten princip toho, jak se na Beatu dostat na vstupenky na zpěvačku Beth Hart, je ten nejjednodušší z nejjednodušších. Budete poslouchat zítra Rádio Beat a jakmile během dne zaslechnete Beth Hart a dovoláte se do studia, tak dvě vstupenky do Kongresového centra na její čtvrteční koncert budou vaše. Jestli to budou dvě písničky po sobě, nebo jedna písnička mezi 7 a 8 a další až třeba ve 3 odpoledne, to vám neřeknu, musíte být prostě ve správný okamžik na správném místě a poznat pochopitelně Beth Hart, což pro vás, pro Beaťáky, pochopitelně není vůbec žádný problém. Držím palce, zítra ve středu vstupenky na Beth Hart v programu Rádia Beat.

Ale píseň by se klidně mohla jmenovat Deštník, ale nejmenuje se Deštník. Jmenuje se Bastap od kapely Holí. Jsme tuhle muziku slyšeli teď, kdy je minuta jedna jediná po 11:30 dopoledne. Za okamžik Formule 1 od Synkop, nebo od kapely Synkopy 61. Taky Human Touch od Bruce Springsteena, anebo Bad to the Bone od George Toroguda na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Mně se to teďko tak nádherně krásně hodí do sebe, protože tohle byla kapela Synkopy 61 a píseň, která se jmenuje Formule 1. A ta následující skladba je od kapely Queen, která společně s Davidem Bowiem naspívala skladbu Under Pressure. Co se týče Formule 1, letos se jede 77. sezóna. Chtěl jsem říct jubilejní, ale asi jenom z toho důvodu, že jsou tam ty dvě krásné číslovky, tedy sedmičky vedle sebe. Nejbližší závod, nebo takhle, ten závod, který se jel jako poslední v rámci letošního mistrovství světa, tak byl minulý víkend v Kanadě, v Montrealu, a ten nejbližší, který se pojede, tak je 7. června, velká cena Monaka v Monte Carlu. A Monte Carlo, dobře víte, to je městský okruh a auta, tedy formule, jsou tam nahňamoucaný vedle sebe, jsou tam natlačený a jsou pod tlakem, tak právě, jak jsem říkal, že se mi to hodí, takhle ten přejezd mezi Formulí 1 a skladbou od kapely Queen a Davida Bowieho, Under Pressure.

0: Jsou Led Zeppelin, Gallows Paul v programu Rádia Beat. 4,5 minuty před 12. hodinou. Připraven už je Pepa Lábus na první dnešní své zprávy. Bude to rovnou zpravodajský přehled dne. Hned na to Buddy Guy, bluesová 12. Budeme hrát Petra Gabriela, taky třeba Michala Pavlíčka, anebo Rainbow. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Největší zásek je aktuálně na dálnici D5 od Plzně na Rozvadov na 145. kilometru. Je bouračka dvou nákladních automobilů, neprůjezdné jsou dva jízdní pruhy, na místě záchranka, hasiči, policisté. Za touhle dopravní nehodou zastavíte ještě před sjezdem na Mlínec na 135. kilometru a zdržení je spočítáno na minimálně 60 minut, tedy jedna hodina určitě. Volný sjezd je aktuálně na 128. kilometru, chcete-li se z D5-ky nějakým způsobem dostat pryč. Dálnice D10 mezi 46. a 41. kilometrem ve směru do Prahy je tam kolona z důvodu dopravního omezení, tady je zdržení kolem 5 minut. Na D46 na 6. kilometru od Vyškova na Olomouc pracuje údržba, v pravém jízdním pruhu neprojedete, udržují a opravují tam telematiku. A ještě Pražský okruh ve sjezdu z D10 na Černé mostě na Pražský okruh, tak v tom sjezdu jsou části výfuku nějakého rozházeného přímo na silnici. Buďte tam, víťáci, opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Vamos, tady senior Chlorito. Zasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito CZ. Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. Zítra se od severu přechodně zatáhne. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přeháňky s malou pravděpodobností i bouřky. Teploty budou podobné těm dnešním.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Basketbalisté Pardubic jsou krok od finále NBL. V semifinálové sérii vedou nad Brnem 3-2 na zápasy po domácím vítězství 90-75. Fotbalový Liberec posílil obránce Lukáš Hulka z Bohemians 1905. Slovanu má pomoci hlavně při bránění standardních situací. Fotbalisté Wolfsburgu poprvé v historii sestoupili z Bundesligy. Prohráli 1-2 po prodloužení s Paderbornem, který se do nejvyšší německé soutěže vrací po 6 letech. Evropská komise varovala českou vládu před proplácením evropských dotací firmám spjatým s premiérem Babišem. Dokud nebude jeho střet zájmu důvěryhodně vyřešen, Brusel peníze nepošle, i když české úřady dotace dál vyplácejí. Stát tak riskuje, že podporu v řádu miliard korun zaplatí ze státního rozpočtu. Babiš kritizoval Tomia Okamoru za snahu vyjednávat změny kolem ukrajinských uprchlíků. Podle něj Okamura zapomíná, že není členem vlády a jednání s Evropskou komisí patří ministerstvu vnitra. Čestnými občany Prahy se stanou zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Krupnik. Schválili to pražští radní. Italské Benátky asi zachovají poplatek za vstup turistů do města. Po tamních volbách se zdá, že bude ve výši v přepočtu 120 až 240 korun. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Tohle Peter Gabriel, píseň, která se jmenuje In Your Eyes, 2:45 odpoledne, jenom zpráva, která přišla od Kateřiny z Jaroměře, aby vás to nepřekvapilo, jako jí v Jaroměři, v Josefově, je dneska cvičení policie České republiky, policejní auta se sirénou projíždějí v běžném provozu, každou chvilku zhruba 30 aut, motorky, hasiči, záchranky a už i střelba, má to trvat do 16 hodin, pěkný den, podepsaná Kateřina. Kateřino, děkujeme a upozorňujeme tedy na toto cvičení policie České republiky v Jaroměři, v Josefově do 16. hodiny. S tím počítejte. Tady počítejte s písní Viva Las Vegas od ZZ Top, taky od Chombeho Chombio, tedy Michal Pavlíček a Big Heads Chombio, a teď tedy skladba od skupiny Beatles, která se jmenuje Burst.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

Tohle byl ZZ Top a Viva Las Vegas, tak jak jsme si slíbili. Zrovna zítra ve středu 27. dávají v Rock Opeře Praha Malého prince, tedy představení, ve které má dost namočené mrzprsty Antoine de Saint-Exupéry. Vy, co jste četli Malého prince, můžete si to porovnat s divadelním představením nebo vlastně s rockovou operou, tak jak to pojali v Rock Opeře Praha. Zítra od 6 v Rock Opeře Praha Malý princ, mám tu dvě stupenky, zatím

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Jaderná elektrárna Temelín použila novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologii s názvem Cold Spray, která umožňuje opravy bez žáru a plamene, využil Temelín jako jedna z prvních jaderných elektráren na světě. Na jejím zavádění spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň. Mluvčí elektrárny Marek Sviták nám řekne víc.
2: Metoda Cold Spray umožňuje nanášet kovový materiál s přesností setin milimetrů bez nutnosti klasického svařování a tepelného namáhání, což výrazně snižuje riziko poškození materiálu. Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
0: Vítoskop.
1: Spotify chystá novinku. Díky čerstvé dohodě s vydavatelstvím Universal Music Group budou moci uživatelé vytvářet pomocí umělé inteligence remixy a cover verze známých skladeb. Půjde o první případ, kdy Spotify umožní posluchačům tvořit vlastní obsah přímo na platformě za využití AI nástrojů. Funkce má být dostupná jako placený doplněk v aplikaci
0: Beatoscop.
1: Zatímco evropské automobilky zavírají závody a propadají se do ztráty, čínské značky si v Evropě razí cestu. Čínská auta tvořila v prvním čtvrtletí letošního roku 8,6% západoevropského trhu, tedy skoro dvojnásobek oproti stejnému období loňska. Beatoscop je v závěru, teď přichází další roková pecka na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Skladba, která se jmenuje Marihuana, hudba Praha na beatu, teď je 48, tedy 3 minuty po 3/4 na jednu odpoledne. Mám tu knížku, kterou napsal Atapana, tedy Měslav Zelený. Ta knížka se jmenuje Sex a smrt Indiánů a Amazonie. Vy víte, že Měslav Zelený, že jo, Atapama, tak vystudoval tady po nejprve filozofickou fakultu na Univerzitě Karlově, pak vlastně postgraduál už studoval na univerzitě v Peru, pak dlouhou dobu žil mezi amazonskými indiány a stal se tím pádem uznávaným odborníkem na život a kulturu domorodých etnik Amazonie, ale především se stal také přítelem indiánů. Má tedy, je tedy na nejvýš fundovaný k tomu, aby mohl toto téma rozvíjet a psát o něm. Sex a smrt indiánů Amazonie, mimochodem i první indicie a nápověda zítra bude o sexu. Poslechněte si středeční detektivku, třeba uhodnete podle nápověd a indicí, koho hledáme, a v ten moment by tahle knížka Měslava Zeleného a Atapany, tedy Sex a smrt indiánů Amazonie, byla vaše. Tak, držím vám palce.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Dagmar Pecková. Operní pěvkyně, mezzosopranistka, herečka, spisovatelka a rebelka.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: To byl pan Gary Moore na Beatu, 4,5 minuty před 13. Už je tady Pepa Lábus připraven na zprávy právě na tu 13. hodinu. Po zprávách budeme hrát Detroit Rock City od skupiny Kiss, budeme hrát Who, My Generation, taky Matt Fredman, AC/DC, anebo Františka Sahulu a Syny Výčepu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění pro dálnici D5 na 145. kilometru od Plzně na Rozhadov. Přes dva jízdní pruhy havarovala dvě nákladní auta, na místě zasahovala záchranka, hasiči i policisté. Stále platí kolona, zastavíte někde na 141. kilometru a než projedete kolem té dopravní nehody, tak ztratíte kolem 25 minut. V opačném směru, tedy od německých hranic směrem na Plzeň, je D5 také ucpaná, až na 136. kilometr se jede v silném provozu, ale jede to. D10 na 40. nebo mezi 46. a 38. kilometrem ve směru na Prahu. Vytvořila se tam kolona z důvodu dopravního omezení. Navíc na 46. kilometru je bouračka nákladního a osobního auta, zdržení přes 5 minut. Dálnice D3 na 103. kilometru ve směru na Budějovice je osobní auto ve svodidlech. Na Plzni severu v Kazňově na Plzeňské zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u bouračky osobního auta a chodce a v České Třebové v Moravské ulici se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. Zítra se od severu přechodně zatáhne. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Teploty budou podobné těm dnešním.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Ve fotbale dnes vypukne boj o ligu. Baráž od 18 hodin rozehraje ostravský Baník s Táborskem. Zítra ve stejný čas hraje Artis Brno se Slováckem. Odvety jsou na programu o víkendu. Druholigové týmy se pokusí v baráži ukončit černou sérii. Ještě nikdy ve dvojzápase o ligu neuspěli. Minister zahraničí Macinka tento týden na návštěvě Spojených států promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. Sejde se také s generálním tajemníkem OSN Guterresem nebo se svými protějšky z Číny, Pákistánu, Azerbajdžánu a Bahrajnu. Pak zamíří do Washingtonu, kde bude jednat s představiteli americké administrativy v Bílém domě, Pentagonu a na ministerstvu zahraničí. Ruská média dnes už druhým dnem řeší jako hlavní událost nedělní zadržení ruského metropolity Ilariona ve středočeské Unhošti. Prezentují to jako českou provokaci. Kvůli tomu se ruské ministerstvo zahraničí včera předvolalo českého velvyslance, kterého dnes dopoledne zastoupil český Charles d'Affaires v Moskvě. Ten v budově se trval asi 10 minut a odešel, informovala o tom státní agentura TASS. Maďarský premiér Maďar oznámil výrazné škrty v platech politických špiček. Jeho vlastní měsíční příjem má nově činit v přepočtu 260 tisíc korun měsíčně, tedy méně než polovinu posledního známého platu bývalého premiéra Orbána. Maďar uvedl, že vláda znatelně sníží platy ministrům, poslancům, starostům i manažerům státních podniků. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

nám může vycházet, když se ještě jde potom, co tady v 9 hodin ráno skončí, tak si jde na chvilku lehnout, tak se může ještě klidně před půl druhou probudit a rovnou by jí probudila tahle kapela, tak si myslím, že má kachna krásné dobré ráno. Za chviličku nabídu Guns N' Roses, také Spencer Davis Group anebo Uriah Heep.

To jsou Guns N' Roses, to dobře víte, za 2 minuty bude 2:45, to asi taky víte, možná, že nevíte, že zítra v Detektivce ten, kdo vyhraje, dostane tuhle knížku, kterou já tady mám teď před sebou. Ta knížka se jmenuje Sex a smrt indiánů Amazonie. Říkal jsem, že o sexu je i zítřejší první indicie a první nápověda. Autorem té knížky je Atapana, tedy Mnislav Zelený, který vystudoval ponejprv tady Filozofickou fakultu na Univerzitě Karlově, postgraduál potom už v Peru. A z Peru se potom dostal do Amazonie mezi indiány, mezi kterými žil a je tedy odborníkem na tuhle problematiku, no ne problematiku, odborníkem na život indiánů v Amazonii a zároveň je to také jejich přítel, od toho také jméno Atapana. Máte-li chuť na tuhle knížku, tak si zítra poslechněte Detektivku, uhodněte podle nápověd, stačí třeba i podle jedné jediné, koho hledáme, dovolejte se do rádia, v ten moment tahle knížka je vaše. Budu vám držet palce, začínáme hned po kachně, po 9:00 ráno. Kurtizány za chviličku, Creedence Clearwater.

0: Tohle byla Patti Smith se svojí skupinou skladba Because Tonight, připravená pro to, aby uzavřela tu hodinu mezi 13. a 14. Pepa Lábus má zprávy, ty už jsou taktéž připravené. No a Ota Simon načne tu hodinu po 14. hodině prvním tuplákem. Dvě po sobě jdoucí skladby, ty první dvě, budou od Twisted Sister.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dávíte si pozor na D10 mezi 46. a 38. kilometrem, to je kolem Mladé Boleslavy ve směru na Prahu. Je tam kolona kvůli dopravnímu omezení a to zdržení přes 5 minut. D1 od Vyškova na Brno, od Rousínova je silný provoz, navíc na 208. kilometru srazilo osobní auto zvěř, zdržení už je přes 10 minut. Pozor také na cestě z Jičína na Novou Paku po 16. u obce Úlibice se srazila dvě osobní auta. V Praze na Jičínské zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u havárky osobního auta a chodce. V Pelhřimově v Nádražní ulici řeší bouračku dodávky a osobního auta. V Hodoníně ve Štefánikově ulici je bouračka dvou osobáků a v Blansku v Erbenově ulici se také srazila dvě osobní auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Vamos, tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů. Zítra se od severu přechodně zatáhne. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně vyskytnou přeháňky s malou pravděpodobností i bouřky. Teploty budou podobné těm dnešním.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: V rámci dnešního programu Roland Garros čeká první kolo zbývajících 5 českých tenistů. Linda Nosková čelí Marii Sakariové. Linda Frohvirtová se utká s Alzou Žakemotovou, Vítko Přiva s Konentánem Mutetem, Nikola Bartuňková vyzve Viktory Embokovou a Kateřina Siniaková s Jimonou Valtertovou. Prezident Pavel už má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by mu vláda zamezila jet na červencový summit NATO v Ankaře. Podle svých slov doufá, že ji nebude muset použít. Čeká prý na to, že 8. června zase vláda a rozhodne, kdo na summit pojede, jak avizoval premiér Babiš, napsali to dnes novinky.cz. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden, pak bude uschována, dnes to řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikví ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. V Belgii severně od Bruselu se ráno srazil vlak se školním autobusem. Na místě je několik mrtvých. Podle médií se v autobuse kromě řidiče nacházelo 7 žáků a jeden doprovázející člověk. Belgický minister dopravy řekl, že zemřeli 2 mladiství, řidič a jeden další dospělý. 2 další lidé utrpěli těžká zranění. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Beat.
5: Tuplák.
6: Tuplák.
5: Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Čau býťáci, vítám vás při poslechu úterních tupláků na Beatu. Zkuste si představit, že jste otec, řekněme, dospívající dcery, postpubertální, ještě neplnoletý, takže vás musí tak trochu poslouchat, ale už se tomu vymyká. A tahle ta holka si najde frajera, který je šéfem motorkářského gengu. Vám se to úplně třeba nemusí líbit, jo? Když nejste taky touhletou, tímhletím směrem nějak postižený, tak si řeknete, že to holce zakážete. A teď tady nastává ta situace, která je naprosto neuvěřitelná, ta holka vás poslechne. A tak se s tím frajerem naposledy sejde, aby se s ním rozloučila, dá mu posledního hubana, on sedne na motorku a odjíždí v dešti a cestou se prostě střetne s nějakým vozidlem a zabije se. Tak takovejhle doják byla tahle píseň, kterou jsme slyšeli od skupiny Twisted Sister, Leader of the Pack. Přesně takový to bylo, ano, je to tak. No a ta píseň jako taková původně vlastně vznikla už v roce 64, tehdy nahráli Shangri-Las, no a Twisted Sister do svého repertoáru zařadili v téhle té formě, jak jsme ji slyšeli v roce 1985 na desce Come Out and Play. Takže to byly Twisted Sister, začali nám tady s We're Not Gonna Take It, což byla taková ta píseň, kde se vlastně, která nabádá k tomu, abyste se vzbouřili všem autoritám. Tak tou jsme začali dnešní tupláky, ta druhá byla taky jasná a teď nás čeká domácí interpret a bude to kapela Olympic. Od nich si dáme Dynamit a potom ještě Báječné místo. Já jsem Ota Seman, přeji příjemné, pohodové, ničím nerušené úterní odpoledne a pouštím Olympiky.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Globa Edge, místo tak, jak ho měl zafixovaný svého času, to bylo v roce 68, kdy tahle nahrávka vznikala v 69. potom vyšla na desce Pták Rosomák, tak jak ho měl zafixovaný Petr Janda alias Django a celá ta jeho parta Olympic, báječné místo. Teď nás čekají Queeni a od nich si dáme samozřejmě, tak jak to v tuplácích bývá, taky dva kousky. Rok 74 přinesl jejich druhý album a protože to první tam jako nebyla taková ta pecka, která by oslovila všechny rádia a dostala se, řekněme, do podvědomí širokýho publika, tak přišli s nápadem, že musí udělat na tu desku, na tu dvojku nějakou takovou tu pecku, kde to prostě všechno najednou bude explodovat. Takhle to přímo říkal Brian May, který tuhle tu píseň dával dohromady a vznikla tedy skladba Seven Seas of Rye. A to je přesně ta, která byla průlomovou, protože skutečně doslova explodovala a obletěla vlastně v rádiích celý svět a stala se skutečně fenomenální. Takže Seven Seas of Rye, rok 1974 a dvojka Queenů a pak se vydáme do roku 1980 na album The Game, abychom si poslechli ještě song Sail Away, Sweet Sister. A to je vlastně, ta píseň měla podtitul Sestře, kterou jsem nikdy neměl, takže měla být hodně osobní. Brian May nejen, že většinou skládal písně sám, ale k týdle, když ji skládal, tak si na klavír pozval Freddyho, aby mu tam s tím pomohl, protože Freddy měl nádherný nápady klavírní, perfektní načasování a smysl pro rytmus. No a pak se podělili i o zpěv v téhleté písni. Takže Queen a jejich dva příspěvky do dnešních tupláků právě teď.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků.

0: byli Queeni na pomyslné startovní čáře, už je připraven Phil Collins a skupina Genesis. Weekend Dance byla deska z roku 1991. Jesus He Knows Me bude píseň, kterou si dáme jako první. Je o takových těch televizních evangelistech, kteří se snaží prostřednictvím televizní obrazovky jednak tedy léčit, ale to se jim moc nedaří, i když tvrdí, že jo, ale hlavně se snaží vytáhnout co nejvíc peněz, samozřejmě z těch svých oveček. A zatímco Phil Collins kritizoval tenhle ten televizní evangelismus jako celek, tak zároveň přidával tehdy do té svojí kritiky jednoho konkrétního kazatele, a to Ernsta Angleyho, který byl známý svým programem, který vlastně učil, že vírou se můžete uzdravit, což možná někdy funguje, ale v tomhle případě to šlo hlavně o ty prachy. A tenkrát měl velký problémy v roce 2007, on totiž začal prohlašovat, že modlitba může v Africe vyléčit HIV, a to se úplně nepovedlo, jo? To si řekněme na rovinu. Zkrátka Phil Collins se do něj takovýmhle způsobem chtěl opřít a pustit. Pak nás čeká ještě jako druhá záležitost píseň Driving the Last Spike, což byla třetí skladba z téhletý desky, je desetiminutová. A ten text je vlastně poctou těm dělníkům, kteří v 19. století stavěli britské železnice. Mnozí z nich tuhletu záležitost ani nepřežili. Pojďme na to, tady jsou Genesis.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Abychom měli, to byli Genesis a jejich příspěvek do dnešních tupláků. Teď nás čekají Rolling Stones na závěr dnešních dvojic písní na beatu mezi 14. a 15. Když Stony opustil Mick Taylor, tak dělali konkurs na solového kytaristu. Bylo to během vlastně nahrávání alba Black and Blue. No a na tomhle albu, na téhle desce si zahrál Harvey Mandel s Kenneth Heath, ale to místo nakonec, to místo toho kytaristy dostal Ron Wood. My si z té desky Black and Blue pustíme píseň, která vlastně se, dá se říct, až nebezpečně blížila disku. Jo? A je to vlastně ukázka toho, že Stouni neměli problém překračovat takový ty hranice mezi žánry a styly. A dáme si tedy tuhle záležitost z roku 1976 jako první. Hot Stuff se jmenuje ta píseň a Till the Next Goodbye bude druhá. Tam si dáme, řekněme, reprezentaci roku 1974 alba It's Only Rock and Roll. No a pak nás ještě čeká do třetice, protože to tak vyjde, že budeme muset dát ještě třetí, abychom tam dojeli do toho cíle Little T&A. A to je píseň z desky Shine a Light z roku 1981. Tady jsou Rolling Stones.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka obecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Dagmar Pecková. Operní pěvkyně, mezzosopranistka, herečka, spisovatelka a rebelka.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Stouni dohráli, 15. hodina se blíží a znamená to tedy, že dorazí Pepa Lábus. Vtrhne sem do studia jako velká voda, jako vždycky, a přinese nám nějaký ty zprávy. Po zprávách potom chystám Rush, taky to budou Prudy, Zvonky zvoňte, což mi připomíná, že jsme jako kluci hrozně rádi zvonili na zvonky a potom zdrhli, ale o tom tahle písnička určitě není. A pak taky Beatles Get Back, to je to, co uslyšíte v příští hodině hned na úvod, bude tu samozřejmě spousta další muziky.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pokud projíždíte Žampionovou ulicí v Praze nebo se do ní chystáte, vězte, že tam boural autobus s osobákem, takže buďte opatrní. Na Michalském náměstí v Ostravě vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Bouralo se taky v ulici Na Skalce v Praze, tady vyšetřují havárii jednoho osobáku, no a na Karlínském náměstí v Praze došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Vamos, el señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přeháňky s malou pravděpodobností i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota, informoval o tom web WNBA. Česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve třech zůstala na lavičce, teď ji mohou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby. Všichni mají dodržovat zákony a dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok. Předseda sněmovny a koaliční SPD Okamura tak komentoval dopis Evropské komise ke střetu zájmu premiéra Babiše. Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na otázky ohledně Babišova střetu zájmu. Na reakci na další otázky mají měsíc. Komise v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmu vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí. Soudce Jaroslav Malchus podmíněně propustil z vězení bývalého poslance Dominika Feriho, odsouzeného za sexuální útoky na tři ženy. Zkušební dobu stanovil soud na 3 roky a uložil Ferimu povinnost zúčastnit se resocializačního programu. Malchus své rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné tím, že Feri splnil podmínky pro podmíněné propuštění z vězení. Rusko může pomocí výrazně rozšířených kapacit falšovat signál GPS hluboko na evropském území v okruhu až 450 km od své kaliningradské enklávy. Agentuře Reuters to řekl zástupce šéfa litevského úřadu pro komunikace Kuliešius. A je po zprávách, po nich si poslechněte až na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

To byli Brouci, Beatles Get Back, máme 26. května, úterý, a teď se podívejte napravo, nalevo, jestli náhodou někde po ruce nemáte nějakýho Filipa, protože pokud tam máte Filipa, tak je nejvyšší čas na to, abyste mu potřásli pravicí, jelikož Filip má dneska svátek. Je to jméno, které je v kalendáři, a tak všem Filipům ta gratulace nepochybně patří. Pokud bychom chtěli gratulovat rokově, tak nějak všeobecně, planetárně, abych řekl, tak Verden Allen je chlapík, který dnes slaví 82. A ten člověk, to je britský klávesák, člen rockové skupiny Mott Hoople, respektive byl členem rockové skupiny Mott Hoople, a to v době, kdy vznikal ten nejslavnější hit All the Young Dudes z roku 72. Tak tomu je 82. 81 slaví dnes Gary Dennis Peterson, kanadský bubeník, dlouholetý člen kanadské skupiny The Guess Who, podílel se i na American Woman, a spolu s Randy Backmanem taky nahrával s kapelou Backman Turner Overdrive. Tak ten je 81letý. Stevie Nicks, u ženských se většinou ten věk tolik neříká, ale já myslím, že se na nás nebude zlobit. Je jí dneska 78, úctyhodný věk, a zpívá jí to pořád krásně, takže Stefanie Lynn Nicks, zpěvačka skupiny Fleetwood Mac, dnes 78letá. Ještě jedno jméno, 62 let, dnes slaví Lenny Kravitz. Tak, jdeme na další muziku, mám pro vás připravený Led Zeppelin, já jsem Ota Semana, přeji pohodový poslech.

které žil malý princ, ohrožovaly stromy, nějaké stromy. Mě zajímá, jak se ty stromy jmenovaly. A protože podle těch obrázků byly ty stromy tři, tak já si myslím, že třetí SMS-ka nebo třetí správná odpověď by měla být v tomto případě odměněna. Takže 720 001 222, ještě jednou opakuji to číslo, a jaké že stromy ničily planetku B612 malého prince. Napište mi to.

prstěn. A dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu

byla stará píseň Michala Prokopa, kterou nám zahrál společně s Framus Five. Já mám pro vás novou zprávu, a to o tom, že jedeme do Holohlav. Doufám, že tam pojedete taky. Budete mít určitě dobrý důvod tam vyrazit, protože tohle to, co je kousek od Hradce, tam jsou Holohlavy a taky areál, ve kterém najdete spoustu kovů a taky auťáků. No a už loni jsme tam byli. Je to společnost Trotina Eco, kde jsme si užívali bítovou pumpu. Budeme si takhle užívat i tu další, a to následující 10. června. To tam budeme od 11. do 17. hodiny středa 10. června. Trotina Eco, to je ekologická likvidace vozidel. No a v tomhle areálu budeme mít další bítovou pumpu. Tak si to dejte do kalendáře, podívejte se i na náš web, abyste našli tu mapku, kudy se tam jede. Loni jste to našli v poměrně hojném počtu, já myslím, že to najdete i letos. Kromě toho, že na místě bude naše vysílací studio, tak si můžete i projít ten areál, zjistit, co je tam hodně zajímavého, co je tam třeba i novýho od minula, od toho loňského roku, protože něco novýho určitě pro nás taky budou mít. Takže tam se sejdeme 10. června. Jak říkám, červený puntík do kalendáře, ať na to nezapomenete. Tady jsou Aerosmith.

0: Na beatu Steve Miller Band a jeho Joker těsně před 16. hodinou. Na 16. přijde Pepa Lábus. Má pro nás další zprávy AC/DC, Toto nebo Katapult. To je nabídka interpretů, co tady zazní hned na úvod příští hodiny. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Praze pozor v ulici Milady Horánkové. Tady havaroval osobák na místě sousložky integrovaného záchranného systému. Bouralo se také v Odbojářské ulici v Brně. Tady srazil osobák cyklistu. I tady jsou složky integrovaného záchranného systému. Na D10 na 650. kilometru trasy Praha Turnov stojí odstavený náklaďák a na Stoličkově ulici v Kroměříži vyšetřují dopravní nehodu autobusu s osobákem. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Další brosivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
3: Vamos, tady senior Chlorito. Zas si mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlorshock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
4: Lokomotiva Plzeň se chystá k návratu do ligy basketbalistů, kterou hrála naposledy před 14 lety, kdy po dvou sezónách z nejvyšší soutěže sestoupila. Západočeský klub, který v březnu vypadl ve čtvrtfinále play-off první ligy, to uvedl na svém instagramovém účtu. Sněmovna sníží sociální odvody pro OSVČ, jak se dohodla vládní koalice. Poslanci návrh už jednou schválili, ale Senát jim ho vrátil. Je prakticky jisté, že návrh projde a bude chybět už jen podpis prezidenta Pavla. K vládní koalici se přidá i opoziční ODS, která změnila názor oproti minulému volebnímu období. Podle jejího místopředsedy Háze to byl krvavý kompromis. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal po odchodu z funkce odstupné ve výši přes 3 miliony korun. Získal tak vyšší odchodné než ředitel největší tuzemské pojišťovny VZP Zdeněk Kabátek. Uvedli to Seznam zprávy.
5: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
4: Norští hokejisté vyhráli 4-3 v prodloužení a na druhém místě skupiny mají náskok 2 bodů před třetí Českou republikou. Přišli tak o jistotu druhé pozice. Hokejisté Lotyšska deklasovali ve svém závěrečném zápase v základní skupině a Maďarsko 8-1 a zajistili si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. České hokejisty dnes čeká poslední vystoupení v základní části mistrovství. Na závěr skupiny B ve Friburgu se pokusí vylepšit dojem ze včerejšího zápasu a porážky 1-4 s Norskem. Utkání ve skupině B ve Friburgu začne ve 20:20.
6: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
7: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

0: Katapult, Olda říhá, starý desky hrajou dál, no můžete to proložit občas i nějakou novou, že jo, aby to bylo trošku jako pestřejší. Já vám něco dlužím pořád, samozřejmě, říkal jsem, že dva lupeny na zítřejší představení rokopery Malého prince dostane ten, kdo odpoví správně na tu otázku týkající se stromů, které trhaly na kusy planetku B612 Malého prince. Těch odpovědí přišla spousta, třetí bude oceněna, tak třetí správná bude oceněna. Takže, jak říkám, dlužím to a teď vám to tím pádem můžu naservírovat. Jinak příjemný poslech i pro toto úterní odpoledne i nadále přeje Ota Semana. Teď si poslechněte, kdo byl ten třetí šťastlivec, který získal ty dva lupeny.
1: Haló.
0: Tady je Ota Radio Beat. Komu jsem se dovolal?
1: Jo, zdravím, tady Ondra.
0: Ondra, Ondro, jdeme vyřešit ten problém s planetou B612 a s Malým princem. Tak mi pověz, jaká je správná odpověď na otázku, jakýže stromy to tuhle planetku roztrhali.
1: No tak Malý princ byl strašně smutný z toho, že mu tam rostou právě ty baobaby.
0: Baobaby, ano, přesně tak. Jako on se snažil teda aspoň ty malý výhonky vytrhávat a myslel si, že mu s tím pomůže ten beránek z té krabice, jako jo. A nepovedlo se, takže ona to vlastně byla trošku metafora na totalitní režimy, který vlastně je potřeba hned vytrhávat od malička, když začínají vyrůstat, než když vyrostou a přerostou nám přes hlavu. Ale to není důležitý. Důležitý je, že si napsal správnou odpověď a že jsi byl třetí a tím pádem získáváš lupeny do rokopery na zítřejší představení, který je od 18 hodin v rokopeře v Holešovicích. Dobrý, ne?
1: Jejda, tak to moc děkuju, tyjo. Ale tady to třeba o té knižce, jak jsi říkal, to jsem vůbec nevěděl.
0: Jo,
1: já jsem to četl jako malej a je to strašně dávno, takže si to moc nepamatuju, ale zrovna tady ten název toho stromu, tak mi strašně utkvěl v paměti.
0: Jasně, no to jo, tak to ani nejde, aby neutkvěl, ono z toho utkvělo hodně věcí. No každopádně, jak říkám, gratuluju ti a tobě pošlu dva lupeny. Ať se ti tam zítra líbí v rokopeře. Měj se, čau.
1: Jo, děkuju, ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Co půlnoční alba na další týden? Už máte odhlasováno, Býťáci, na našem webu. Je zase ta šestice, je to vlastně od půlnoci z neděle na pondělí. Šestice desek, ze který vybíráte dvě placky, které půjdou do vysílání příští týden, jedna v úterý, druhá ve čtvrtek před půlnocí, celé od začátku až do konce, to hrajeme tady běžně. Takže aktuálně vedou Progres 2 s deskou Tulák po hvězdách. O 100 hlasů méně má Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army. No a pak je tam UDO, dále pak Nazareth, Joe Satriani a Bonfire. Tyhle ty interpreti, kapely jsou momentálně takhle seřazeni. To všechno se samozřejmě může ještě hodně během toho týdne zamíchat a taky předpokládám, že se možná nějak míchat bude. Je to na vás, abyste přidávali svoje hlasy těm svým oblíbeným deskám, který budete chtít ve vysílání u nás na Beatu slyšet. Máte na to celý týden, opět až do nedělní půlnoci, ale vůbec bych neváhal, klidně se do toho puste hned, ať na to potom nezapomenete.

Kam tady na stole, co nám tu nechal vejvoďák, tedy co vám tu nechal vejvoďák na zítřejší detektivku za cenu. Vězte, že to je kniha, která má název Sex a smrt indiánů Amazonie. Mnislav Zelený Atapana, to je jméno autora vlastně, protože tenhle ten autor zasvětil 55 let životu a bádání mezi původními etniky Velké Amazonie a zve nás v této knize na fascinující pouť do světa, kde jsou život a smrt, sex a znovuzrození vnímány jako jeden celek, prostoupený hlubokou mystikou. Ta kniha je postavená na osobních zážitcích a odhaluje neobyčejnou a taky úchvatnou pestrost obřadů a rituálů a noří se do tajuplné a nečitelné povahy amazonských indiánů. Takže tuhle knihu získá zítřejší úspěšný detektiv. Je to kniha, která vyšla v nakladatelství Argo. No a zítřejší úspěšný detektiv, který zachytí vlastně už první indicí, protože bez ní to asi dohromady nedáte, tak ten bude obohacen právě touhle literaturou. Po 9. hodině začíná naše detektivka. Buďte u toho, býťáci.

0: byl Billy Idol a Rebel Yell. Uteklo to jako voda, je tu 17. hodina, kdy mě bude střídat Standa Rubáš, který nám pustí hned na úvod příští hodiny Kabáty. Dorazí taky Pepa Lábus, ten bude mít zprávy.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Brně na ulici Milady Horákové překáží dva osobáky po dopravní nehodě. Pozor na to, na Kamenném pahorku, tedy v ulici Kamenný pahorek v Košťanech, na Teplicku. Srazil osobák se čtyřkolkou a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Bohužel dopravní nehoda je se zraněním. A na Veletržní ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Pozor také ještě na D1, na 268. kilometru ve směru na Prahu stojí nákladák s osobákem, došlo tam taky k havárii. Býťáci, jezděte prosím bezpečně. Ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Rádio B. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé za sebou v prvním kole. Nasazená dvanáctka prohrála s Marií Sakkarijovou z Řecka 5-7-6-7. Utkání na antukových dvorcích v Paříži dnes ztratila po necelých dvou hodinách. 21-letá Nosková podlehla 49. hráčce světa a semifinalistce Roland Garros z roku 2021 po druhé ze tří vzájemných utkání. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzin se bude moci prodávat maximálně za 44,56 a nafta za 41,43 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem dnes činily 44,84 za litr benzinu a 41,72 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech snížily. Prezident Pavel na základě návrhu akademického senátu rozhodl o odvolání rektorky Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně Barbary Marie Willis z funkce. Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu premiéru Babišovi. Návrh na odvolání rektorky JAMU kvůli výhradám k řízení školy schválil akademický senát v dubnu. Francouzský minister spravedlnosti Darmanin žádá vyhlášení tříletého moratoria na legální imigraci. Francie podle něj dosáhla svých integračních a asimilačních kapacit. Nabádá k efektivnějšímu vyhošťování běženců. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Kabát na Rádiu Beat.
1: Classic rock.

No jo, máma mu říkala, nehraj si s tou pistolkou a takhle to dopadlo. Eric Clapton dohrál tady na beatu. Je 17 hodin 13 minut, Standardu Báš přeje příjemné úterní odpoledne. Hned ze startu všechno dobré všem Filipům, protože Filipové tak mají dneska svátek a kdo má Filipa, ten má dneska před sebou ještě večírek. Předpokládám na večer, mělo by to tak být. Tak na to býťáci a býťačky myslete třeba právě teď někde na cestě z práce směrem k domovu, pokud jste v autě, zapomněli jste na to. Dá se to ještě zachránit. Filipové jsou dnešní oslavenci. Všem oslavencům budu hrát Black Sabbath. Dáme Doors, dáme Van Halen, dáme samozřejmě během odpoledne taky dopravu. To je taková skoro povinná fráze. Pokud máte k dopravě jakékoliv čerstvé postřehy, budu velmi rád, když mi s tím pomůžete, aby byli ještě raději ti, kteří jdou někde na cestě za vámi. Tak dejte vědět, jak se vám jede. Třeba přes aplikaci Rádia Beat, ta existuje pro Android i Apple a navíc je úplně zdarma a navíc má víc funkcí. Jo, nejenom tu dopravu a to nahrávátko. Můžete s tím dělat spoustu různých ptákovinek, ale tohle to je jedna z takových těch užitečných, tak dejte vědět.

0: parťáci na čtyřech kolech.
1: Já jsem říkal, že to dřív nebo později musí přijít, ale ta rubrika zvaná Červené tlačítko, taky už tady mám spoustu zpráv, které si musíme vyřídit. A první je od Míry z Liberce.
2: Z Liberce na Turnov, jak je Patřeský kopec, tak z druhé strany jakoby od Liberce v těch serpentínách se stala bouračka. Teďka jsou tam 4 auta a policajti se tím stojí s majákem, ale stojí za zatáčkou. Takže jsou vidět na poslední chvíli, takže kdo tam letí, tak pozor na to. Jako.
1: Díky za zprávu. Další, ta je z Prahy z Modřanské, tam nehoda dvou osobních aut a neprůjezdný denizní pruh. Praha Láskova ulice, stejná situace, 2 osobáky v sobě, probíhající vyšetřování. A do třetí nohy Praha Zálesí a taky úplně stejná situace. Na 46. u obce Lipina na Olomoucku došlo k vážné dopravní nehodě osobního s motocyklem. Na místě jsou všechny složky IZS, počítejte, že průjezd bude omezen, ne-li nemožný. Co dál mi hlásíte Friedland na Libereckou ulici Komenského. Tam se vyšetřuje ťukanec dvou osobních aut, se kterým je dobré počítat. Chcete-li si někde odpočinout, ale bacha, pětí sebou je tam horko, tak Pražský okruh může být tradičně tím místem. Stojí dneska od Chrášťan někam směrem k Ořechu, z druhé strany od tunelu směrem k Ořechu. Vlastně v porovnání s jinými dny bych skoro si troufal tvrdit, že ta doprava je dneska taková nějaká klidnější. A teď jsem to asi zakřik. Tak uvidíme. Jeďte opatrně, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Extrémní cyklista Dan Polman vyhrál závod 400 Ultra a znovu posunul rekord této trati. 400-kilometrovou trasu s převýšením přes 9000 metrů zvládl o 25 minut rychleji, než byl dosud nejlepší čas v historii všech šesti ročníků. Jelo se přes Krkonoše, Jizerky, České Švýcarsko, ale třeba i Kokořínsko. A Dan to zvládl za 20 hodin a 11 minut, tedy průměrně přes 20 kilometrů v hodině. Rádiu Beat o tom řekl.
2: Letos panovali na trati jednoznačně nejlepší podmínky, tak zhruba v půlce závodu jsem si řekl, že bych toho asi mohl využít a zkusil jsem jet nějaký solidní tempo a jel jsem si takovou svoji časovku s cílem třeba i vylepšit nejlepší čas. To se nakonec podařilo. Bylo sucho, nebylo bláto, ani moc nefoukalo, takže opravdu podmínky tomu hodně pomohly a technika fungovala skvěle. Já ve finále taky, takže se to všechno sešlo dohromady a jsem za to rád.
1: Na poloviční distanci 200 kilometrů obhájil vítězství biker Marek Sádovský. Kordista Jakub Jurka skončil třetí na svěťáku v Bernu. V semifinále nestačil na bronzového olympijského medailistu z Paříže Egypťana Saida. Český sportovní lezec Lukáš Mokroluský skončil 16. v semifinále světového poháru v boulderingu v Bernu. Závod vyhrál Japonec Anraku. Triatlonisté David Korous a Dana Přikrylová vyhráli závod českého poháru na konopišti. Sprint zahrnoval 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5,5 kilometrů běhu. Keňský běžec Kipchoge zahájil sérii 7 maratonů na 7 kontinentech, včetně Antarktidy. Dvojnásobný olympijský vítěz doběhl v kapském městě 16. v čase 2 hodiny 13. Druhý golfový turnaj z charitativní série 7 Cup Golf Tour, který tento rok pomáhá postižené Zuzance, proběhne už v sobotu na Terezínské kotlině. Více informací najdete na www.7cup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

Na beatu Beatles a jejich Nowhere Man. To je ta muzika, která dohrála tady v tom našem, řekněme, že pozdním odpoledni, které za 3 dny, tedy v pátek, budu předpokládám trávit vozmo v tom vedru směrem cestou z Brna na Prahu. Protože už budeme mít dávno po našem beatáckém setkání v Bikers Crown, tentokrát právě v Brně. Jak jsme slíbili, tak pod názvem Born to Ride se postupně potkáme ve všech těch 13 prodejnách Bikers Crown, ta brněnská, ta je právě teď v květnu na řadě, teď v pátek od 10 do 12, tedy pardon, od 12 do 14, s tím, že od 10 stavíme, takže klidně přijďte dřív a odejděte později na adrese Kaštanová 476/70B Brno Tuřany, tam najdete prodejnu Bikers Crown. Na webu Rádia Beat najdete i mapu, která vás dovede přímo na to parkoviště před Crownem, tak abyste se nikde netoulali a nemohli se vymlouvat, že jste to nemohli najít. No a já se tam na vás budu na místě těšit.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Mötley Crüe na rádiu Beat a jejich Lockstart Kill. 2 minuty před 6:00 máme za sebou tuhle muziku, 2 minuty po 6:00 to tak přibližně vyjde. Skončí Pepe Klábusu svoje poslední dnešní čerstvé zprávy, no a před sebou budeme mít muziku úplně jinou. Muziku z let 60. Co v ní bude, vám neřeknu, ať se máte na co těšit.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Co vám ale řeknu, to jsou ty vaše zprávy, které mi hlásíte. Hlásíte mi Brusnický tunel v Praze. Prý je tam pro poruchu odstavené osobní auto v levém jízdním pruhu, což může mít a samozřejmě má vliv na ten průjezd tou danou oblastí. Počítejte s tím. Když jsme v Praze začali, budeme pokračovat na Spořilovské, tam je odstavené osobní auto, zřejmě po nějaké havárii či kolizi. 2 osobní auta v sobě se teď řeší v Patočkově ulici, což taky nevylepší úplně ten průjezd. No a vy byste s tím měli počítat. Aby to nebylo jenom o Praze, tak Chomutov, Vinohradská ulice, tady to vypadá nehezky. Nehoda 2 osobních aut a zásah všech složek IZS na místě. Na D1 zase opatrně na 38. ve směru na Prahu. Počítejte tady s odstaveným nákladním autem.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Vamos, el señor Chlorito. Zase mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky. S malou pravděpodobností i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalista Dominik Pech bude i dál hrát za Young Boys. 19-letý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování. Celek z Bernu teď uplatnil opci na přestup. S klubem podepsal smlouvu do roku 2030. Prezident Pavel dnes mluvil s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě Grinkevičem o obranných plánech NATO ve střední Evropě, také o jejich naplňování v praxi a lepší koordinaci mezi spojenci. Společně s náčelníkem generálního štábu Řehkou na schůzce zdůraznil význam silného transatlantického partnerství, které podle něj zůstává základem společné obrany. Poslanci se zítra pokusí zvolit 4. místopředsedu sněmovny. Kandiduje Barbora Urbanová z hnutí STAN, které má podle předchozích politických dohod funkci obsadit. Opakovaně v tajné volbě neuspěl exministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan, o kterém hlasovali poslanci celkem 4x. Součástí volebního bloku nebude volba členů Rady České televize. Americké zpravodajské služby uvádějí, že iránský nejvyšší vůdce Chamenejí se ukrývá na neznámém místě a má jen velmi omezený přístup k okolnímu světu. Podle posledních informací se k němu lze dostat jen prostřednictvím složité sítě kurýrů. Podle zpravodajců je právě to důvodem zpomalení vyjednávání mezi Spojenými státy a Iránem. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Rolling Stones na rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Jak jsem říkal, po šesté hrajem šedesátky, udělali jsme to i dneska. Ale já jsem předem neprozrazoval, co, že by to v těch šedesátkách dneska mělo být. A teď už je to z části jasný, že to byly Stone Get Off of My Cloud, tedy Vysmahni z mého obláčku, tak by se to volně dalo přeložit. To je třeba jedna z těch věcí, která se mi dneska do 60. let v muzice vešla. Eric Burdon společně s kapelou Animals, to je ta druhá, San Francisco Night. Zatím jsem zvolil osvědčené kusy, že jo, tyhle ty, které i z těch 60. let jsou velmi, velmi známé. No a myslím, že nebudu měnit ten rytmus pro dnešní den. U těch osvědčených kusů zůstanu i v případě třetí šedesátky po šesté, kterou má na triku Chubby Checker.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vidějáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, Vidějáci, podívat na aktuální dopravu. Ta říká několik věcí, tedy že je to lepší, než to bylo, tedy že tak jako klesá ten provoz v těch pozdních odpoledních hodinách. Takže třeba na Pražském okruhu, ku podivu, ježiš, to je věta, kterou jsem leta neřekl, od Plzně přes Chrášťany, Rudnou, směrem na D0 a dál k Ořechu, už v podstatě nemáte před sebou vůbec nic a máte volnou silnici. Tak doufám, že tuhle tu budu moci ještě někdy zopakovat. Ale v opačném směru počítejte ještě s hustším provozem někde od Slivence k Ořechu. Nic dramatického se tam neodehrává, je nedobré o tom vědět. D35, 258 km z Mohelnice na Lipník, tak tady v pravém jízdním pruhu došlo ke kolizi nákladňáku s osobákem. Na místě jsou všechny složky IZS, projíždějte velmi opatrně. Další jedna nehoda je třeba v Praze v Patočkově ulici, to už jsme si říkali, stále tam ještě probíhá vyšetřování toho ťukance dvou osobních aut, takže Patočková je přicpaná, počítejte s tím. Jedete z Přerova na Troubky, tak počítejte s tím, že tady neprojedete, protože teď aktuálně je uzavřeno a řeší se tam vyprošťování havarovaného nákladního auta, chvilku to potrvá, opatrní, buďte na D8 na začátku, kilometr 0,4 z Prahy pryč, tak tady porouchaný osobák, no a na D8 ta stejná situace, porouchané osobní auto, které se odstraňuje, je na 26. kilometru, potom dál jste směr stejný, tedy z Prahy někam pryč, tam nahoru, tak s tím, Vítáci, počítejte. Všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Jaderná elektrárna Temelín použila novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologii s názvem Cold Spray, která umožňuje opravy bez žáru a plamene, využil Temelín jako jedna z prvních jaderných elektráren na světě. Na jejím zavádění spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň. Mluvčí elektrárny Marek Sviták nám řekne víc.
2: Metoda Cold Spray umožňuje nanášet kovový materiál s přesností setin milimetrů bez nutnosti klasického svařování a tepelného namáhání, což výrazně snižuje riziko poškození materiálu. Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
0: Vítoskop.
1: Spotify chystá novinku. Díky čerstvé dohodě s vydavatelstvím Universal Music Group budou moci uživatelé vytvářet pomocí umělé inteligence remixy a coververze známých skladeb. Půjde o první případ, kdy Spotify umožní posluchačům tvořit vlastní obsah přímo na platformě za využití AI nástrojů. Funkce má být dostupná jako placený doplněk v aplikaci
0: Vítoskop.
1: Zatímco evropské automobilky zavírají závody a propadají se do ztráty, čínské značky si v Evropě razí cestu. Čínská auta tvořila v prvním čtvrtletí letošního roku 8,6% západoevropského trhu, tedy skoro dvojnásobek oproti stejnému období loňska. Vítoskop je v závěru, teď přichází další roková pecka na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Velmi zajímavé, to tady u nás na beatu bude. Ono tady takhle, je to věta, kterou říkám vždycky, ale ona taky vždycky platí a platit bude rozhodně i v příštích hodinách, protože je to úterý, kdy nezvu sám na sebe, ale naopak zvu s radostí na kolegu Jirku Rogla a jeho povídací pořad zvaný V hledáčku. Ten odstartuje už za malou chvilku úderem 19. hodiny. Spolu s Jirkou tady bude kytarista Radek Kroc, aktuálně spojen třeba s Extra Bandem, ale v minulosti s kdekým dalším, takže věřím, že se veselými historkami bude jenom hemžit. A stejně tak jsem zvědav, jak to bude vypadat dneska večer v rokové zpovědnici, protože tady jako nevyhnutelně musí dojít ke kolizi dvou nevyčerpatelných a neuvěřitelných energií. Na jedné straně Dana Kohouta, toho našeho, a na druhé straně Dagmar Peckové, která, věřím tomu, je jednou z mála lidí na světě, která ptícovi dokáže přistřihnout křidelko, tak určitě rokovou zpovědnici nevynechte. Ta, pokud bude divoká, tak pak se zase lehce uklidníme, protože za půlnoční album dnešního dne jste si zvolili Roberta Planta a jeho desku Carry Fire. Tu si pustíme celou od začátku až do konce.

Chtělo by se říct, že je hotovo, dobojováno, odehráno, alespoň tady za mě, protože Bob Dylan už dozněl, ale přeci jenom ještě přihodím takový svůj malý osobní životní příběh, přátelé. V červnu to bude přesně 21 let, co jsem přišel sem do rádia být jako takový poměrně dost neskušený, vyukaný student Vysoké školy chemicko-technologické. První, co mě kolegové tady říkali, když jsem přišel, tak bylo, tohle není firma, tohle je cirkus. A celých těch 21 let se to, přátelé, tak jako potvrzuje. Takže jsem vás zval na ten dnešní velmi vypečený večer na beatu, který se chystá. Můžu k tomu ještě přihodit pozvánku na ráno, protože mezi tím, co hrál Bob Dylan, mi tady v mobilu přistála SMS-ka, kterou s dovolením ocituju, takže máte-li u sebe děti, zacpěte jim uši, protože v té SMS-ce od dámy, jejíž jméno vám neřeknu, ale znáte ji, protože vysílá ráno v 6 a její jméno začíná na Kolínková, tak stojí napsáno toto: promo na ráno, zítra vám Kachna řekne, jak voní vydří hovno. Tímto se myslím, býťáci, můžu rozloučit, popřát vám příjemný večer a ráno budu ladit taky od 6.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Hledáčku Jirky Rogla na Radio Beat.
3: Krásný večer, míťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl. A jsem rád, že dnes přijal mé pozvání a už sedí přímo tady naproti mě u nás ve studiu Radio Beat. Muzikant, kytarista a v současné době člen skupiny Extra Band, Radek Kroc. Ahoj, Radku.
4: Ahoj, Jirko, ahoj posluchači, všichni vás zdravím.
3: No a i když jsem řekl, že si Radku přijal mé pozvání, ono to vlastně vzniklo tak, že vy jste s kapelou před pár dny se od někud vrátili a ty jsi dorazil pln dojmů z téhle události a my jsme rádi, že to všechno řekneš právě nám. Tak řekni nejdřív, než pustíme první muziku, kde jste to vlastně vůbec byli.
4: Tak my jsme byli s Extravendem zhruba před 14 dněma, nebo třema nedělema, tak jsme byli v Brazílii. Mm-hmm. Byli jsme tam na takovým krátkým tour, třínedělním, kde jsme v podstatě hráli v Rio de Janeiro a v São Paulo, hráli jsme tam po klubech. No a těch dojmů je tolik, že asi hodinový pořad nám stačit nebude na to, ale byl to obrovský zážitek, velká zkušenost a o tom si asi povíme i víc, jako co konkrétně by posluchače zajímalo, asi jo, hraní, že jo, další věci, jak je životní úroveň, jak tam reagují fanoušci a jak vůbec tam ta muzika, jak to tam všechno vlastně probíhá, funguje, protože je to v podstatě na druhé straně země koule a je to tam trošku jinak ještě než u nás, jo.
3: Líbí se mi, že víš přesně, na co se tě chci zeptat, bude skvělý. No a teď dáme nějakou tu muziku, ať máme takový jako nějaký start pěkný, tak něco vyberu, mě vybírá muziku vždycky host.
4: Skvělý, no tak já, když Extra Band, jo, tak bych začal bych Extra Bandem a zahráli bychom například skladbu Ride the Wave.
3: Jdeme na ní.

0: hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat.
1: Radek Kroc je dnes mým milým hostem na Beatu, no a vy už jste slyšeli, beatáci, že takovým tím hlavním důvodem, proč Radek přišel, a nejen tedy, je to, že se s kapelou vrátili z Brazílie. Tak začni, jak to vůbec vzniklo, to přece každýho jako nenapadne, jen tak jedem do Brazílie, no, turné.
2: Takhle napadlo, nenapadlo. Tam jde o to, že my jsme původně zvažovali, jedna, která jsme vydali v loňském roce, jsme vydali desku, která je v podstatě dělaná jako produkce do zahraničí, je v angličtině, ta deska Extravendu se jmenuje Full of Love. A v podstatě jsme primárně přemýšleli o tom, že bychom vlastně tu hudbu naši vyvezli do zahraničí. A vzhledem k tomu jednak, že máme velice dobrý ohlasy ze zahraničí vůbec, jako nejenom teda jako z Jižní Ameriky, ale v podstatě odevšad. K té Jižní Americe jsme se dostali takovým zvláštním způsobem. Dostali jsme se tam tak, máme, nebo respektive takhle, samozřejmě umístili jsme naši muziku na všechny možné streamovací, nestreamovací platformy, jo, včetně YouTube, včetně Spotify a dalších těchhletěch věcí. S tím, že se nám ozval jeden pán, který se jmenuje Stephen Wrench, to je člověk, který je dokonce porotcem pro americkou Grammy, on žije v Nashville ve Spojených státech, a on se během, přes vlastně Spotify dostal vlastně k té produkci, kterou jsme udělali, jemu se to zalíbilo. Spojil se s náma a řekl, že by nám chtěl pomoct, že by byl rád, kdyby ta muzika byla slyšet v rádích nejenom jakoby po celém, nejenom u nás, ale i po celém světě.
1: Jasně.
2: A oni v podstatě spravují, nebo respektive mají portfolio, kde mají jak internetový rádia, tak i rádia, které jsou normálně klasický FM, v podstatě mají vazby do celého světa. A on tu vlastně tu desku vzal a poslal ji vlastně svým partnerům. No a ta deska se začala hrát a nám se ozvala vlastně produkční skupina z Brazílie, že by je to zajímalo a kdy přiletíme. No. Takže proto ta Brazílie, protože víceméně byla asi první, jednak i Brazílie, co se týká Brazílie o fotbale a o muzice. Že?
1: No a kolik vás letělo? To jste tři kapela,
2: Jenom tři jsme letěli.
1: A neměli jste technika?
2: Ne. My jsme letěli sami takhle ve třech, že jo? Protože v podstatě to bylo promoturné, jo. V Jižní Americe jsme samozřejmě nebyli, jo. A pro nás samozřejmě to byla velká neznámá, jak bude všechno probíhat, jak to bude vypadat.
1: Třeba aparát, jak vám zajistili a takové.
2: My jsme měli sebou základní věci, to znamená nástroje, že jo, kytaru, basu, že jo, jsme měli sebou. Tu jsme vezli letecky, normálně jsme ji měli jako spolu zavazadlo, neměli jsme to v kufrech pod palubí, protože já si vzpomínám, že jsme před lety byli ve Spojených státech, jsme byli s Craysonem na jednom koncertě, byli jsme ve Filadelfii. A já jsem si tam vez jednoho Gibsona sebou a dával jsem ho do podpalubí a nepodledil jsem ho. A pak jsem ho půl dne dával dohromady.
1: Je tam ráz vlastně, že?
2: Jsou tam i tlaky jiný prostě. Já jsem potom půl dne dával tu kytaru dohromady, abych vůbec byl schopný ten koncert odehrát, jo. To byl takový oříšek, takže jsem se na to nějak připravil a teď můžu říct takovou malou perličku, že...
1: Povídej, no.
2: My jsme letěli přes Istanbul, letěli jsme vlastně z Prahy do Istanbulu, z Istanbulu jsme letěli do São Paula. A když jsme teda vlastně si brali věci sebou na palubu, nebo respektive kytary, tak jak máš nahoře schránky, tak tam nebylo už místo, byly tam samozřejmě kufry, že jo, ostatních pasažérů a to. A přišel Stewart a říká, abych mu dal tu kytaru, ne? Já říkám, no, že ji nechci nikam dávat pryč do podpalubí. On říká, ne, já vám ji vemu do první třídy, no. Takže kytara letěla business class. No, to je taková legrace, no. Je to dálka, je to skoro 12 hodin, no. Jako,
1: to, no ale no. Jak tam přijímali tu vaší muziku?
2: Úžasně. Já jsem úplně nadšenej, jednak Tam je několik faktorů. Jednak Brazílie, že je samozřejmě fotbalem a muzikou. Jo. Rockovou muzikou obzvlášť. Jo. Vím, mám i spoustu známých tady vlastně v Evropě a v Čechách muzikantů, který tam jezdí hrát, který hrajou ostřejší muziku, který hrajou death metal a já nevím další. Další.
1: Tak Sepultura, to je taková.
2: Sepultura vlastně, je brazilská, ale ty kapely, které jsou tady odtaď evropský, tak tam jezdí zrovna, teď tam mám kamaráda jednoho, že jo, vlastně s Masterem, že jo, Aleš, ne z chleba, že jo, ty tam teďka hrajou vlastně s Masterem, spolu s Pac-Manem, ale ty hrajou trošku jiný žánr, jo. ale oni obecně jako muziku, prostě muziku, která je rytmická, která prostě šlape a je dobře zahraná, oni to prostě cejtějí, mají muziku v sobě a je to úžasný a když jim dáš něco fajn, co je na podnose a je to dobrý a je to od srdce, tak jako oni reagují úžasně. No.
1: A hráli jste i s místníma kapelama nějak?
2: My jsme hráli zhruba 10 koncertů. V klubech, šli jsme vlastně od jakoby menších klubů po v podstatě až po nejprestižnější klub, který je v São Paulo, to se jmenuje Galeria do Rock. A hráli jsme zhruba na 4 místech, jsme hráli s místníma kapelama, který jsme teda neznali. 2 kapely byly takový glam rock do trošku do metalu a 2 kapely byly takový ostřejší, neříkám blíž k Sepultuře, ale takový spíš trošku hardkorový party, no. A jinak samozřejmě ty muzikanti a ty lidi tam jako úplně skvělí a jako i jak technicky vybavený, tak i hráčsky a lidsky, prostě to je...
1: A navázali jste tam nějaký třeba kontakty, že by někdo zase třeba přiletěl sem od tamtud, nebo
2: tak něco? Jednáme, nebo respektive přemýšlíme o tom, my jsme samozřejmě dostali, my jsme tam teďka byli 3 neděle, dostali jsme samozřejmě nabídku letět tam znova,
1: To je skvělý.
2: A řeší se teďka turné, který by eventuálně bylo po celé Brazílii a buď by se jel na podzim letošního roku, anebo příští rok na jaře. Protože máme tam ještě vazby na jeden velikánský festival, který je větší než Rock in Rio a tam se jedná vlastně s produkcí, že bychom možná eventuálně mohli příští rok, protože letos jsme se tam nedostali, oni to mají obsazený, oni to musí minimálně rok dopředu obsadit, tak se jedná o tom, že bychom na tom velkém festivalu zahráli, je to festival Bangers a tenhle ten festival má, to je zajímavost, možná bude zajímavost pro posluchače, tenhle ten festival má návštěvnost 750 tisíc lidí.
1: To je slušný.
2: Pátek, sobota, neděle. No, jsou tam 4 obrovský stage, hrajou tam fakt velký kapely, jo, jako byl letos myslím, že tam byl Zagwild, tam byl Black Label Society a další, spousta dalších.
1: A Radku, a užili jste se Brazílii jako turisti, viděl jsem, že jste měli fotku u toho Krista, že jo?
2: No, betonovýho. To je velkýho betonovýho Krista. Tam to je povinnost, že jo, když člověk vlastně je v Rio de Janeiro, tak by měl by navštívit tohleto poutní velký místo. Jinak měli jsme to štěstí, že jsme v podstatě měli jakoby den volna, kde jsme se mohli podívat vlastně ještě na cukrovou homoli, což je vlastně taky taková jako velká atrakce, tam jezdí 2 lanovky, jo, je to bez jištění, je to normálně jenom na lanech, prostě kabinky, kam se vyjde zhruba 30 lidí, tam je převýšení asi 480 metrů. A je to tam za 2,5 minuty, jo, takže je to docela fofry, jo, že když jede proti kabínka, tak ani nestíháš ji vidět v tom směru, proti směru, jo, jak jede rychle. Jo, a je tam v podstatě výhled na celý Rio de Janeiro a je to trošku z jiného pohledu, než vlastně od sochy od Krista.
1: Aha.
2: Jo.
1: A zmínil jsi ten fotbal, byli jste na nějakým?
2: Ne, bohužel, tam jsme se nedostali, ale fotbalistů jsme tam viděli spoustu od malých 3letých dětí na pláži.
1: Tím žijou všichni.
2: Oni žijou muzikou a fotbalem, jo, tam je to prostě, je to o tomhletom, no.
1: Hele, tak když budeme chtít, tak k Brazílii se můžeme ještě vrátit, ale v každém případě dáme muziku, zase něco vyber.
2: Tak jestli můžu vybrat něco z našeho soudku, co jsme dělali, tak bych určitě vybral Ferat.
1: Takže to je dávná kapela.
2: Dávná kapela, tam můžeme dát třeba Noční příběh.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byl Ferat, kapela, se kterou hrál kdysi můj milý host, kterým je Radek Kroc. A já tady mám, Radku, jak jsem říkal posluchačům, že dorazíš, aby mi poslali nějaký dotazy, tak jestli tě můžu nějaký přečíst.
2: No určitě.
1: Tak tady je takový, a to vlastně by zajímalo i docela mě, se ptá Aleš, že zaznamenal na plakátech vás jako extra band a zároveň je extra band Revival. Jak tohle je? Můžeš tohle nějak uvíst na pravou míru? Jasně, že v Plzně vy víte, jak to je, ale my vysíláme pro celou republiku.
2: Hele, uvěc na pravou míru to může i Wikipedie, jo? Tam je v podstatě veškerá historie extra bandu, jak se věci mají. V podstatě extra band, který v podstatě neseme, nebo jméno extra bandu, který teďka vlastně jakoby neseme, je jméno, který je prapůvodní vlastně od zakladatele Jaroslava Reitmajera, od Jardy Reitmajera, který vlastně původní extra band zakládal. A můžu ještě říct takovou milou záležitost, že dokonce teďka pojedeme s Jardou, ze zakladatele.
1: Byl tam basketarista,
2: basketarista, ano.
1: Vím, že hraje na nějakou takovou pětistrunou, takovou krásnou.
2: Tak basu, Jarda s náma teďka nějaký koncerty pojede, když tak si můžeme potom zmínit, kdy a kde, tak budeme... budeme dělat vlastně jakoby celý průřez vlastně tvorby od 80. let vlastně až po současnost, jo, kde zazní vlastně jak ty české skladby, ty tradiční, který v podstatě jako hitmaker Jarda dělal, že jo, vlastně on vlastně skládal vlastně ty skladby s Udí Berou a tyhle ty další, jo, to. Další věci. A co se týká Extra Band Revivalu, tak tam je to tak, že v podstatě muzikanti, který hrajou v Extra Band Revivalu, tak vlastně hráli v 80. letech s Extra Bandem. A v podstatě, tuším, že v 88. 89. roce vlastně od Jardy odešli. A udělali si vlastně kapelu Gepard. Jo, tam samozřejmě měli nějaký svoje skladby, tohle to, ale zjistili, že zřejmě ty skladby nejsou, zase netáhnou třeba tolik ty lidi. No, tak samozřejmě si chtěli udělat vlastně jakoby extra band, v kterým působili, jenomže v podstatě tu značku vlastně měl, nebo vymyšlenou vlastně, nebo byla vlastně ve vlastnictví Jardy Reitmajera. Jo, a lidi vlastně, který to zakládali, jo, protože oni vlastně nejsou přímí zakladatelé té kapely, jo. Primárně tyhle ty věci jsou takhle, k dohledání je to na Wikipedii, tam je komplet vlastně, jak kapela vznikla, kdo tam, dokonce tam Dan Barta třeba zpíval chvilku v extra bandu, jo. Jo, takže jsou tam muzikanti,
1: kteří... Tam je těch vazeb hodně, no.
2: Tam je spousta muzikantů, který tou kapelou prošli, no. A abych ještě navázal možná na další věc, na kterou ses mi asi chtěl zeptat, tak v podstatě s Petrem Kotorou, který hraje na bicí, my jsme... co tomu vlastně předcházelo, proč vlastně jsem v extra bandu, tak my jsme dělali jednu produkci, která se jmenovala Guts Elements a tam jsme vlastně společně hráli, nebo respektive natočili jsme desku, která ještě nevyšla a natočili jsme desku vlastně se zpěvákem Jesse Smithem, který je Angličan, a s panem Billy Sheehanem, který je renovovaný baskytarista americký, člen vlastně kapely Mr. Big a dalších...
1: Například.
2: A dalších jiných projektů dokonce. Hrál i s Van Halenem, že jo?
1: No tak to taky, ale především hrál s Davidem Lee Rothem, že jo?
2: S Davidem Lee Rothem, ano,
1: to bylo.
2: Jo, jinak Billy je úžasný člověk. To byla další kapitola, jo, prostě to bylo krásný.
1: To můžem nasměrovat býťáky na YouTube, kde máte videa i s nimi, jste každý jinde, že jo?
2: Ano.
1: Hrajete tyhle písničky a tam třeba... Je vidět, tam má tu dvoukrkou baskytaru svůj vyhlasnou.
2: My jsme tu produkci dělali, jestli k tomu ještě můžu, aby jsme...
1: Ano, povídej.
2: Z časového hlediska. Tak my jsme v podstatě tu produkci Guts Elements dělali v době, kdy vlastně byl COVID, jo, nebo respektive za COVID. Tam vlastně vznikala vlastně celá ta produkce a vlastně zpěvák Jesse, my jsme měli vlastně natočený základy, Jesse vlastně přiletěl vlastně z Anglie, přiletěl sem, takže Jesse vlastně zpíval tady a byli, protože nebyly ještě uvolněný prostě linky vlastně, co se týká leteckých společností, nemohlo se přelítávat, že jo, tak vlastně byli Sheehan točil desku u sebe ve studiu se svým producentem a se svým zvukařem, no. A v podstatě mám takovou perličku, jestli můžu ještě dodat, když
1: už neptej,
2: máme,
1: nemlouvej,
2: jestli můžeš, máme čas, povídat, tak vám tak tomu povím takovou perličku, to by mohlo posluchače zajímat. Byli v podstatě tu desku celou, která má 10 věcí, tak natočil během asi týdne. Jo? A on nám psal, že nám ji pošle koncem jakoby týdne, že nám pošle ty tracky, že jo, natočený a tohle z toho. A přišlo to až úterý. Jakoby neposlal to teda v neděli do konce týdne, ale přišlo to v úterý s omluvným dopisem přímo od něj, teda, že nám napsal, že se velice omlouvá, že by to už poslal v sobotu, že už to měl natočený, ale že musel dodělat práci pro Billyho Gibbonse. Tak to mi rozbilo, no. Jsem říkal, tyjo, tak to je něco, jo. Tak nestalo se nic, že to poslal o dva dny díl, jo. A samozřejmě ta práce, kterou tam odved, tak by je skvělá, že jo?
1: Protože... Tak nám se asi nabízí si z toho něco zahrát, že jo, teďka.
2: To by bylo moc
1: tak
2: fajn.
1: Tak řekni, co to bude, která píseň, proč?
2: Já bych třeba zahrál skladbu Sorry, to je taková zajímavá.
1: Dobře, tak ji tam dáme.
2: Bezva.

0: kytarista a muzikant Radek Krok je dnes mým milým hostem na rádiu Beat. Jsme si poslechli muziku, kterou si dělal společně s Billy Sheehanem, skvělým basistou, ale já vím, že ty si třeba spolupracoval, když jsi hrál s Craysonem, tak jste nahrávali taky s kytaristou King Diamonda Andela Rockem, je to tak? Jak třeba vnímáš i dneska, ono už je to teď hodně jiný než v minulosti, ten rozdíl mezi tou tuzemskou zahraniční a naší scénou, jaký je tam třeba ten rozdíl v přístupu a tak?
1: Je tam jiná zkušenost. Jo, v zahraničí, když se budeme bavit zrovna konkrétně o té produkci, co se dělal u Andyho vlastně ve Švédsku, jsme ve Varbergu vlastně u něj ve studiu, on to přímo spolupracoval, ta deska se jmenovala Návrat krále, tak byla to obrovská zkušenost v tom, že neříkám všude, ale u nás ve studiích se hodně laboruje. Jo, to znamená, že se zkouší různé věci, co by asi tak vyhovovalo. U Andyho se nelaborovalo. Tam se prostě přijelo. On tam měl připravený bedny, my jsme si teda vezli samozřejmě nějaký zesilovače, tyhle ty věci na té kytary, že jo, na který jsme byli zvyklí hrát a to. A on tam měl prostě připravený, zesilovače, měl tam připravený mikrofony na bubny, měl tam svoji studiovou bednu, kde měl asi 3 nebo 4 mikrofony, kterýma nabíral kytary. A tam byl takový krásný příběh, vím, že když jsme nastavovali zvuk kytary, tak mi říká, na co budeš hrát? A já říkám, on tam měl vlastně v tom studiu měl strašně kytar, měl tam takový regály a tam měl prostě, nebyly snad ani očíslovaný, jo, ale asi ve čtyřech patrech tam měl kytary. A říká mi, na co budeš hrát? Já říkám, no já tady mám tady toho starého Explorera těžkýho a ten na to hraju i naživo a ten mi baví a na to bych chtěl hrát. No a šli jsme do té nahrávací místnosti, já jsem tam měl Mesa Boogie Mark 4, na tu jsem točil, protože to byl ten zvuk, který jsem prostě měl rád. A on mi říká, no a na jaký zvuk hraješ, jo? Já říkám, no mám takový, on říká, no to je dobrý zvuk a ten je dobrý na live, ten je dobrý na live, můžu do toho šáhnout, já říkám, no tak to produkuje, tak mi tam úplně překopal korekce na tom zesilovači, jiný basy, středy, vejšky a to a nasolil tam gain, jo, tady u nás, jako je zvykem co nejčistější a nejkonkrétnější, aby se to dobře sejmulo, on to tam prostě napral, pak šel do té režie, já jsem šel s ním a nastavil tam lehce takhle jenom kompresor, aby mi držel a říká, zahraj, no, tak jsem dřípnul do kytary a málem jsem spadl ze židle, říkám, to není možný, takovýhle zvuk jsem neslyšel, jo, takže tam, jo, já neříkám, samozřejmě, máme tu skvělý, šikovní lidi a i

0: chvilku dáme. No já jsem jenom, že jsem slyšel, že byl prej nadšený z Koloucha, z Bubeníka a to je náš teda skvělý
1: úvod. To dokonce říkal, že pokud tam bude mít na produkci nějakého klučíka, který nebude zvládat, že pro ně nechá poslat. No. To byla taková. A to měl Kolouch ještě nemocný záda, jo. A měl tu desku asi za 3 dny natočenou a ještě odlítal na nějaké někam do Budapešti dokonce. Jo. Tam odtaď, to byl mazec. No. Myslím, že 3 dny nebo 4 dny tam s náma Michal byl. Jinak ho zdravím taky, dlouho jsme se neviděli.
0: Tak. Ale tak on hlavně je schopný, že odpoledne hrát jazz, večer s orchestrem a druhý den metal, že jo.
1: No jasný, no.
0: Univerzální. Jo.
1: Jsme v kontaktu spolu, ale neviděli jsme se teďka dlouho, no.
0: No z té desky můžeme, ta vůbec vznikala, tam asi byly nějaký peníze, že se mi dalo takhle dobře nahrát. Obal dělal Mark Wilkinson, ano, že jo, ano. Který dělal Judas Priest, Marillion, hlavně jsou to legendární obaly. A byl tady, to jsem zažil, ale on už je to dlouho, že jo, takovou tiskovku, že tam i byl ten Wilkinson, že?
1: Ano, ano.
0: Jsem si od ní právě nechal ty Marillion podepsat.
1: On byl na křestu desky, no. On byl na dvou vlastně křestech té desky, no.
0: Na křestu. Tak jo, no tak si z toho něco dáme, z toho Anděla, co by to mělo být? Nebo Anděl.
1: Anděl je první deska.
0: Anděl
1: je, Návrat krále.
0: Návrat krále.
1: Návrat krále, tyjo, to musím zapřemýšlet. Zapřemýšlet.
0: Víš, jsem tu, že tam Archanděl Michal, že?
1: Archanděl
0: proto mě
1: Michal,
0: to, no,
1: tak dáme Archanděla Michala.
0: Ale mě to jedno.
1: Jed klidně, je to v pohodě.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byl Krejson, Radek Kroc. A kdo tam ještě s váma hrál, to můžeme doplnit k té nahrávce.
2: V té době hrál na kytaru vlastně Petr Božka, který hrál taky vlastně s Krucipiskem chvilku a Kolouch,
1: to Michal, už jsme zmínili.
2: Michal Daněk a Luděk Adámek.
1: A Luděk Adámek, jasně.
2: Velký kamarád.
1: A chvíli jste hráli taky s tím, s Kirkem, že jo?
2: Ano. Honza Běhunek vlastně byl v první sestavě obnoveného Krejsonu a to bylo v roce tuším 2016 vlastně společně ještě s Jardou Bartoněm. No.
1: A šest, nebylo to šest už? 16 asi, no.
2: Pardon, dva šest. Hele, těch 10 let uteče jako voda. Ne, 26, pardon, jsem se přeřekl. 2016 už Krejzo nefungoval.
1: Člověče, já mám tu od samých holek dotazy, ne od samých, ale tohle je zrovna Simona teda.
2: No, to je něco.
1: A to je taková otázka tradiční, ale vlastně proč bychom to nezmínili, píše Simona. Jaká byla tvoje první kytara, v kolika letech a od koho jsi ji dostal a jaká byla tvoje první kapela?
2: Moji první kytaru jsem dostal od mýho dědečka. Mm-hmm. Dostal jsem ji, nevím, jestli můžu říct ten rok, dostal jsem ji v roce 1975. V tom roce mi bylo šest a v tom roce jsem začínal se učit na kytaru. A byla to španělka, stála 280 korun.
1: Ale to byly peníze, ale
2: to byly velký peníze. Já jsem ji říkal Vlkovka z jednoho prostého důvodu, že jako děcko jsem si na ní nalepil samolepku, jak bylo jen počkej zajíce.
1: Jo, to je Vlka tak, s cigárem.
2: Cigáro, to se tu neprodávalo Vlk s cigárem, ale byl tam zajíc Vlkem a já jsem jí říkal Vlkovka, jo. Hmm. A dokonce tu kytaru má můj kamarád, protože já jsem mu ji dal, když mu bylo 18, tak jsem mu ji věnoval. Mají kamarád basista ze Sifonu Roman Hejný. A tajně jsem doufal, že když mi bylo 50, když jsem měl 50, že jí vydá. A strašně jsem si to přál a říkal jsem mu to, já bych tu kytaru, aspoň kdybych jí mohl vidět a to. A on mi říká, ne, já prý si počkám, až budeš ještě slavnější, pak jí vydražím. Tak jsem říkal, tak ji očekávám k 60. No, tak uvidíme, jestli to je za chviličku, no, tak doufám, jestli ho obměkčím je to nostalgie, jo. Jestli k tomu ještě něco můžu říct.
1: No, povídej.
2: Tohle byla první kytara, kterou jsem dostal od mýho dědečka. A mě se teďka loni před rokem dostala do ruky, nebo respektive mám takový příběh, že přišel klučina a ptal se mi, jestli nevím, co to je za kytaru, jakou má hodnotu, a přines mi moji první diamantku, na kterou jsem dával dohromady z brigád asi 3 roky.
1: Tak stála asi 3, myslím tehdy, ne?
2: 2800, byla v takovém hnědém futrálu, já jsem teda neměl tu černou, tu původní, já seděl hnědá a černá. Tuhle tu jsem kupoval dokonce v roce 82 nebo 83 a kupoval jsem ji v Plzni v takovém krámečku na americký třídě, dokonce ten krám funguje. A když jsem si ji přivez domů, tak jsem zjistil, že na lubu ze spoda byla praskla. Takže já jsem ji druhý den jel reklamovat. Úplně nešťastný jsem byl. A oni tu kytaru mi vyreklamovali, posílali do Jolany do Krnova, tam ji opravovali a za půl roku, nebo respektive za 5 měsíců mi přišla opravená. Přímo tato kytara, jo. Takže já jsem si koupil, 5 měsíců jsem potom čekal, než mi ji opravili. A pak jsem na ní hrál. Měl jsem ji dlouho, hrál jsem na ní u Feratu, jsem na ní hrál a v Atlantiku. Jako měl jsem ji fakt dlouho, tu kytaru, a měl jsem ji rád. A já jsem ji poznal, protože v 80. asi 4. roce nebo 5. tak moje teta měla sestru v Regensburgu v západním Německu a ona mi přivezla samolepky. A ta jedna samolepka byla AC/DC a ta druhá byla Saxon. A ty samolepky tam byly do dneška, fakt opravdu tam vydrželi do dneška. A když mi ten klučík přines tu kytaru, jeho táta totiž věděl, že je moje, že jsem jí vlastnil. Jo, a oni mi takhle mi naložili. Tak já jsem se s ní akorát otočil zády a normálně mi ukápla i slza, jo. Protože to je nostalgie a já k těmhle těm věcem mám jako hodně citovej a osobní vztah, mám k tomu jakoby osobní vazby a to je potom to, no, tak mi to udělalo radost.
1: Asi můžem doplnit pro Víťáky, že diamantka byl vlastně takový Les Paul.
2: Les Paul, no, dobrý. Sice šroubovaný krk, ale dobrý.
1: To já, člověče, když jsem tehdy hrál s Markem Podskalským, ten měl tu diamantku, měl na ní De Marche, jako co to hrál pěkně.
2: Jo.
1: Ten zvuk nebyl špatný. Hele, a zase něco dáme, muziku, stihneme 6 věcí, což je skvělý, tak pověz, co teďka?
2: Co bychom tak mohli dát?
1: To je na tobě.
2: Tak mohli dát? Tak dáme ještě extra band, dáme nějaký.
1: Klidně, klidně.
2: Tak já bych možná, když jsme navázali, nebo když jsme mluvili o té Brazílii, tak možná bych dal jednu písničku ze dvou, teda, který jsou v portugalštině naspívané. Mm. A ta písnička se jmenuje Coração de Amor.
1: Dobře.
2: Ta se jim líbila, ta se jim moc líbila, to řádili hodně.
1: Tak můžou býťáci doma se taky zařádit teďka.

0: Extra Band, kapela mého milého hosta Jimše Radek Kroc. No a my jsme říkali, že takhle na konci, nebo téměř na konci, že pozveme taky býťáky na nějaké vaše koncerty, nasměrujeme je třeba na váš web, aby si mohli tu vaši muziku třeba najít, tak je to jen a jen na tobě, tak povídej.
1: Najdete nás na webu www.extraband.net, kde jsou vlastně české stránky a v angličtině, kde jsou základní informace o kapele, kde jsou tam nějaký klipy samozřejmě, které jsme vydali. A co se týká hraní, teďka nejbližšího, tak 29. května, což je zhruba za chviličku, což je pozítří, pozítří. Za chviličku prostě. Tak hrajeme na festivalu Blížovská skorochodka. Hrajeme tam v pátek. V pátek je rok, tuším, že tam jedna nebo dvě ještě kapely rokový před náma, ale neřeknu vám název. Nevím, kdo tam přesně před námi je. Ale respektive hrajeme na Blížovské skorochodce v pátek 29. května, což je vlastně festival. A potom bych vás mohl pozvat, nebo posluchače bych mohl pozvat na takový zajímavý koncert, který je v Lokti. Ten je 17. července a tam hrajeme společně se slovenskou Tublatankou a s kapelou Motorband vlastně. Tak to je 17. července.
0: A to je hlavně krásný amfik, že? My to máme vždycky bítovou síň slávy.
1: Tam je krásně. Jinak mezi tím samozřejmě si ještě odskočíme na 3 koncerty do Německa. Máme tam naplánováno, to je předtím, máme tam naplánováno tuším 7, 8 a 10 červenec, tak tam máme naplánovaný Berlín, Hamburg a Düsseldorf kluby, kde pojedeme společně ještě s americkou kapelou Goodbye June, se to jmenuje.
0: No hele, Radku, povídá se s tebou úžasně, ještě třeba pak něco můžem, až tady to vyprém, tak si můžem povídat klidně dál, ale ten čas se nám chýlí a jak jsem říkal, nebo býťáci, posluchači vědí, já na konci mám takovou specialitu a tomu někde říkám Hyde Park, že tomu hostovi, což seš dneska teda, ty dám prostor takový v tom Hyde Parku, jestli víš, tam je to, že si tam může na těch štaflích nebo kde říct každej, kdo chce, co chce. Tak já tě teď ten prostor dám a pokud bys chtěl něco vzkázat, nebo někomu pozdravit, nebo někde říkám poselství světu, nebo cokoliv, tak teď máš právě tu možnost.
1: No, teď je rozhodování, no. Já chci se hlavně pozdravit všechny posluchače a všechny nadšence rockový muziky a muziky vůbec a chtěl bych jim říct, aby podpořili muzikanty, aby chodili na koncerty, protože jsme tu jenom na návštěvě, aby si užívali života. A chtěl bych taky říct, že samozřejmě k tomu, aby lidi mohli chodit, aby jsme mohli dělat vůbec muziku obecně, že k tomu potřebujeme to, aby jsme byli zdraví a no a chtěl bych popřát všem, aby si rozuměli, aby byli pohromadě, aby drželi a aby byli na sebe hodní, no. To je celý, o tom to celý je, že jo, protože já to viděl zrovna teďka v té Brazílii, jo, tam, hele Jirko, tam jsou osmdesátky, jako, tam je přelom osmdesátek, devadesátek tady u nás, jako co bylo, že jo, a viděl jsem tam takovou tu soudržnost, jo, těch lidí, jo, a viděl jsem tam tu srdečnost a ty otevřený náruče, když tam jdeš s dobrou a když prostě pro ně jakoby něco uděláš a ctíš jejich kulturu a máš tam otevřený srdce, tak je to úžasný, jako jo. Jsem říkal, to snad ani není možný, to jo. Takže my jsme se vrátili o 40, o 50 let zpátky, tam fakt jsou osmdesátky, jo. Oni opravdu tam tou muzikou žijou a jak říkám, přijali nás tam jak vlastní, jo, prostě to je úžasný, no, jako zažil jsem tam zase ty věci, které jsem zažil v osmdesátkách a v devadesátkách, že lidi k sobě měli blíž, jo, když to řeknu obecně, tak, že jo, Franta byl tále automechanik a šel pomoct Pepíkovi, který dělal zase jinou práci a který byl zedník a když Frantovi automechanikovi spadnul komín, tak Pepa zedník šel a neříkám Pepu, nemyslím Pepu zedníka, bubeníka se zapomnul. Jo, teď mě taky, jo, já jsem to řekl obecně, jo, a byli ty lidi, měli k sobě jakoby blíž, jako víc si pomáhali a soudržnost. Dneska ta doba je taková, jaká je a je hektická, no, takže spíš zkázat lidem, aby trošku malinko zpomalili a užívali si muziku, užívali si života, poděkovali za to, že tu můžou být a že můžou být s lidma, s kterýma jim je dobře, no. O tom to celý je, o tom je život obecně, že jo, takhle to je, takhle.
0: No Radku, já ti moc děkuju, jsi na nás udělal čas. A
1: já děkuju za pozvání.
0: No a teď ještě musíš vybrat nějakou muziku na závěr jako do titulku.
1: Do titulku, tak dáme Dia a dáme Holy Diver.
0: Radek Kroc byl dnes na Rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: Radio Beat. Vamos, el señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
1: Odpuste, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Přátelé, je to opět tady. Je 20 hodin a 5 minut, teď za 5 vteřin přesně. Já jsem dneska dobrý. No a je úterý, to znamená, že je tady roková zpovědnice. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat a mám velice zajímavého hosta. Vy, co pozorně posloucháte rádio, tak víte, o koho jde. Komu to ušlo, ten se to za chvilinku doví. A budete čubrnět.

0: Radio Beat. Roková spovědnice.
1: No a jsme tady zase zpátky a tentokrát představím svého hosta. Když je to žena, tak vždycky mám problém, jak říct hosta v ženském rodě. Hostka, to zní ne. Jak hosteska, to je odporný. Mám svýho hosta a to nejen tak ledajakýho. Je to Dagmar Pecková. Dášu,
2: dobrý večer,
1: zdravím.
2: Já
1: čau.
2: Moc zdravím, ahoj Dane.
1: Vítám. Šarmantní dáma, musím říct. Ne, že bych ji viděl poprvé na vlastní bulvě, jo, to ne, byl jsem na představení různých toho. Ale předtím jsem tě vnímal přes média. Furt se o tobě mluvilo a mluví, teď se o tobě hodně píše, furt seš strašně aktivní. Já jenom řeknu, kdo teď tápe, že Dagmar Pecková je operní pěvkyně, pokud se nemýlím, mezzosopranistka.
2: No, tak jako já už tu operu teď moc nedělám posledních tak 10 let. Už jsem z ty opery víceméně odešla a věnuju se činohře, věnuju se festivalu Zlatá Pecka v Chrudimi.
1: Jehož jsi zakladatelka?
2: Jehož jsem zakladatelka, teďka budeme mít 10. ročník a taky už jsem napsala za poslední 2 roky 2 knížky. Takže ono to je taková, ta moje činnost je taková
1: Různorodá,
2: jo, že už se nekoncentruju jenom na to zpívání. Já sice koncerty dělám dál, zpívám dál koncertně, už ne na jevišti, a když jsem na jevišti, třeba Státní opery v Praze, tak buď to tam budu mít teď koncert příští pondělí ke svým 2 jubilejím,
1: k tomu se dostaneme určitě, no.
2: A nebo tam dělám činoherní role v opeře. Třeba v němčině. To se mi teď stalo za posledních asi 4-5 let dvakrát, že potřebovali shodou okolností vždycky mužskou roli, ale vzhledem k tomu, že já tu němčinu umím tak dobře, tak do toho prostě obsadili ženskou. Hlavně, aby měli tu dobrou němčinu na tom jevišti.
1: Vysvětli nám, prosím tě, co to je činoherní role v opeře. No, to je člověk, který tam mluví a nespívá.
2: Přesně tak.
1: Takže přesně. Operní, počkej, mě to nejde do hlavy, no. Jo. Slavná operní zpěvačka.
2: Ta mluví na jevišti,
1: má činoherní roli v opeře. Co to je za
2: ptákovina? No, ale tak jako když si vemeš, já mám náhodou šílenou výhodu, jako když si vemeš, že oni, ty ženy, jako po ty 50 s tím hlasem to bývá jako... Už to není taková paráda, už to prostě nejde samo, jako to šlo dřív, jako jsou samozřejmě různý tělesný hormonální změny, protože přece jenom, co si budeme povídat, hlasivky jsou součást těla a má na to vliv jak hormony, tak psychika, všechno možný, to, co se děje s ženskou samozřejmě přechodu, je známý. Takže já než něco dělat špatně, tak radši budu dělat něco jiného. A já si myslím, že vnímat ten hudební svět, ty opery, která přece jenom má v sobě, ta muzika má v sobě spoustu vášní, spoustu úžasný melodie, prostě neuvěřitelnou sílu emoční. Tak jako já jsem se toho úplně vzdát nechtěla a proto jsem byla ráda, když jako šéfové divadel nebo režisérky prostě, nebo i režiséři se mnou přišli s myšlenkou, že prostě potřebují tu a tu roli. Třeba zavolalo Národní divadlo, že potřebují blázna. No nebral bys to.
1: No, já jo teda, to by mě docela zajímalo.
2: No a takovýhle nabídky já dostávám. A mně to přijde děsně dobrý. Jako to byla opera, Reimannova opera, to je německý současný skladatel, teda loni umřel nebo předloni, a to je Lear, Shakespeareův Lear. A já jsem tam dělal toho blázna. Jo, takže to je klasika, krvelačná, úžasná. A do toho prostě Pecková mluví. A vzhledem k tomu, že to napsal německý skladatel, tak to není v angličtině ani v češtině, ale v němčině. A vzhledem k tomu, že Pecková prostě mluví dobře německy, tak jsem dělala blázna.
1: Prostě a ono se tady ta...
2: To se vždycky hraje v originále.
1: To se hraje v originále. Mm-hmm. A tomu se říká tomuhle útvaru. To je opera, nebo co to je?
2: To je opera, ano.
1: Je to opera, ano, kde je mluvený slovo?
2: A hlavně se to bere v takových těch operách 20. století, se to hodně objevuje, jo? Třeba Ariadna na Naxu, Richarda Strause, tak tam jsem zase dělala Haushofmeistera.
1: Jo, co je to House of
2: Majordoma vlastně, jo, ano, jo. Já to musím umět překládat hned. Takže to je zajímavé, že já jsem se s touhle operou setkala, když mě bylo asi 25 Drážďanek poprvé. Tady o Strausovi Richardovi se moc nevědělo dřív za socialismu, no a tam jsme dělali Ariadnu, to jsem nejdřív dělala tu Lesní vílu jednu, pak jsem dělala jednu z hlavních rolí toho komponistu, což je velmi jako obtížná role na zpívání, to jsem dělala vlastně po celém světě, no a na starý kolena dělám toho majordoma. A jako těsně se mi to líbí, protože jsem s tou operou spjatá víc jak 30 let v podstatě. Jo.
1: Takže Dagmar Pecková na starý kolena dělá majordoma, což ještě jde, ale navíc ještě dělá blázna. Což,
2: tak nemusím aspoň se stolik hrát, no.
1: No to je pravda, protože jak jsme se tady předtím o tom bavili, než jsme se vpustili do éteru, tak skutečně jsem o tobě slyšel, že vem tam tu Dagmar, protože s ní je sranda, ona je magor. No a když tě tak sleduju, tak seš opravdu moje krevní skupina, to je
2: ano,
1: fantastický.
2: Ano, já to v tobě taky vidím, ale já si furt myslím, že my dva jsme právě úplně normální. A že blázni jsou ty lidi kolem nás.
1: Ano, to už jsem taky někde slyšel. Hele, Dagmar, budeme pokračovat dál, ale proložíme to teď muzikou. Ty jsi mi říkala, že jsi jako mladá, nebo možná i doteď, měla ráda Elvise Presleyho, Beatles, Doors, tomu se všemu dostaneme. Dokonce pustíme, pozor na rádiu Beat, všichni dobře poslouchejte. My pustíme Dagmar operní píseň, nebo jestli je to árie.
2: Ne, operní árie a jednu píseň. To zase není operní, ale je to z jednoho cyklu. No, ale k tomu se dostaneme. Oni by to lidi zapomněli, než k tomu dojde. Co
1: ale
2: to bylo.
1: Pozor, oni lidi nebudou tak vyděšený, že slyší operní hlas. Protože, a to je zase překvapení pro tebe ode mě, protože i v rockové muzice se objevila nejedna operní zpěvačka v tvrdém metalu. Jo? To ti pak pustím. Schválně, co na to řekneš. Ale to ještě přijde. Máme spoustu času. All Shook Up, není to prosím vás Ošukat, ale All Shook Up a Elvis Presley.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, my povídat budeme s Dagmar Peckovou, která je dnes mým hostem v Rokový zpovědnici. Dagmar, tak jsme to tady probrali, přeskakujeme a v tom jsme si podobní, že se vždycky něčeho chytneme, to do toho se pustíme a nemůžeme se vrátit zpátky k základní
2: myšlence.
1: Protože
2: nevíme, o čem jsme mluvili. No,
1: protože nevíme,
2: jsme
1: o čem...
2: zapomněli.
1: Já to mám tak, že vždycky, já nevím, když se ten host rozpovídá, tak já pak v zápětí nevím, proč jsem se ptal a co jsem se ptal.
2: No,
1: jo?
2: Jasně,
1: takže,
2: no.
1: Tak teď na začátku...
2: Já rozpovídám a nevím, na co se ptal. No, tady, ale my si budeme rozumět.
1: To bude bezvadný. Tak teď budeme vědět, na co se budu ptát, protože je to teď momentální situace. Tady píšu, už jsme se toho... tady čtu, chci říct. Už jsme se toho dotkli, že jsi zakladatelka festivalu Zlatá Pecka.
2: Ano.
1: Pověz k tomu něco blíž. Před 10 lety jste začali teda, nebo jsi začala s tímto?
2: Ano, my jsme, já jsem rodačka z Chrudimě, že jo, takže jsme se s bývalým starostou Petrem Řezničkem, jako to město je strašně krásný, to je historický věný město.
1: Ano, znám i historická města.
2: Historická města, a ono to časem vzniknul historický festival, ale k tomu se ještě dostaneme, ale jako to město je krásný a má to spoustu koutů, včetně úžasného divadla a úžasného koncertního sálu, sice ne tak velkého, pouze pro 500 lidí, ale je to jeden z nejkrásnějších koncertních sálů v Čechách, v tom muzeu, jo, Fibichův sál. A já jsem říkala, hele, tady by slušel festival, co furt nějaká Litomyšela, Pardubický hudební jaro. Prostě a přemýšleli jsme tak, po třetí flašce vína jsme řekli, že se to bude jmenovat Pecka a Zlatá Pecka, protože jinak se to jmenovat nemohlo. Že?
1: To je zajímavý, že po třetí flašce vína se vymýšlejí ty nejlepší věci. Vždycky něco vymyslíš, prostě. Dobře, to ať ten festival... Na čem je postavený?
2: Tak je to postavený samozřejmě na klasické hudbě a nejenom opeře, ale je to taky postavený na ty, já nevím, jestli to tady jakhle můžu říct, aby to
1: nezmělo arogantně, cokoliv.
2: Ale je to postavený na ty vyšší kultuře, včetně teda činohry, občas uděláme i nějakou skvělou výstavu výtvarnou, pouštíme tam nějaký dobrý film a vždycky to má jednoho jmenovatele společného, jo? Třeba loni byl Johann Sebastian Bach, protože měl 340. výročí narození, předtím byl Bedřich Smetana, protože to byly ten rok české hudby a těch 200 let oslav narození Bedřicha Smetany. Jednou poprvé vlastně jsme udělali Bizetovu Carmen a Honza Jiráň pro mě a pro Báru Hrzánovou napsal divadelní hru Carmen Y. Carmen, která se hraje do dneška. Takže jako ten festival má za úkol vlastně seznámit vlastně buď s tím skladatelem nebo s hudebním obdobím nebo dejme tomu letos.
1: Toho daného tématu.
2: Letos to třeba bude Shakespeare, jo, protože má 410 let od úmrtí. A já jsem vlastně, to bys nevěřil, kolik věcí v tom klasickém repertoáru, třeba orchestrálním i operním, se dá najít, co vlastně inspiroval Shakespeare. To je prostě celá kniha nápadů, co bychom tam mohli dělat, jo.
1: Chápu to správně, že to jsou třeba zhudebněné hry dokonce,
2: no,
1: nebo hudba inspirovaná nějakou myšlenkou ze hry Shakespeara.
2: No.
1: Aha.
2: No a jako činohra přijede spolek Kašpar s Lírem, to jsem loni viděla tady v divadle jejich a hrozně se mi to líbilo, takže jsem je pozvala na festival, no a vzhledem k tomu, že mám letos ty dvě jubilea, tak se tam promítne film. No, 45. narozeniny a 65 sezon na jevišti.
1: Že jste to pochopili rychleji, což já. Takže je to Dáša řekla na začátku jako zpovědnice. A já jsem chvíli zůstal.
2: Ty jsi počítal.
1: Jsem říká, tak už někde byla na nějaký dvojce vína. A nebo jsem blbej úplně já. No, tak samozřejmě blbej jsem já. Než mě to klaplo, v čem je ten for teda. což je dobrý. Hele, to je strašně zajímavý. Zlata, já jsem se chtěla ještě zeptat na ten festiák.
2: Chtěla jsem říct, že se tam promítne, ještě abych to domluvila, tu moji rozsáhlou myšlenku, že se tam bude promítat film Carmen Story, který natočila o mě asi tak řádově před 25 lety Helena Třeštíková, protože ona u mě točila ten pětiletý sběrák a vystříhala z toho ještě extra film speciálně o Carmen, o mě a o Bednárikově. Já si myslím, že to je celkem vtipný film, takže ho tam promítnem.
1: Mm-hmm. To znamená, chtěl jsem se ptát, na jaký filmy se tam promítají teda. No, asi to nebude Indiana Jones, že jo?
2: Jako ne, nebude. Není, ale je to tohle výjimka, že jsme to trošku vyndali z toho konceptu. Samozřejmě, že bychom našli XY krásných filmů s tematikou Shakespeara. Ale vzhledem k tomu, že já jsem se tam teda protlačila tak trošku s tím filmem o mě, no, jako aspoň tak malinko. Protože já jsem byla nařčená před 10 lety, že jsem si založila festival, abych si prý údajně vůbec ještě někde zaspívala. Takže samozřejmě, že já jsem si řekla, že teda na tomhle festivalu já zpívat nebudu, aby neměli lidi blbý keci.
1: Člověče, je to takový, na to ti český. Řeknu, na to, no je to čistý, to je hezký.
2: Český.
1: No, no, ale já bych ti dal jednu takovou radu, protože jsme vlastně skoro stejně starý, že jo?
2: Ano.
1: A ty jsi mladší sami.
2: No, no ale, mě těch 45, tak, no, už 20 let, no, no, mě 45.
1: No, tak jako mladý holce a teď to nemyslím vůbec ironicky. Teď to myslím naprosto vážně. Na tyhle lidi, co jako mají tady ty poznámky, že ty si vytvoříš festival, ty na něm makáš.
2: Já na něm makám, a hlavně chrudím, zadarmo na něm, no, makám, jo, já za to nic nemám.
1: Lidi si to těší a někdo tě bude obviňovat, že jsi to udělal pro sebe, abys mohla zpívat dál. Tak já jsem ti to chtěl říct tak nějak decentně, co máš dělat, nebo jak
2: já
1: se máš,
2: rozumím,
1: jak máš,
2: já
1: prostě
2: vím.
1: Na takovýhle lidi se vyser.
2: Vyser.
1: No,
2: no, já normálně tohle to posílám do prdele, už 50 let.
1: Dagmar Pecková. Světová operní pěvkyně.
2: Řekla do prdele.
1: No dobrý, ale já jsem ještě k těm filmům, tak budeme zase, se budu ptát dál. Jako filmu, a to by se ti tam asi nehodilo, ne, to je spíš for, ale viděla jsi film od Fellinyho A loď pluje?
2: Ne, to jsem bohužel neviděla teda.
1: To je strašně krásný film. On je to je jako Fellini, jo, poetický film. Mm-hmm. Prostě zemřel v italské opeře, to řeknu prostě blbě, ale kolega, nebo kolegyně, nevím teď, kolega myslím. A všichni ti pěvci, ale ti skuteční italští pěvci, včetně Pavarottiho, mm-hmm, který tam má jednu z těch hlavních rolí, vyplujou, protože to bylo přání toho jejich kolegy, aby ho vysypali do moře. A teď se naloděj na tu loď a jdou na to moře pochovat toho kolegu a je to celý hudební film, který je předspaný operními áriemi z různých těch, ale zároveň je tam takový ten příběh těch lidských vztahů i v nebo těch kolegů v těch opeře, jak jeden nenávidí tohle, ten miluje tajně tamto. Rozumíš? A teď se to tam, ale a Fellini ten to uměl opravdu udělat dobrý film, že?
2: Jo, jo, tak to je jasný.
1: Je to plný nádherný muziky.
2: To ti pak teda si poprosím ještě jednou o název a já si to napíšu. Jo,
1: napiš si to, určitě.
2: To nezapomněla. Dobře, hele,
1: ty
2: jsi
1: říkala, ty jsi zmínila Doors a konkrétně jednu písničku.
2: No k tomu se váže příběh, jestli to
1: řekni
2: můžu
1: příběh,
2: říct.
1: No.
2: Tak jak jsem v roce 2017 dělala těch 17 Luceren, kde tedy zněla hudba Kurta Weila od začátku do konce, tak jsem tam právě měla i operní árii z opery Kurta Weila Bertolta Brechta Vzestup a pád města Mahagony a ta operní árie se jmenuje Alabama Song a bavila jsem se o tom s jednou kamarádkou a ona se na mě úplně vytřeštěně podívala a povídá, co kecáš, to žádnej Weil nenapsal, to napsal The Doors. To pochází z dílny The Doors, takhle to řekla. A já jsem úplně vytřeštěná na ní začala koukat. Ona, o několikrát to je, ten Weil je vlastně úžasný fenomén, jo? Že ta jeho muzika byla vlastně po celém světě zpracována v tolika crossoverech a že ty lidi kolikrát si to prostě oblíbí v nějakým zpracování a vůbec nevědí, že to je Weil. A přitom to je tak úžasná muzika.
1: Já jsem to taky nevěděl.
2: No,
1: tak
2: vidíš.
1: Teď jsem zase já děkuju za další rozšíření mých zanedbatelných obzorů. Tak jo, pojďme si to pustit. Alabama Song, Whiskey Bar, Doors.

0: Mirková spovědnice na rádiu B.
1: Slyšeli jsme mimo jiný mimo jiný pecky píseň kapely The Doors Alabama Song a zjistili jsme, že to vůbec nesložili oni a že vlastně i Doors zpívali operní árii, ale tak trošku jinak.
2: No. Ano. A tak on jako u toho, jak já říkám, já si dělám z toho legraci a jako oni vědci, vědátoři hudební se na to, se kvůli tomu na mě zlobí, že já říkám, že Wilde tak dlouho reformoval operu, až skončil u činohry, jo. Takže on, ono, ani když se řekne opera Kurta Weila, Bertolta Brechta, já, jo, okej, okay, my jsme to teda zpívali v tom Stuttgartu bez jakéhokoliv zesílení s orchestrem, kde byli převážně žestě, takže my jsme museli zabrat hlasově, my jsme to museli dělat tím školeným klasickým způsobem, že jo. Ale jinak se to samozřejmě dneska už dělá všechno na mikroporty, takže můžeš zpívat i trochu jinak.
1: Takže můžeš šetřit hlasy.
2: No, nejenom šetřit hlas, ale jako i jinak frázovat a jinak trošku jako do toho dát
1: můžeš,
2: ten jiný styl trochu. Když nemusíš přeřvat sama ten orchestr.
1: Přesně, a můžeš zpívat tím pádem dynamicky. Myslím to tím, že lirickou pasáž můžeš utlumit tím vlastně nastane ten efekt změna hlasu jiný trošku tembr, než když do toho potom no, zařveš rock'n'rollově.
2: Ale já jsem takhle, jako v podstatě tím, že já

0: jsem nikdy tu operu, já jsem se vždycky snažila neřvat, jo, protože já, když člověk dělá s prvotřídníma dirigentama, jako byl třeba Pešek nebo Bělohlávek, nebo Dohnány, že jo, Christofon Dohnány, tak nebo Horststein, tak to byli lidi, který ten orchestr měli v rukou, v moci a uměli ho ukrotit a vždycky to bylo o tom, aby tu zpěvačku bylo vždycky slyšet, aniž by musela řvát na plný pecky, jo. A to se mi na tom líbilo. Jako dělat to s takovýma dirigentama, to prostě bylo úplně o něčem jiným, než když tam máš prostě nějakýho člověka, který je rád, že to vůbec nějakým způsobem ukočíruje a nerozpadne se mu to pod rukama, takže nechá ten orchestr hrát na plný pecky prostě. Ale to už je asi moc odbornosti na vás, že jo, tady. Když to tady,
1: ne,
0: tady
1: já ti poslouchám, jo? Naprosto pozorně.
0: Jo. No,
1: jako že... Budu mít takovou blbej dotaz, když mluvíš o těch dirigentech, který si teda kočírujou ten orchestr. Já občas koukám na ty přenosy vážné muziky, ale já jsem spíš ten kýčař, teda jo, takže tě nechci rozčilovat Verdim, ale ne zrovna třeba Verdiho.
0: Ale Verdi je krásná hudba, ale jako existuje ještě jako spousta jiných věcí, jiných,
1: ano.
0: Který jsou možná hezčí.
1: Ano.
0: Třeba já, Wagner.
1: Jasně. Wagner, to by se líbí, Wagner, jo. Ten pro mě přijde hrozně těžký a temný.
0: Ne.
1: No, tak dobře.
0: To je jenom proto, že člověk prostě má tu němčinu spojenou trošku s něčím jiným, než je ta italština, že jo?
1: Jo.
0: Ale Wagner je fenomenální hudba.
1: Jo? Mm-hmm. No, tak to já spíš teda toho Mozarta, když už.
0: Ale no dobře, Mozart, no, tak no, to je ale Mozart, počkej, genius, ale základ
1: počkej,
0: všeho.
1: Počkej, Dášo, ale ten dotaz, mluvili jsme o těch dirigentech, o tom orchestru, to mi vysvětli. Já když koukám na nějaký ten přenos, není to opera zrovna, třeba prostě nějaká filharmonie, nějaká symfonická věc, tak ten dirigent tam opravdu který teda dělá fantastický gymnastický pohyby, jo, a na ten orchestr, že jo, jako kontroluje, nevím, jestli tempo nebo dynamiku, asi všechno najednou. Ale všiml jsem si, že ti muzikanti, když je ten záběr, ten dirigent tam jako diriguje a teď ty muzikanti čumějí do not, jo, a vůbec nekoukají na toho dirigenta. Já jsem říkal, od čeho tam teda ten dirigent je, když na něj nikdo nekouká.
0: Ono, jako musíš si uvědomit, že týden před tím koncertem se každý den zkouší a ráno večer a že on k tomu má svoje připomínky, on jim prostě to ukáže, že jo, jak. Samozřejmě, že to je taky sebepředváděčka, to jako si nalejme čistého vína, že jo, že ne každý slouží jenom ty hudby, ale mnoho slouží hlavně sobě. Co si budeme povídat? Ono to tak je i s tím zpíváním, ono to tak jako v tom umění je, že to je, že to je založený na tom samožerství. Ale jako když už je ten večer a hraje se, tak tam máš ty skupiny první koncertní, že jo, který pomáhá tomu dirigentovi udržet prostě to tempo, tu dynamiku a prostě ten spolupracuje s tím dirigentem nejvíc.
1: Pak to je koncertní mistr?
0: Koncertní mistr, Houslovej. A pak tam máš v každé skupině prostě jednoho hráče, toho prvního hráče, který prostě musí udržet ten kontakt. Jako můj muž
1: a ten byl vlastně, léta ten drží tu svoji,
0: no, jo, ten drží tu svoji skupinu. Na kontaktu s dirigentem. Jako já to vím proto, protože můj muž byl léta prvním pozounistou v různých, jako v Gewandhausorchestra, v Südwestrundfunku, v Berlíně, prostě v DSO, že jo. Takže jako já to vím takovýhle věci, jo. Protože jinak bych asi na tom byla jako ty.
1: Jo. Ale teď už vím taky, jako aspoň, mně je jasný, že asi v té průpravě tedy ve zkušebně na toho dirigenta ty muzikanti čumějí, samozřejmě, aby to bylo hlavně, on jim vysvětluje, jak tu skladbu pojmout, že jo? Protože co jsem slyšel, jsou dirigenti, kteří skladbu toho nějakého mistra, jestli je to Smetana, nebo jestli je to Dvořák, nebo jestli je to Berlioz, taky pojmou podle partitury, přesně, jak je napsaná, jo, je tam piano, pianissimo nebo forte, a někteří ti dirigenti, a v tom asi spočívá myšlenka nebo umění tady ty klasické muziky, to pojmou sice samozřejmě s pokorou k tomu skladateli, ale udělají si to po svém. Je to pravda? že to trošku změní tu skladbu?
0: To nemůžeš, změnit to nemůžeš. No, maximálně třeba si vezmeš jiný tempo, než je zvykem, protože ono samozřejmě jako různý symfonický věci, dejme tomu Mahler, jo, dejme tomu Mahlera, že prostě tam, když ještě žil Mahler, tak se to hrálo jinak, než po jeho smrti, kde se tam udělali takový ty různý nánosy různých interpretací, i tempových, i dynamických.
1: O tom mluvím.
0: A jsou třeba i natočený a pak přijde nějaký mladý řízek a řekne tak a já si to udělám přesně podle partitury, pak samozřejmě všichni nadávají, protože to je buď moc rychle nebo pomalu na jejich vnímání těch muzikantů. A jako je samozřejmě je tam vytvořená určitá tradice, kterou dejme tomu nějaký nově příchozí dirigent naboří, naruší prostě a jede se jinak, že jo. Ale jako myslím si, že to jsou fakt nuance, který normální takový smrtelníkovo ucho moc nezaznamená, jo. To potom dělají ze sebe chytrý ty hudební kritici, aby měli o čem psát, aby měli o čem mluvit a v podstatě to je další sorta lidí, který mají prostě pocit, že vy jste nám něco ukázali, ale na nás záleží, jestli vám to pochválíme. Jo?
1: To znám moc dobře. To je v jakýmkoliv žánru. Já jenom se právě o tom jsem se chtěl zeptat na tu interpretaci jedné skladby, že jo, to, že jeden orchestr Česká filharmonie zahraje Mouvlas takhle a FOK ji zahraje takhle a vždycky je to tak trošku jiný, ale no dokonce to tak trošku jiný, že to poznají i lajci, jako já třeba, že se mi to líbilo.
0: No
1: třeba,
0: dobře, ty nejsi úplně hudební lajk, ale...
1: No tak úplně ne, ale...
0: No právě, no. Ale... Jako tam jde i o zvuk toho orchestru, že jo? Každý orchestr má svůj charakteristický zvuk.
1: Čím to je?
0: Hráčem a orchestru, podle mě.
1: Podle toho, jak hrajou...
0: No, jak hrajou ty solový nástroje a tak dále. Já si to aspoň teda myslím. Já to nemám... To je jako moje osobní domněnka. Jo, to neber za běrnou minci, ale já si to tak myslím. No, jako jenom... já vím, jak byl třeba ve Filharmonii, když přišel tenkrát ten
1: na mikrofon,
0: Albrecht.
1: Prosím.
0: Jak přišel ten Albrecht, že ten německý dirigent, jak jako bylo děsný halo, že on vyhodil nějakého, myslím, prvního klarinetistu, protože po něm požadoval, aby hrál bez vibráta. A v České filharmonii se prostě 100 let hrálo s vibrátem. Jo, a tam se to prostě neschodlo. Jo? Takže takovýhle až rozdíly tam můžou být, že prostě co je vibráto, co je bez vibráta a kdo to pozná, jo.
1: No, máte to těžký v té klasické muzice, já to říkám kvůli tomu, protože tenhle víkend, ten uplynulej teda, jsme měli na rádiu být cover verze. Mm-hmm. Jo? To znamená, různý kapely hrajou písně dalších slavných kapel a ty opravdu pokud možno ty největší hity a v tom Big Beatu a nejen Big Beatu, ale ono je v popu.
0: Myslíš tím revivaly? Nebo to ještě
1: ne, to není
0: jiného.
1: Revival. Revival je takový víceméně takový kopírování skladeb.
0: No
1: jo?
0: Ano, to je strašný.
1: Ale cover verze je hudba,
0: jo.
1: Že to jinak zpracuješ. Uh-huh. Jo? Prostě třeba, co si vzpomínám z toho víkendu, to jsou já mám hrozně rád ty cover verze, to je fakt fantazie. Tina Turner, ještě s Ikem, teda Tina a Ike, tak zpívali od Creedence Proud Mary. Ale soulově, jo, ty to hráli Creedence s takovým tím, nechci říkat jižanským, ale takovým tím San Franciským stylem a Tina Turner to zaspívala úplně fantazie, jo.
0: No, jasně,
1: a máš
0: no,
1: další skladby, že cover verze písně, která je v originále metal jako svině, jo, a zahrají kapela nějaká třeba Polis a zahrají po svým. A nebo obráceně. Mm-hmm. Jsou písničky od Simona Garfunkla a přijde u nějaký metaláci a udělají tu jejich písničku, kterou všichni znají třeba nějakou prostě tu slavnou skladbu Most přes rozbouřené vody, že jo? A oni to zahrajou metalově, jo, ta kapela. A dobře, ale jako zůstanou věrní myšlence té skladby,
0: no.
1: Že to neskurví úplně jako do nějakého masakru, naprosto bezmyšlenkovýho, neroztrhají tu skladbu.
0: No, to je dobře, ale...
1: A udělají to. A to jsem ti chtěl říct, že vy to tam máte takový hodně nalinkovaný v té klasické muzice vlastně.
0: No ale tak dobře, tak najdou se i hříšníci, kteří to pak takhle zpracujou nějak a tváří se, že to je umění, že jo. Ale jako samozřejmě, že to může být i tak, ale strašně záleží na citlivosti a přístupu vůči ty skladbě. Já proti tomu samozřejmě vůbec nic nemám. Třeba Varga dělal úžasně Bacha, že jo. To je jako opravdu super. Ale pak je tady prostě pár řízků, který to prostě super neudělali.
1: No jasně, tak to už je další, to je téma další diskuzi. Tak, pojďme k písni. Pozor, přátelé, teď dávajte pozor. Dáša, tady Dagmar Pecková bude zpívat. Co bude zpívat?
0: No, je to, já jsem vzala takovou skladbu 20. století, ale nebojte se toho, to je Luciano Berio. To byl, on už nežije, ale byl to italský skladatel 20. a 21. století. A ten žil na přelomu a napsal, on teda dělal různý takový ty, jak to zní, trošku jako hudba z Marzu, ale tohle zrovna ne, protože to sebral pár lidových písní různých národností, třeba arménskou, azerbajdžánskou, jak se to jmenuje, sicilskou, italskou, německou, francouzskou, dvě americký a každá ta píseň je v jiném jazyce. A je to šíleně dobře prostě vyinstrumentovaný a já vám chci pustit tu jednu v azerbajdžánštině nebo azerbajdžánskou lidovou píseň o lásce. A když jsem tu azerbajdžánštinu studovala, protože jsem to chtěla mít na tu nahrávku prostě dobrý, tak ten Azerbajdžánec na to koukal jako blázen a říkal prostě tam každý druhý slovo je úplně blbě. A pak jsme přišli na to, že on jak to opisoval z těch desek dlouhohrajících, jo, tak tam prostě napsal, takže jsme to dali s tím Azerbajdžáncem nějak dohromady. A hlavně oni Rusové tenkrát ještě, když to byl ten Sovětský svaz, tak oni jim nedovolili ty lidovky zpívat v originále. Oni směli první sloku zpívat v originále a ostatní se museli zpívat rusky. Takže první sloka je jakž tak azerbajdžánsky a druhá sloka je nějaká sparchantělá ruština. Prostě vůbec nikdo se v tom nevyzná. Ale ta písnička je geniální.
1: Jdeme do ní.

0: To čumíte, co? To byla Dagmar Pecková. Trošku
1: to bylo
0: jinak.
1: Taky 20. století.
0: Ne, jako už mě znáte, vážení posluchači, vždycky se natchnu, teď představím opravdu pompézně následnou skladbu a ťuknu do jiného čudliku, což se mi stalo i teď. Tohle nebyla Dagmar Pecková, to byly ELO, Electric Light Orchestra. A teď, takže, Dášo, já se ti omlouvám, ale...
1: Číslo 11, abys to
0: je to 11, jo. Všechno sedí. Teď se strašně soustředuju a jdeme do azerbajdžánské lidové písně.
1: Lásce.
0: Ano, o lásce.
1: Protože, love song.
0: Love song.
1: Azerbajdžán love song.
0: Ano, a Dáša to vysvětlil proto, o čem ta píseň je, protože ta první sloka je sice azerbajdžánský a nějak blbě, a ty další jsou ruské, ale taky nějak blbě.

0: Je 8 minut po...
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
3: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
0: Já jsem dneska nějaký zbrklej. No, tak, teď to už můžu říct. Je 8 minut po 21. hodině, vstupujeme do druhé hodiny dnešní rokový zpovědnice. No a mým hostem je Dagmar Pecková. Já ji pustím ke slovu za malou chvíli a mám pro ní takový překvapení.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: A host Dáša Pecková, nebo Dagmar Pecková, tak já jí můžu říkat Dáša, ale oficiálně je to Dagmar Pecková,
2: ano,
1: že jo, Dáša?
2: Ano, ano.
1: Tak,
2: ano.
1: Správně. Prosím tě, ty Iron Maiden to...
2: Ale jo, poznala
1: ty Black
2: jsem
1: Sabbath
2: to.
1: Iron Man,
2: já už jsem to někde slyšel.
1: To je docela známá pecka. Ano, a jeden z největších
2: hitů. Neberme na božího nadarmo, ale neříkej pecka jen tak.
1: Jo, to je pravda. To je pravda. No, pouštíme si z Dagmar Peckovou výborný pecky. Třeba Iron Man kapely Black Sabbath před chvílí doznělo. A teď je to překvapení pro tebe, jo?
2: Ta skladba nebo co?
1: Ta, co teď přijde.
2: Přijde,
1: myslím,
2: aha.
1: Jo?
2: Dobře.
1: Já ti pak řeknu, o čem to je. Já jí, pak si dáme pauzu, tvoji okamžitou reakci, chci slyšet, že bychom dali dvě takhle za sebou, ne, to by tě rušilo. Tak já ti pustím tuhle skladbu a ty mi řekneš, co si o tom myslíš. Nebudu nějak naznačovat, nebudu nic prozrazovat, ale tu melodii...
2: To je tady na tom playlistu, to je ono.
1: No, to je ono.
2: Jo, a já to asi neznám.
1: No, tak mě ani nejde o to... ptát se, co to je, od koho to je. To není hádanka takováhle. Mě zajímá názor na tohle zpracování.
2: Jo,
1: už podle názvu té skladby asi tušíš, o jakou muziku půjde. Ale já ti nebudu teď trápit, to je nesmysl.
2: Jo, jo,
1: pouštím,
2: jo.
1: Jo, soustřed se a pustíme si to na plný
2: pecky. No já ne, já jsem si zvykla.
1: Hele, já už za to nemůžu, že máš to lepší. Pustíme si pecky na plný pecky.
2: Já jsem si říkala, že bych to měla jako si dát jako známku a že by za to lidi měli platit.
1: Já si všichni tak na rádiu být, to by ti šli takový tantiemy.
2: Právě.
1: Protože my tohle slovo používáme dost často. Tak teď pozor, tady máš ten song, jo?

0: Tak co, Dášo, jak se ti to líbilo? Já ti jenom prozradím, samozřejmě ještě připomenu byťákům, tedy posluchačům, jak se má správně říkat. To byly samozřejmě Nightwish a tady Turunen a skladba, kterou všichni dobře známe, The Phantom of the Opera. Tak co na to říkáš? To je propojení pro nás, pro lidi, kteří posloucháme především Big Bosch, nebo někteří poslouchají i víc věcí, třeba jako já, ale jsme v rockovém rádiu, tak je tohle hudba, která má u klasického roku nebo u posluchačů klasického roku velký úspěch. Nightwish je velmi oblíbená, parta hrajou takový gothic rock nebo symphonic rock, tak se to žánrově označuje.
1: Tomu, no.
0: No a je to propojení, tedy tady já zpívá jakoby prvním hlasem, nebo jakoby zpíval prvním hlasem do rockový muziky, která je heavy metalová, dejme tomu, jo? Abych ti to vysvětlil. Jak se ti to zdá, to propojení?
1: No, vzhledem k tomu, že jako si nějak nedovedu uvědomit, jestli jsem ji někdy slyšela v klasické opeře, nebo aspoň nějaký nahrávce klasické opery, tak si to jako úplně nedokážu představit, jak teda zpívá. Protože tohle je samozřejmě hodně zesílený, že jo, tam máš jako strašně moc práce s tím zvukem, se asi teda podle mýho názoru, jak jsem to slyšela,
0: udělalo. No, to bys neuřvala ani ty, tu metalovou kapelu.
1: Ne, ale jako já bych ani nechtěla, teda upřímně řečeno.
0: No, jasně,
1: jo,
0: já jsem to myslela.
1: Jako jsem tak nějak ne ani ze zásady, ale já jako tohle nemusím, já bych si to doma asi nepouštěla, tohle upřímně řečeno. Opravdu ne, protože mě to místa marve uši, ale já jako to nikomu nevymlouvám, jo? Já bych si to doma nepouštěla, protože už jenom to vibráto toho hlasu mi je nepříjemný.
0: Jo, to znamená ten tembr.
1: Ten tembr je OK, jako ten hlas je krásný, všechno, ale jako nevím, jestli to je tím, že prostě chtěla vytvořit nějaký styl, nebo jestli se to tak má, nebo nemá, já tomu nerozumím, tomhle tomu vůbec. Takže jako když to vemu čistě z hlediska technického, tak bych to vypla.
0: Dobře, pardon. To je, ne, vůbec se neumluví, já jsem chtěl slyšet tvůj názor, každý posloucháme něco jiného,
1: no,
0: a každý mu se něco jiného líbí. My se shodneme, že se nám bude líbit Mozart, že jo, ale už tady přiznávám, že jsi říkal, že máš ráda Wagnera, jo, tak tam se neshodneme, protože mě ten Wagner deprimuje spíš, než aby mě povznášel, ale to je jiná věc, o tom se nebudeme hrát. No. Ale počkej, tady
1: to má otázka. Velkou hloubku, ten Wagner, ale už si k tomu nemusíme tady o tom diskutovat.
0: Jasně, to je, pojď na mikrofon, Milačku.
1: Ježiš, promiň, jo.
0: Hele, dobře, znáš, což ale s operním pojetím nemá nic společného, ale v podstatě to do té klasické hudby hodně zasahuje. Tedy dílo skladatele Andrew Lloyd Webbera Jesus Christ Superstar, mám teď konkrétně na mysli, on to napsal samozřejmě víc. Tam ti, to jsou rockoví zpěváci ve všech možných těch verzích, už když to vzniklo, že jo, Gillan tam zpíval z Deep Purple v těch prvních představeních, ale cítím, to jsi slyšela, ne? Či jsi zkrajit Superstar v originále? Nebo
1: je mi to povědomí.
0: No, český verzi jsi toho neslyšela, třeba ne. S Bárou Basikovou, se Střihavkou a s Danem Bartou.
1: Ne, neslyšela.
0: Tak to ti doporučuju, jo, či jsi zkrajit Superstar.
1: Oni teď udělali nějakou obnovu, to je ono, jak udělali obnovenou premiéru?
0: Na obnová premiéra je, myslím, v Karlíně.
1: Jo.
0: A Kamil Střihavka tam zpívá, či jsi se furt, jo, já to za stolik nesledu,
1: já
0: protože
1: právě
0: už bych nezvládal, ale já jsem, ta opera, já jsem viděl kdysi, po revoluci, jsem viděl originál, jo, americký, jo.
1: Čili
0: americký
1: to je
0: film.
1: Styl rockový opery, jo, to není muzikál, nebo jak to máme pomenovat?
0: To je rocková opera, kde je i činoherní mluvený slovo.
1: To by bylo něco pro
0: jo.
1: mě.
0: Tam je to, tam jsou promluvy na můj vkus jakoby nadsazený, jo, že pro mě by to, mě by víc sedělo civilní ten dialog, ty dialogy, které tam jsou, ale jde tam především o muziku. A ten Lloyd Webber Rice napsal, myslím, libretto. tady to už skvěle udělal Prostějovský do češtiny, přeložil, myslím, a teď nechci urazit nikoho. No a já jsem viděl ten originál, to je kultovní film a hlavně kulturní představení na Broadwayi. Tehna,
1: ano, ano,
0: že?
1: Ano.
0: Pak se z toho udělal film, fantastický, no a pak najednou po revoluci se přišlo s tím, že Češi dělají českou verzi Jesus Christ Superstar. Já jsem říkal, to bude průser, ty vole, to bude průser. To je fakt fantastický jako mi muzikál, který má samozřejmě to poslání, Kristus přichází, že jo, oni ho ukřižují, zradějí všechno. To znáš ten příběh.
1: Znáš ten biblický příběh.
0: A že to budou dělat u nás. A říkal, to bude blbý. To bude blbý, to je tak fantastický, že jo, to umějí jenom Američani snad.
1: Mm.
0: No, tak Bára Basiková, Máří Magdalena, Chamel, Střihavka, Ježíš, Dan Bárta, Jiráš Škarivecký. Mm-hmm. Další výborní zpěváci, sbory, to Ota Baláš řídil orchestr, to bylo všechno live orchestr a tohle. A dávali to ve spirále. Můžu ti říct, že jsem tam přišel na to první představení a že se Kamilovi v baru pak vysmějou, jo, jako škodolibě, jo, že taková svině jsem. Oni mě usadili úplně, já jsem tam byl aspoň 10krát ještě.
1: No tak to je
0: něco
1: super,
0: tak fantastického. No ale říkám to proto, že to připomínám. A ty jsi to nikdy,
1: Ale já v těch 90kách, jako já jsem jela na úplně jiný vlně, jo.
0: Jo,
1: Jsem byla buď v letadle, nebo někde na nějakým jiným kontinentě a moc takovýhle věci jsem nevnímala tenkrát, pravda.
0: Já ti chápu, ale ten originál, ten je přelom 60. 70. let. Já to zkusím najít potom. To je jedno. Takže pojďme to uzavřít, tady ten dialog, že Nightwish tě nenadchli, chtěl jsem
1: ale
0: se
1: jo,
0: zeptat.
1: Jo, já bych to takhle jako úplně neřekla, ale asi bych si to doma nepustila.
0: No, to jsi řekla, a to je v pořádku.
1: Ale taky víš proč. Jako z jednoho prostě
0: ty nemáš
1: důvodu.
0: Ráda hlasitou muziku, jsem si všim, že jo?
1: Ano, ano.
0: Tebe to řeží do uší.
1: Mě to bolí, no. Já jsem jednou byla ve Fóru Karlín na něčem a to bylo tak strašně nahlas a já jsem seděla zrovna jako pod nějakým reprákem a já jsem opravdu 3 dny musela mít naprostý ticho, protože já jsem si asi něco udělala se sluchem. Jako mě to hrozně bolelo a ty lidi jsou schopní na takovýhle věci brát malí děti. Já to nechápu, jako já to fakt tomu nerozumím, jo? Jakým způsobem ty lidi už teď slyšejí, jestli jsou vůbec schopní ještě vnímat normální akustickou hudbu, třeba nějakého symfonického koncertu nebo divadelní představení, aniž by to bylo zesílené. Jako to by mě strašně zajímalo, jestli ty lidi toho vůbec jsou schopní. Protože pokavať jim tohle připadá normální a já jsem musela jako mít 3 dny absolutní ticho, protože já jsem slyšela zvuk a udělalo se mi špatně. Jo, já jsem zase z té produkce nechtěla se zvednout a uprostřed produkce prostě opustit řady, protože oni by si řekli, moje pecková nafoukaná. Tak jsem to tam teda vydržela, ale trpěla jsem jako zvíře u toho. Já to nedávám prostě tohle, no.
0: Tak já, když jsem na takovýhle koncertu a řve to tam a baví mě to, tak dobrý, jo. Pak mě sice píská v uších ještě týden,
1: ale
0: to je fakt.
1: Ale to je strašný přece. To já ale jako vůči svým povolání si nemůžu dovolit teda tohle.
0: No tak.
1: Jako jsi, rozumíš, jo?
0: Ty jsi křehká, jemná žena a děláš takovouhle muziku,
1: no,
0: tak
1: ale
0: já věřím, že...
1: Já třeba nechápu, že na to někdo může na nějaký rockovej koncert, kde teda já jako chodím svatou v uších, aby mě to jako zase nepoškodilo, tak oni si tam berou jako fakt batolata, ty lidi, jo? Malí děti, který prostě tomu jsou vystavený. Já tohle nechápu. Ale asi to prej je normální dneska.
0: Já jsem byl na Letný, taky v 90kách, na tom obrovském show, na tom koncertě Michaela Jacksona, když tady byl. Se svojí starší dcerou Rozárkou, která byla ještě malá. Ale držel jsem jí celou dobu na zádech, tak se docela pronesla holka teda, jo. A tam to taky docela hřmělo a ona jí skřily oči normálně. Asi jsem to... Dobře, už vím. Teď už naštěstí, no vlastně ještě
1: tak
0: Kuba.
1: Tak
0: no.
1: Už je velká, že?
0: No, už je velká, už je no, a Kuba je už skoro taky velký a ten, a nesní, jeti mají sluchátka a furt si tam něco perou
1: do hlavy. No právě,
0: no. Hele, dobře, tak jo, tohle ukončíme a jdeme dál, pustíme si písničku a spolu vyberem nějakou, kterou
1: musíme
0: chceš pustit.
1: Musíme to dát zase do toho vesela, teď jsme tak jako filozofovali, že no. Jo?
0: To je pravda, vyprdneme se na filozofování a bude prdel zase, no jasně.
2: Klasik rock non-stop.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Víte, co mi Dáša řekla, ať už se vyprdneme na to filozofování, že jsme

0: než operní, no.
1: No. Hele,
0: protože oni v té opeře ještě trošku přece jenom se musí zpívat trochu jinak.
1: Ano, jasně. Pojďme od toho, nebo zase začneme filozofovat. Prosím tě, Dášo, ty se zabýváš tedy festivalem
0: Zlatá pecka v Chrudimi.
1: Zlatá pecka v Chrudimi, který, a to jsem chtěl tady zdůraznit, aby kdo to ještě neznal, nebo chtěl by se tam podívat, prosím vás, to není kontinuální festiák, jako třeba 3 dny za sebou, že jo, takhle, ale ono to trvá od kdy do kdy,
0: no,
1: a je to
0: různý.
1: No to má to
0: přibližně 14 dnů, ale máme tam asi 10 výstupů, takže oni tam jsou asi jenom 4 dny volna.
1: Jo.
0: Jo. Takže ono jako to je celkem kontinuální, je to prostě poslední týden v srpnu a první týden v září.
1: Jo, takhle. Jo. Ale jsou tam dňuzny nějaký. Jako
0: nějaký tý... asi 1 nebo 2 dny volná, než se...
1: Takže takhle, to jsme, no, to jsme upřesnili. Ano, to je jedna věc a najde u to ten program tady toho festivalu.
0: To je na www.zpfestival.cz. A tam i lístky, tam je všecko i místo konání, protože my se nekonáme jenom v Chrudimi, ale třeba v Český Třebový, v Pardubicích, v Heřmanově Městci, v Praze dokonce máme jeden koncert, jo, takže jsme tak jako...
1: No a na to jsem se právě ptal. Takže to není kontinuálně na jednom místě, ale že se to takhle...
0: No, ono tenkrát se stalo, prostě když jsme to založili, tak pak byly nějaké volby, dostali se k veslu lidi, kteří tomu festivalu moc nepřáli, ale zase nám třeba přál krajský hejtman, že jo, takže nás začal i finančně podporovat, ale jeho podmínka byla, že teda musíme hrát, nebo ten festival představovat i v dalších městech Pardubického kraje. Takže tím pádem my jsme se rozrostli nejenom o ty místa v tom Pardubickém kraji, ale rozrostli jsme se i jako festival.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže to tam mělo tohle a dneska už se to stalo celkem zvyklostí, že teda jsme i mimo tu Chrudim, že to teda nepatří jenom do těch Chrudimi.
1: Jenom se zeptám, to mě zaujalo. Byli u vesla lidi, kteří nepřáli festivalu. Proč by někdo pro Boha nepřál festivalu? Závis nebo o co jde?
0: No to taky. Jako tam se prostě stala taková zlý, ošklivý, nepěkná věc.
1: Věc, ano.
0: Že si mě jeden kandidát strany, proti který já jsem chodila na demonstrace zpívat hymny, přišel se mnou vyfotit jako řadový fanoušek a dal si mě na plakáty předvolební, bez mýho vědomí. A ještě k tomu jako přidal takovou větu, ona paní Pecková nikdy neví, co mluví. Jo.
1: Aha.
0: A já jsem samozřejmě
1: se
0: vystartovala,
1: ohradila,
0: ale já jsem se vystartovala jako celorepublikově, jsem se prostě to, no a on to pak bohužel vyhrál.
1: Takhle, no, jasně. Tak nemusíš dál nic říkat.
0: Ale tam jako už se to pomalu brousí, už to jako, už se to, tak nějak se asi obě strany snaží, protože samozřejmě jako my tu podporu města potřebujeme, že jo.
1: Ano.
0: Takže.
1: Známe, hele, všichni pořadatelé různých festivalů, mluvím s nima,
0: je to strašný.
1: Tak sehnat ty prachy na ten festival,
0: to je opravdu
1: těžký.
0: Opravdu,
1: a
0: protože samozřejmě lidi, který platí daně, že jo, tak říká, co my bychom si platili nějakou kulturu, na kterou nechodíme.
1: Hmm.
0: Ať to platí soukromí podnikatele, ale ono jako, je to těžký, když ty soukromí podnikatele jsou většinou zbohatlí zelenáři a uzenáři. Tak jako ty od tuhle kulturu taky moc nestojí. Takže jako je to fakt, je to strašně složitý nějakým způsobem to vybruslit, ale já si furt říkám, že nejenom ta města, kraje, ale i stát by měl tuhle vyšší kulturu podporovat, protože přece jenom kulturně vzdělaný národ je přemýšlí úplně jinak, než lidi, kteří prostě nevědí, co je knížka a nevědí, co je divadlo. Jo.
1: Svatá pravda. A to říká...
0: A už zase filozofujeme.
1: Už zase filozofujeme. No ale tak dobře, ale je dobrý to říct.
0: Mm.
1: Nakonec já myslím, že naši posluchači jsou dost moudří na to, aby tohle pochopili na první dobrou. Jo?
0: Jo, jo, jo.
1: O tom je taky věc taková, nebo o tom je taky řeč a o to nám jde. Prosím tě, ještě chci mluvit s tebou o tom, už jsme se toho dneska dotkli, 45. Dvě jubilea. Tvoje 45. Jak jsi to řekne? 45.
0: narozeniny.
1: Ti to vím, ne? Jsem to nějak nemohl najít v hlavě. A 65. cože?
0: 65 let na jevišti.
1: 65 let. Představte si, zpěvačku, který je

0: 40 a už 65 let je na jevišti.
1: Ale mně se to prostě takhle líbí.
0: Ale jo, vymyslela jsi to výborně. O tom se budeme bavit v dalším vstupu. A teď pozor, přátelé, pokud máte dotaz na Dagmar Peckovou, pro nás kamarády Dášu, tak pište SMSky nebo maily s dotazy, poznámkami, jo, s čímkoliv, pochvalami. Nezatracujte nikoho a mě. A my si teď pustíme, pozor zase, správný čudlik musím nastavit. Nebo bude se průser. Dášo, ty máš ráda Toma Jonese, viď?
1: No, od dětství vlastně, jo, protože když tady byly takový ty uvolněnější doby v 68. 69. tak mě bylo tenkrát 7-8, že jo, a Tom Jones... 8-9. A Tom Jones vyšel na titulní stránce Květu a měl takovou krásnou květovanou košili a měl rozhalenku.
0: A chlupatý prsa.
1: A já jsem si tenkrát říkala, jako mě se začaly zapalovat lejtka v tom věku. A já jsem si říkala, proč si bere tu košili přes svetr? A jako šíleně mě to vybudilo. Pak jsem si řekla, že to asi svetr nebude. A od té doby je prostě Tom Jones sex symbol a nebere mu to ani v tom vyšším věku teďka. Mu to nebere naprosto, ten věk mu nevzal naprosto vůbec nic z jeho sex appealu, jo.
0: A víš odkud je?
1: Velšan, to je, no, jasně.
0: Hele, kterou písničku v té době jsi měla nejradši? Já ho totiž taky poslouchal. My jsme spolu, zhruba stejně starý.
1: No, ale...
0: Taky
1: jako,
0: je mi 45.
1: To by je 44.
0: Jo, to je pravda, no.
1: Ale já jako uvědom si, že my jsme poslouchali Rozhlas Po drátě a jako já jsem z malý vesničky Medlešice u Chrudimi a což už je dneska teda součást Chrudimi, ale jako my jsme neměli nějaký velký gramofony a takovýhle věci,
0: pozor,
1: to
0: pozor,
1: se tam nehrálo.
0: Pozor, to já jsem taky desku neměl. Až později jsem měl single, kde byla tato, tenhle
1: no
0: ten
1: dobře,
0: hit.
1: No dobře, a odkud pocházíš? Z Prahy?
0: Z Praha?
1: Praha.
0: No vlastně jo, protože ve čtyřech mě z Moravy unesli do Prahy.
1: No jo, vidíš, a tak to jste měli úplně jiný možnosti, než my.
0: Ale měli jsme úplně, Dášenko, měli jsme úplně stejný Rozhlas Po drátě, no jistě.
1: A tam hráli Toma Jonese,
0: tam
1: jo.
0: Hráli Toma
1: Ale
0: Jonese.
1: Ale já jsem tam poslouchal jenom Perni Arie.
0: No tak...
1: to je fakt těžký.
0: Počkej, to se byla v nějaký, víc tam nic nebylo, byla jenom jedna. Nebyla,
1: ne, Vltava byla.
0: Vltava byla.
1: Tam
0: no.
1: Jsme poslouchali ty.
0: Dobře. A kdyby si poslouchala Rozhlas Po drátě, nebo co to bylo?
1: Tak jsem možná ani nevěděla, že to je ten s tím svetrem.
0: No bys ani nevěděla, že je to ten s tím svetrem, ale hráli velký hit, my si budeme hrát jiný, my si budeme hrát mnohem větší,
1: ten,
0: takovou
1: ten,
0: soulovku.
1: Přesně.
0: Jasně,
1: jo.
0: Ale takový ten velký nám... hit byl, dokonce Guťák ho pak předělal.
1: A jo!
0: Jo? A je to My
1: jo,
0: Delilah.
1: A jo, to je Tom Jones.
0: To vlastně. Je Tom Jones, no.
1: Já bych to teda v tomhle podání nepoznala, no.
0: Tak v mém?
1: Ne, v tom Gotovi.
0: Tak.
1: Pardon?
0: Ještě, že nejsem urážený. V tomhle podání bych to nepoznala.
1: Ne, to já
0: bych
1: no, si takovýhle věci neříkala.
0: Ne, dobrý. No a já ještě k tomu singlu. Tam byl právě to, to A-side byla Delilah, že? A B-side Smile, to byl takovej soul, takový funky. Ale co je funky teda? Co je skvělá pecka je ta, kterou si ty vybrala. A,
1: no, protože
0: a
1: to pecka
0: já se ti
1: prostě...
0: ani nedivím, když se ti zapalovali lejtka, jo? Protože, přátelé, ta skladba, jo, se jmenuje Sex Bomb.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: A mým hostem Dagmar Pecková, za chvíli už budeme spolu hovořit. Vůd se nutíme, aby jsme dělali nějakou legraci a vždycky spadneme do nějaký filozofie. Tak tuhle hodinu slibujem s Dášou, že už tak pokecáme, no. O životě, viď, Dášo.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Dášo, už se tady hromadějí dotazy. Jeden z nich je docela zajímavý. Navíc je to náš kolega, náš velký šéf.
2: Ano.
1: Martin Hroch. A říkal, že volal, že je přilepený u rádia a že ho zajímá, protože když volal, tak zrovna hráli Queenie. To znamená, slyšeli Freddy. Jsme hlas Freddieho Mercuryho. No a ten měl fenomenální hlas, samozřejmě. Ten člověk, to bylo něco neskutečného. Já jsem ti tady ještě pro ilustraci pustil jenom tak mimo soutěž část skladby Bohemian Rhapsody, aby si udělal dokonalý obrázek. A Martin se ptá, zdali by hlas Freddieho Mercuryho byl vhodný pro klasickou muziku. On říkal artificiální, ale spíš klasickou muziku myšleno. To znamená, jestli by se hodil, jako on měl operetní hlas 100%.
2: Operní.
1: To,
2: operní. On ne, miloval on
1: měl,
2: operu.
1: Jako, ne, Freddie Mercury měl operetní. A on miloval operu? Freddie Mercury?
2: Ano. To je o něm známý a proto jako on, že s tou Montserrat Caballé taky natočil ten duet.
1: No jasně.
2: Což samozřejmě už je jako zase opět na hranici kýče, že jo, jak já říkám s radostí vždycky, ale...
1: Strašně
2: jako
1: náročná.
2: Cože, no ne, co, tak ono co, je počkej, to líbivý, ne, že jo. A ne, on počkej. Je tak, hele, jako aby jsme si rozuměli, co? On je kýč a kýč. On je kýč. Nás obklopuje, všude kolem je kýč, že jo. A to je, může být kýč hezký a pak může být kýč vošklivý, že jo. A já ne všechno, co nazvu kýčem, musí být nutně vošklivý. Jako jo, oni jo. Jsou i hezký kýče. Tak tohle považuji za takový hezký kýč, takový povedený.
1: Já jsem totiž vlastně ve své podstatě kýčař, rozumíš mě, jo? Tak trošku.
2: No dobře, jo. Já jsem vám nechtěla jako až nálas říkat. Když myslíš, řek jsi o to.
1: Dobře,
2: ne, ale aby jsme nezamluvili toho Freddieho. Hele, hlas to byl, rozsah to mělo, ale určitě samozřejmě musíme si uvědomit, že to klasický školení, ten klasický školený hlas zpívá bez zesílení. Jo? My tam máme buď za zádama, když děláme koncert, nebo pod sebou, když děláme teda to operní představení, 60, 80, někdy i 100 muzikantů. My to musíme tou technikou, která musí být opravdu vytříbená, na dechu posazená, hlavový tón je rozvinutý a my to musíme poslat ten hlas přes ten orchestr do toho publika. A ještě u toho musíme hrát divadlo a trošku jako nějak vypadat, jo. Takže jako není to úplně jednoduchá disciplína a ještě navíc, jako ono to chce štábnu kulturu, jako tam musíš být strašně disciplinovaný, jako aby ten hlas byl pořád k dispozici. Jo, já si myslím, že to prostě u těchto muzikantů...
1: Vy se nemůžete vyřvat prostě.
2: Nesmíme, no, nesmíme, no. Nesmíme. Já si myslím, že tam je to jako trošku rozdílný v tom, jak dlouho by ho to bavilo. Mm-hmm. Ještě, jo, takovýho člověka, takovýho muzikanta s takovýma nápadama, protože jako operní pěvec nebo klasický pěvec i koncertní pěvec, ty seš interpret. Ale on tvořil, že jo. Čili... tam to je vždycky jako říkat, mohl by to dělat, ať by to neskusil, že jo. Až by to zkusil, tak by sám viděl. Ale jako vzhledem k tomu, že Freddie Mercury už bohužel není mezi náma, tak se to už nikdy nedozvíme. Ale jako ta láska k opeře tam byla veliká a ten hlas byl úžasný.
1: Ano. Mně to přišlo, že díky, to je moc hezký vysvětlení, mně to přišlo vždycky ten Freddy jako takový spojovací článek nebo jakoby taková cesta k propojení dvou světů naprosto odlišných žánrů. Klasický muziky, opravdu ty klasický muziky a artificiální muziky, teď myslím, rockový. Mm-hmm. Jako, takže tady máme
2: odpověď. No určitě tam nějaký most byl v něm, jako v osobnosti, to zcela jistě. On možná pro tu klasickou muziku vykonal dost věcí, aniž to víme my, nebo aniž by to tak nějak vnímal možná takhle i on, jo. Ale jako určitě to tak je.
1: Možná teď Freddie Mercury
2: se otočí, rotuje v hrobě a říká si, co ta pecko a zase žvaní.
1: Co to tam melou? Kam je to cpou? Ježišmarja. Dobře. Zkrátka, Martine, měl jsi dotaz, tak doufám, že taky ho Dáša zodpověděla dostatečně. No vy pište taky samozřejmě, pokud chcete od Dáši něco slyšet nebo vědět, to už je na vás, nebo klidně jenom pochvalte, vždycky to duši pohladí, i duši operní, kdybych to takhle měl říct. No to bylo ale blbý teda.
2: Já nevím, jestli jsem duše operní.
1: No právě, já si myslím, že ani ne.
2: Že moc ne, no. Že jsem asi ani nikdy nebyla. Já jenom jsem to šíleně milovala vždycky. To, co jsem dělala.
1: Tak to seš duše operní. Ale teda nejen operní.
2: Já jako třeba miluji i to psaní knížek, já miluji i tu činohru, co dělám. Takže já jako tak nějak, když zrovna něco dělám, tak to miluju.
1: Přátelé, upravuji charakteristiku Dagmar Peckový. Dnes je mým hostem a je to duše operní, duše literární, duše festivalová, duše úplně všeho, jak ji tak poznávám.
2: Já ještě štrikuju taky, Dané.
1: No, a duše štrikovací, to je zajímavý. To jsem ještě nikdy neslyšel. Dášo, teď ti pustím tvoji oblíbenou kapelu a jsem zvědavej, jestli tuhle písničku znáš, jo? Poslouchej. A mají tam hosta jednu takovou zajímavou zpěvačku. To tě zase jako, tebe jako zpěvačku, sice operní a ne pop musicu, nebo to. Klasickou, promiň, klasickou. Bude určitě zajímat. Tak tady jsou Stony a Sweet Sounds of Heaven.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak, Dášo, my tady kecáme ještě mimo éter a já jsem úplně zapomněl vybrat další písničku od tebe. A propo ovšem tady, teď je to místo pro tvůj názor na tu písničku od Stonů, která se jmenovala, nebo jmenuje Sweet Sounds of Heaven a je z jejich posledního alba zatím Hackney Diamonds, i když teď už vydávají další album. Já jenom vysvětlím. Album Hackney Diamonds je už bez původního bubeníka, který odešel do rokového nebe, mají tam novýho a úplně, nebo ne úplně, ale dost razantním způsobem změnili trošku styl své hry, že to ještě víc dupe. Což neznamená, že na téhle krásné desce jsou i klasický blues. A to blues Sweet Sounds of Heaven je opravdu jedno z nejklasičtějších klasických blues. Hostem v téhle písničce, ten hlas ženský, co jsi slyšela, tak to je Lady Gaga. Mm-hmm. Jako host. Mm-hmm. No a pojďme k mikrofonu. Tak víš co, miláčku.
2: Ne,
1: tak...
2: já budu takhle sedět. Já už se polepším. Já budu u mikrofonu.
1: Klidně se opře, já ti ten mikrofon...
2: Ne, v klidu, já už...
1: A tak ty vypadáš tak, jako víš, tak elegantně, když se takhle opíráš a pak musíš být takhle v pozoru.
2: Ne,
1: tak,
2: v pohodě.
1: Dobře, tak povídej svůj názor. Mě to zajímá.
2: Mně se to líbilo.
1: Jo.
2: Mm-hmm, tam nebylo nic strojeného, bylo to naprosto přirozený. I jako to zpívání, který třeba já mám pocit, že by mě třeba mohlo, ale ve finále ta Lady Gaga to zaspívala technicky, jako bych řekla, že dost dobře.
1: Dobře, tak teď...
2: Ale mně se to celkově...
1: Techniku necháme stranou,
2: jako
1: i když
2: celkově se mi to, celkově se mi to líbilo a jak jsem ti tady řekla, ty mě snad dneska večer naučíš to mít i rád.
1: Já jsem spoustu, že naučil různý věci.
2: Já jsem za tu muziku. Ty.
1: No jasně. No, tak já jsem neměl na mysli něco jiného. Vůbec
2: no
1: to.
2: Ne, ty jsi tady tak jako začal rozpatlávat.
1: No, co jsem
2: rozpatlával? Ne, nic, pokračuj.
1: No dobře. Dobře, patlání se necháme na jindy. V každém případě mám radost, že tě naučím poslouchat dobrý Big Beat. Já si teď tady jenom vyhledám krátce
2: nějaký pozitivní, nějaký, prosím.
1: Na pocity, mě právě jde o to, jak jsi říkala, že techniku měla Lady Gaga výbornou, ale víš, jak já tomu říkám, když ani třeba Bob Dylan, jo, neměl nějak zvlášť dobrou techniku, že jo?
2: No ale zpěvo. Dobře, ale on nespíval takovýhle tóny.
1: No jasně, tóny, jasně, nemůže, jasně, jasně, ale...
2: Jako já si myslím, že to se bez techniky vzít nedá, jinak si prostě ublížíš.
1: No jasně, to určitě, no tady v případě Lady Gaga, jo. Ale že tu muziku celkově, obecně, jo, tady to ona ještě navíc výborně zaspívala, Mick Jagger taky skvělý, jo, když mu je
2: ano, to kolik, mu, jistě, no.
1: Kolik mu je 85
2: no,
1: nebo 185, no. Já už ani nevím, jo.
2: A... Možná mu je jenom 60, nebo jak dlouho je, jak ne, dlouho...
1: Tomu bude spíš těch 185.
2: Já vím, no.
1: Ale prostě
2: tak to
1: ta písnička...
2: jsou prostě lidi, kteří prostě takhle furt budou, že jo, dokud neumřou.
1: No. No a víš proč? Protože oni to v sobě mají, já tomu říkám takovýmhle písničkám, když se to takhle zní, takhle to na tebe působí, že to má mrt prostě.
2: No, no? Jasně. No.
1: To může být v opeře, v koncertním zpívání, nebo v Big Beatu, nebo ve folku, nebo i v popu samozřejmě, a že jich je takových, nebo soulu Tom Jones například, že jo, Sex Bomb.
2: No,
1: tak hlavně, že to má ten mrt. Tak počkej, a já teď najdu písničku od Beatles a taky ti chci pustit něco takového, co třeba znáš míň, nebo takového zvláštního, chci slyšet tvůj názor, ale my tady od Beatles máme asi jenom 5 písniček, nedělám si srandu, samozřejmě, já se teď tady hrabu.
2: On tyhle starý věci obrovským... už asi nikdo neposlouchá, veď, jenom já.
1: Cože?
2: Že tyhle staré věci už asi nikdo neposlouchá.
1: Na Rádiu Beat? No to by se zdivila.
2: Že to
1: teda
2: jsou takový jako historický, už jak bych řekla.
1: Ne, to je jeden z opěrných sloupů.
2: No jasně, mě to jako Beat. Jasný je, já jsem jenom nevěděla, jestli je to furt ještě dneska klebráno, no. Je to hudba mého dětství.
1: No
2: to
1: mojeho,
2: bylo dávno.
1: Taky. No, počkej, já už vím, co ti pustím. Počkej, tak tady já jdu hledat a pak si to tady nasadím, abych měl konečně klid a pustím tady s tím hledáním. Já jsem blbej, že jsem si to nenašel.
2: No, protože předtím. Jsme
1: protože
2: žmanili,
1: furt spolu kecáme, no, to je ono, no. To je, a ono je to fajn, že jo, že spolu kecáme.
2: Ale tak tam pust tu nahrávku, to přesně víme, kde a pak to tam...
1: Ne, já pustím tady... Hele, já pustím pecku, kterou všichni znají, samozřejmě, že jo.
2: Teda tady bych si dneska večer vydělala.
1: No, hele, už to mám tady. Pustíme píseň na již konci, nebo ona se tak jmenuje, All You Need Is Love, vše, co potřebuješ, je láska, ano. S tím se shodneme určitě. A teďka ty vzkazy. Tak, začínám. Dobrý večer. Věřte paní Peckové, že ji obdivuji a její zásluhu je jinak nudná, vážná hudba. Snesitelnější, jo, Dáši.
2: Aha.
1: Díky starý rocker a metalista Mirek z Děčína.
2: Děkuju. No,
1: pozdravuji duši operní Jakub z Plzně. Ano. Tak, tady další pozor, překlikneme a jdeme na to. Ahoj, Dáša je super baba, díky za výběr dnešního hosta, Číňan napsal. Vidíš, i v Asii seš populární. Hezký večer do zpovědnice. Díky za něj, Dagmar Peckovou miluji. Dan Kohut zase mastí tlačítka. Prostě večer jak malovaný. Dotaz nemám, snad to ne vás. Zdravý humor. Tak děkujeme. Díky, že mastím tlačítka. No, tak se to asi pětkrát zmílel. Ahoj, Dané, a hlavně zdravím paní Dagmar. Milá paní Dagmar, moc děkuji, že jste svá, i když jste v životě dosáhla velkých ocenění. Moc vám fandím a zůstaňte svá. Eva.
2: Děkuju moc.
1: Myšleno tedy i skromná, jak jsem pochopil, že ačkoliv si dosáhla a že si dosáhla, tak jsi úplně normální, fajn, česká, to je pravda. Víš, Sáro?
2: Snažíme se.
3: Ano.
1: No, i naše produkční tady přizvukuje. Dobrý. Hele, tak to je zatím tak všechno, co bych řekl. Já myslím, že to potěší.
2: No, a teď, určitě. Děkuji vám.
1: A teď se strašně... No, já taky děkuji. Samozřejmě. I za Dášu. A k tomu se hodí právě tato písnička.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Bobková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Přátelé, mám dnes jako hosta velice půvabnou a vtipnou dámu. Dagmar Peckovou, ale jo, já bych to neříkal. Jo, já bych neříkal o ženský, že je půvabná, ale bych si nemyslel, že je půvabná. Jo, to zase
2: tak děkuju pozor. Ti, děkuju
1: jo?
2: Ti.
1: Ale přátelé, teď, ale máme tady ještě, musím, respektive máme tady ještě takový postranní zájemy, končí utkání mezi Kanadou a Českem. Naši hrajou powerplay 2 minuty zhruba do konce a stále je to 3-2 pro Kanadu. Tak budeme držet palce, jestli
2: tam ještě jestli jeden to náhodou
1: nevyrovná já. Cože?
3: Minuta.
1: Minuta do konce. Tak, uvidíme. Ale teď pojďme. No, ale proč to říkám? Protože sportovní zážitek má i

0: Zpívala jsem teda českou a pak jsem, hlavně když si vezmete ty záběry, ono to je vidět na YouTube, že se mnou tam ještě zpíval Havel a byl tam ještě Kohl, že jo, byli tam všichni tyhle ty velikáni tehdejší politiky a pan Schwarzenberg a všechno tohleto a byla to vlastně úplně taková ta doba těch 90. to nadšení prostě a to dát do toho života tak nějak všechno, jo. A já na to strašně ráda vzpomínám. Já jsem potom, když se to odspívalo, že jo, tak na zápas jsem seděla na tribuně vedle Borise Beckera a vedle těchto všech lidí, takže na to strašně ráda samozřejmě vzpomínám. No, bude to 30 let teďka.
1: Prosím tě, jak to dopadlo, ten zápas?
0: No, prohráli jsme, byli jsme, protože ona nějak se to taky, to šlo do prodloužení a byla tam Queen samozřejmě tehdy ještě, to jsem si s ní potřásla už po třetí v životě rukou. Já jsem si Queen jsem potkala ve svém životě třikrát.
1: A všecko, počkej.
0: No, Alžběta, královna anglická,
1: jo,
0: to myslíš. Bylo ve Wembley v Anglii.
1: Jo, Wembley, to moje pravda. A to nedošlo.
0: No, byla tam. A já jsem ji potkala po třetí ve svém životě, jo, takže jsem byla samozřejmě nadšená celou tu situací, takže to byl úžasný zážitek.
1: Prej, to byla strašně přirozená paní.
0: Úžasná dáma to byla. Jo. Já jsem ji potkala, i když nás pan Havel, prezident, pozval na hrad, že jo, tenkrát v tom 96. březnu, tak to byla takový ta slavnostní večeře a byli jsme jí představeni. A na to mám taky skvělou historku, protože Lucie Bílá, ta měla období těch svých briliantů a drdolů. A já jsem tam přišla sice ve večerní toaletě s takovou dlouhou za mnou vlající šálou, dlouhými z českých granátů, náušnicema, takovýma starobylejma, starožitnejma a takže jsme, přede mnou šla asi 5 lidí, Lucie Bílá, jsme museli udělat pukrle, jako vzít tu její nabízenou ruku takhle ze spodu, že jo, udělat pukrle a postoupit k Filipovi. A předtím šla teda ta Bílá, ta byla představená jako rocková zpěvačka, asi za 5 lidí na to šla Pecková, ta byla představená jako operní pěvkyně a ta královna se tak otočila na Havla a říká, vy to tady máte nějaký pomotaný, kdy vypadá operní pěvkyně jako rocková, rocková jako operní. Si nás paní královna takhle popletla, jo.
1: Tak ty jsi tam šla na takový ten svůj punk trošku, že jo.
0: No já jsem měla toho Ježka už samozřejmě charakteristickýho, takže to mám takovýhle zážitky s paní královnou, no.
1: No,
0: úžasný.
1: To je hezký, to ti, nevím, jestli ti to závidím. Já nevím, jo, jako samozřejmě asi bych to chtěl zažít, to určitě. Jo? To
0: no, možná. Já si myslím, že tohle, protože ona měla, když se na ní podíval jí do očí a já jsem jí mohla pohlédnout do očí, tak v tom byla obrovská dobrota a takový jako, nás tam taky bylo jak psů, ona musela mít těch očí smíření, protože podávala jednomu za druhým, že jo, ruku, ale byla, podle mě ten člověk byl dobrý. Jo, protože to poznáš na těch očích.
1: To se chci zeptat právě na tohle, když je to takhle slavný člověk, že a ta britská královská rodina, ta je propíraná furt po celém
0: bohužel,
1: světě.
0: Bohužel, no.
1: No a...
0: Ale tak to je...
1: Je nejvíc na očích, to je asi to říci. Tý slavy. Ale to se chci zeptat. Myslíš si, že takovýhle člověk, jako byla...
0: Queen.
1: Tak... Jestli když takhle chodí, teď jsou jí představováni osobnosti toho, kterýho státu, že jo, tak v tom případě tedy Čech, jak jste tam byli vy, jestli vás vnímá a pamatuje si vás, nebo to spíš...
0: No hele, je fakt, že druhý den jsme se setkali opět v Rudolfínu, když tam byl nějaký slavnostní koncert nějakého pánského sboru z Londýna. A my jsme tam opět byli pozvaní a potom bylo nějaké setkání opět s královnou v Rudolfínu v ty dvoraně. A opět, nebyli jsme teda, tentokrát jsme nechodili my, ale my jsme byli v takové jakoby řadě a ona chodila kolem nás.
1: Jo.
0: A je zajímavý, že já jsem si vzala na ten večer červený šaty a ona měla nějaký červený šaty, tak už to bylo a když šla kolem mě, tak přesně věděla, že já jsem ta operní zpěvačka, co vypadá jako roková. Jako mě si teda pamatovala. Já samozřejmě tímhle strašně ráda chlubím, možná, že si to jenom tak beru. Ale já si myslím, že to je pravda.
1: Že to jako i namlouváš. Ale...
0: Já si to jenom namlouvám, ale je fakt, že věděla, která já jsem.
1: Jasně, prostě... Věříš tomu?
0: A věřím tomu pevně.
1: Věř mi, Dášo, ty to víš moc dobře sama, že víra hora přináší.
0: Tvář je uzdravuje a všechno, no jasně.
1: Takže

0: bych tomu věřil. Tak, tady zpráva jenom z hokeje.
1: Pořád stejně, už to skončilo vteřinu před koncem vhazování u kanadské branky, ale nedopadlo to. Takže 3-2 pro Kanadu.
0: 3-2 pro Kanadu končí dnešní zápas. Tak, my jsme trošku, i když ne moc, protože stejně postupujeme, smutní z toho výsledku a máme obrovskou radost, že tady s náma ještě stále Dagmar Pecková, protože je s ní neskutečná sranda. No a teď nastal ten čas, slyšeli jste, zpívala v 96. Hymnu ve Wembley, na stadionu slavným Wembley, na zápase Německo-Česko. A tady by se hodilo teda slyšet zase tvůj hlas, ne? Co říkáš?
2: No, vybrala jsem vám Carmen, protože to zaprvé si myslím, že i srdce rockera poskočí, protože není nic notoričtějšího, není nic víc notoricky známého než opera Carmen od Bizeta.
0: Ano.
2: A já jsem ji tenkrát, to už taky 27 let zpátky, jsme dělali Carmen s Bělohlávkem jako s dirigentem a Bednárek to tenkrát režíroval a byla to jako děsná bomba. Na to chodili lidi, prostě i Arnošt Lustig mě prostě bouchal na dveře šatny a řval na mě vylez ukaze. S tím se taky ráda chlubím. Ale o tom se nechtěla ani mluvit, ale chtěla jsem mluvit o tom, že jedna paní učitelka nějakého budoucího rockera na konzervatoři nutila, ať se jde podívat prostě na tu Peckou do Národního. A on prostě nesnášel operu a nechtěl tam jít. A jednoho tam ta paní učitelka, když to teda říkám hodně ve zkratce, tak ho tam paní učitelka dotáhla za flíger prostě a musel si tam na ten přístavek sednout a on měl prostě takovou vizi, že po prvním jednání zdrhne srdci někde hlavně na kraj, aby jako mohl proklouznout a aby to ta učitelka neviděla. A on říkal, ale co jsem, nebo on mě to napsal na Messenger přes Facebook a já to strašně ráda od té doby vyprávím, protože jsem na to tak svým způsobem hrdá, že on mi napsal, že to, co potom zažil, co viděl na tom jevišti, že tam prostě lítá polonahá Pecková, je fakt, že já jsem byla tak jako spoře oděna na tu Carmen a zpívá čistě, zpívá dobře a ještě navíc hraje jako to divadlo u toho. A děsně jako, že on vydržel celou tu operu, jo. A pak si mě, já jsem šla tenkrát na Xantipě a on si ten plakát, co byl v prostředku, tak si nalepil vedle Micka Jaggera. Takže já jsem visela. Já jsem visela na ty samý stěně vedle Micka Jaggera a prostě byla jsem jeho idol, akorát, že on teda se na tu klasickou muziku nedal, zůstal u toho roku, ale považoval za důležitý mi to napsat a já jsem mu za to strašně vděčná, protože aspoň mám co vypravovat.
0: To je krásná podsta od rockera.
2: Ano, ano, já si to myslím právě.
0: Který ještě navíc se strašně bránil tomu, aby musel jí poslouchat nějakou peckovou.
2: A nějakou peckovou.
0: My si Carmen
2: číslo
0: pustíme.
2: Číslo 9, no.
0: No, číslo 9, no díky.
2: Zkus ten správný
0: ale ty
2: knoflík.
0: Ty mi nevěříš, že?
2: Ne, no tak no, jako
0: ne, dobrý, dobrý. Jasně, 5, no. Dobrý, to se tam někdo píše, že to tady mastím. To se někdy stává, no. Co to je za árie, nebo co to je za
2: je
0: část?
2: Je to árie, Habanera vstupní árie Carmen. Se stejnou jméné opery.
0: To je ta známá?
2: Já jsem vybrala úplně to notoricky nejznámější.
0: Ano.
2: Abyste netrpěli jako zvířata.
0: Tak pozor. Dagmar Pecková jako Carmen.

0: No, nestahoval jsem ten potlesk, protože byl zasloužený, fakt krásný.
1: Děkuju.
0: Nejsem odborník na operu, to rozhodně ne, ale slavný árie mě baví, víš proč? Už o tom byla řeč, protože jsem kýčař a tohle je pecka.
1: To je obrkýč.
0: No přesně, ale tohle je pro mě takový ten big beat jako
1: ale
0: ve
1: pěkný kýč.
0: V té klasické muzice, ale krásný, že jo?
1: No, pěkný kýč.
0: Jako když si vem ten
1: Pavarotti.
0: No. Děkuji ti. Tak ten zpíval taky...
1: To byl geniální hlas, no, to byl ale, jako něco no, neuvěřitelného, stejně tak, jako Domingo.
0: Jak zpívali ve třech, že jo, ty tři... Tři tenoři. Tak zpívali taky
1: hitovky. No to
0: jsou tenoři,
1: tady jsou jako různý, se tady titulují jako tenoři, ale tihle tři byli skuteční tenoři.
0: Ale mně jde o to, že ty jsi skutečná mezzosopranistka, ale... Oni zpívali taky popík, ten operní.
1: Ano,
0: jakoby.
1: Ano, trošku nám tím zavařili, no, pravda.
0: No, ale tady ta Arie Carmen, to je taky pecka jak svíňa, to je popík v opeře.
1: Protože je to notoricky známý, že jo? Je to notoricky známý a prostě tohle téma táhlo, ale víš, jakože Bizet umřel asi 3 měsíce po premiéře, protože mu puklo srdce nad neláskou toho publika, protože oni ho vypískali s tou Carmen. To byl šílený propadák a on se z toho zhroutil a umřel potom. On měl infarkt z toho. A jako je to vlastně strašný, že nejsvětovější, nejznámější opera ever, co kdo kdy napsal, tak jako byla při ty svý premiéře takovej průšvih. Propadák. Oni ty lidi nevědí, co chtějí někdy, no.
0: Nebo jim to někdo neřekl. Nebo jim to někdo musí říct, že tohle je dobrý.
1: No, tak tenkrát byly jiný doby. No.
0: Ona dnešní doba je úplně stejná. Úplně stejná.
1: Bohužel, bohužel.
0: Hele, to bychom tady byli další 3 hodiny. Jenom k té Carmen, jsem ti říkal, když jsem to slyšel, ten tvůj hlas, že to si musela mít úspěch po celém světě. Jsi k tomu měla poznámku, že
1: já jsem vlastně odešla v roce 85, potom, když mě teda ten Košler v Národním divadle řekl, ať jako zapomenu vůbec na zpívání, na operu, že nemám talent, že bych z toho byla smutná. A asi za 5 měsíců na to jsem se dostala do Státní opery, do Drážďan, do Semperově opery. No a potom asi 2 roky na to už jsem byla solistka Berlínské státní opery, pak se otevřely hranice, já jsem se rozletěla do světa a v tom světě jsem operovala plných 30 let, jsem reprezentovala vlastně náš stát, náš národ ve světě vážné hudby.
0: Ano.
1: Nejenom opery. No.
0: Já vím, že o to by bylo slyšet furt. Skoro denně vlastně. Teď to trošku parafrázu, ale ono to tak člověče skoro bylo.
1: Protože já jsem natočila úplně jako první operní diva, operní klip, že jo, videoklip, to je hrozná sranda. Tam jako zpívám ve vaně Mozarta a pak přišla nějaká paní si koupit tu zpěvačku, co zpívá Mozarta ve vaně. Tím jsem byla jako dost populární, no. To byl taky 95. rok, že jo. To je všecko už pryč, no.
0: Já se právě tady koukám na Wikipedii, kde všude byla. A všude. Tady byl někde ten, ale to nemá cenu asi číst. Ale jo, už to mám tady. Tak ty jsi jmenovala Drážďany. Seperová opera, že jo? Berlín si, Stuttgart, Ženeva, Mnichov, San Francisco, Paříž, Barcelona, no tady pro jistotu, aby to nebylo moc dlouhý, tak proce a jiné, což bylo dalších. Královská opera
1: Covent Garden,
0: to je obrovský úspěch. Madrid, Londýn, Tokio, Zurich, Montreal, Moskva, Carnegie Hall, to jsem říkal, ne, já jsem říkal Covent Garden, tak Carnegie Hall, na mezinárodních festivalech v Bregenzu se zpívala, San Sebastianu,
1: Salzburg, tam je určitě.
0: Edinburgh International Festival, Salzburském festivalu, ano, Pražský jaro, tak to bylo snad jasný, že jo, No, je tady toho strašně moc těch měst. Takže si cestovala po celém světě. Jaký to byl pocit, že jsi byla světová operní diva? Nepoznamenalo tě to třeba, že jsi byla chvílema i svůněla, jako že jsi slavná, nebo tě to
1: ne, to určitě
0: nebralo?
1: Ne, protože jako já jsem se pohybovala vlastně, že jo, tam se to točilo na ty, úplně na tom vršku, se ti tam tak nějak, když už se tam jednou dostaneš, tak se tam furt točíš. A já jsem byla vlastně mezi, asi kvalitativně mezi stejnýma lidma a tam by musel být nafrněnej úplně každý. Jako neříkám, že ty lidi nebyli, jo, ale jako, hele, já jsem na to neměla moc času. Já jsem si pak časem pořídila dvě děti a ty jako jsem chvíli vláčela sebou, že jo, po těch čtacích, pak šli do školy, pak už to nešlo a jako já jsem toho měla teda jako plný kecky toho všeho, tam na nějakou nafoukanost moc nebyl čas.
0: Mm-hmm. A ty jsi se osobně určitě setkala se svými slavnými kolegy, takže třeba s tím, já se omlouvám, že furt mluvím o tom Pavarotti, ale...
1: Ne, s Pavarotti jsem se měl... teda bohužel neviděla ne, nikdy, no.
0: Já jsem ho měl hrozně, ale s jinými určitě taky. Takže to museli být krásný časy, ale asi to bylo náročný teda.
1: Bylo to náročný.
0: A oddechla jsi, když jsi od toho odešla? Od té profese?
1: No já jsem vlastně naplno. Před těma 10 lety to ukončila, protože už to nešlo tak, jak bych si přála. A navíc taky, jak prostě, že jo, člověk stárne, tak jako už ti nikdo tu Carmen nedá. Každý ti dá prostě nějakou mamu Luciu, což je nějaká prostě stařena, která tam loupe brambory a to jsem si zase říkala, no tak to
0: a bys... A u toho si zpívá, ale zase.
1: A u toho si zpívá, ale tak to zase jako by nebyla role pro můj temperament, tak jsem si říkala, že než dělat tohle nebo něco špatně, tak radši od toho dát ruce pryč a prostě
0: jít zase jiným směrem.
1: Jít jiným směrem, dělat prostě jiný projekty.
0: O kterých víme.
1: O kterých jsem sama přesvědčena. Já totiž, když něco dělám a dělám to dobře, tak to je to z toho důvodu, že jsem o tom vnitřně přesvědčená.
0: Jseš vnitřně přesvědčená i o tom, že uděláš takový dvojí jubileum, 45 jo, let a 65 let, vysvětli nám to ještě jednou.
1: Tak je to koncert, který se koná příští pondělí 1. června ve Státní opeře Praze. Bude to klavír, teda komorní koncert spíš, teda bude to bez orchestru, bude to s doprovodem klavíru, Šárka Knížetová bude hrát a dělám tam vlastně Kurta Weila, o tom už dneska byla řeč, jo?
0: The Doors, ano.
1: A dělám tam vlastně věci, dělám tam písně, šansony, songy, protože Kurt Weill byl velmi činný a před Hitlerem z Německa při té svý vlastně největší slávě utek do Paříže, tam napsal úžasný šansony a pak teda utek do toho před tím Hitlerem, před druhou světovou válkou v 35. utek ještě do New Yorku potom a tam jako umřel poměrně v roce 1950 strašně slavnej. Byl vystrojený pohřeb na jednom stadionu a přišlo mu tam 10 000 lidí se s ním rozloučit. To byl obrovský, on skládal potom ty muzikály, že jo, americký, ale tomu nikdy neřekl muzikál, to byl pro něj opera na Broadway vždycky. A byl to prostě, byl to těsný řízek, jako žebrácká opera, to určitě říká každému
0: no, jasně.
1: Něco. Tak z toho budu zpívat asi 3 písně. Pak jsou tam různý jeho z německého období kabaretní písně, pak budu zpívat 3 francouzské šanzony a potom z ty New York, z New Yorkské éry ještě 3 písně. Takže, tam...
0: takže to nebude jenom ten rank té klasické muziky, ale
1: ne,
0: už to
1: ono,
0: bude
1: už
0: i do
1: to,
0: těch...
1: Ono to je spíš kabaretní písně a šanzony.
0: Jo.
1: Jo, tam s tou operou to nemá vůbec
0: nic společného. A Dášo, kdy jsi naposled zpívala teda?
1: Já zpívám teďka každý
0: furt
1: den.
0: Furt zpíváš?
1: Já furt zpívám, no.
0: Já ale spíš v téhle poloze, než tu operu.
1: Jako takhle. Já když jsem byla mladá, jak já říkám, tak já jsem měla rozsah do 3čárkovanýho D. A samozřejmě tím věkem, jak prostě člověk stárne, že jo, tak ty hlasivky se, jak, tak nějak, nechci říct, opotřebovávají, ale samozřejmě už nejsou tak strašně moc pružný. Takže už ty vejšky do těch to moc nejde. No a teď jako já vlastně ty šanzony zpívám teďka v oktávu níž, než jsou psaný, než jsem to třeba před těma téměř 10 lety dělala v Lucerně. A už je to úplně jiný charakter toho zpívání a hrozně mě to baví.
0: A už určitě to je hrozně dobrý.
1: No já přátelé, doufám, že to bude dobrý, no, já přátelé, si myslím, že jo. Prosím je to vás, skoro prodaný, ještě tam nějaký no, vstupenky na balkon.
0: 1. června Státní opera Praha.
1: Smilujte se nad operou, rokeři.
0: No, smilujte. A tohle a ještě navíc je trošku něco zase jiného.
1: A staňte se takovým tím, který nechtěl jít na Carmen a pak mě miloval, tak třeba se vám to stane taky.
0: No, nechtěli jít na Carmen, tak půjdu na Piavku třeba. No. Co tam ty šanzony francouzský taky. Dášo, díky za pozvání.
1: Já ti děkuji za ještě pozvání, bylo
0: jedna,
1: to velmi
0: jedna pozvánka, přátelé, protože Dáša je nejen muzikantka, zpěvačka, ale i činoherní herečka.
1: Ano.
0: A 28. května v Ypsilonce Kabaret na vodě, to je strašně zajímavá hra s Dejdarem, tam hrajete.
1: Napsal nám Honzi to Ro... na tělo, nám to napsal Honza Jiráň.
0: Honza Jiráň, když nemůžete 28. května, tak 9. června,
1: pak
0: tady vidíte, 28. hraje v Ypsilonce, pak určitě ještě něco má, 1. má obrovský koncert, 65 let.
1: Já dělám, mě Marek Epstein pro mě napsal divadelní hru Milena, je to o Mileně Jesenský, hrajeme to v Malý Boleslavě a je to děsně dobrý.
0: A to bude určitě ještě nějakým to mezi termínu, mezi těmahle, jo?
1: No, je to v červnu.
0: No, je to v červnu. Já to zopakuju, prosím vás. 28. Kabaret na vodě, divadlo Y. Uvidíte Dášu jako Dagmar Peckovou, jako herečku. 1. června ji uvidíte jako zpěvačku ve Státní opeře Praha.
1: Šanzoniérku.
0: A 9. června ji uvidíte opět jako herečku zase v divadle Y. A když si na ní zaměříte na její program a kde všude vystupuje, tak zjistíte, že je skoro každý den někde jinde. A že to,
1: třeba dneska
0: že
1: jsou to, tady.
0: Ne, třeba zrovna dneska tady v rokový spovědnici. Dášo, moc ti děkuju za návštěvu.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Bylo to hrozně fajn s tebou.
1: No,
0: že jo, potěšilo tě to?
1: Potěšilo mě to.
0: Máš, že nekecáš?
1: Ne, nekecám.
0: Dobrý, jo.
1: Tak a já to snad fakt začnu mít ráda.
0: To budu rád, když to začneš mít ráda. Přátelé, Dagmar Pecková, Dáša byla dnes mým hostem v rokový spovědnici. Tak zase příště, mějte se.
1: Mějte se.
2: První BB u nás. Rádio

0: Krásne nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Vítám vás u poslechu třetí a letos zatím poslední přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě. Dnešní díl zahájilo duo, které tvořil Rain Manzarek, hráč na klávesi a zakládající člen skupiny The Doors spolu s americkým kytaristou Royem Rogersem. Ray, se kterým jste se mohli setkat i na našich pódiích, se stále pokoušel oživit ikonickou kapelu, ale bez zesnulého zpěváka Jima Morrisona se na její někdejší úspěch stále nedařilo navázat. V roce 1973 to tedy osiřelí členové souboru vzdali. K žádoucímu cíli nevedlo ani pozdější přeskupení pod názvem jedné ze skladeb The Doors Riders on the Storm. K jednomu z posledních pokusů oživit skupinu došlo v roce 2010, kdy právě Manzarek spolu s Rogersem dokončili album Twisted Tales. Deska však vyšla až v červnu 2013. V květnu téhož roku Ray, muzikant polského původu, narozený jako Mančarek, podlehl svému dlouholetému boji s rakovinou. Stalo se tak v Německu na klinice v Rosenheimu, kde podstupoval speciální léčbu. Na úvod zazněla srostlice skladeb Black Wine – Spank Me With A Rose v podání hudební formace Manzarek Rogers, jednak jako hudební vzpomínka na působení Raye Manzareka na hudební scéně, jednak jako připomenutí jeho někdejší mateřské kapely. Dominance Iana Andersona ve skupině Jethro Tull vedla mimo jiné k fluktuaci muzikantů v její sestavě. V roce 1969 tak přišel za Tonyho Iommiho, jen se později proslavil jako člen Black Sabbath, Martin Lancelot Barr. Působil zde několik desetiletí. Se skupinou nahrával od jejího druhého alba Stand Up až do roku 2011. Pak se stal vedle Iana Andersona nejdéle sloužícím členem kapely. Když se její šéf po přestávce v činnosti v letech 2011 až 2017 rozhodl k určité změně jejího uměleckého směřování, Martina k pokračování ve spolupráci už nepozval. Barr začal od roku 1990 vystupovat i jako solista. Později si sestavil také vlastní kapelu. Kytarista Martin Barr hrál v polovině 60. let souboru The Moonrakers, kde zpíval John Carter. Jeho aktivity mimo Jethro Tull se později znovu provázaly s The Moonrakers. Když se totiž Barr s Carterem zhruba po 10 letech setkali, řekli si, že by bylo dobré natočit společně desku. Nijak nespěchali, protože vznikla až po dalších 20 letech v roce 1997 pod názvem Steady Flying Free. Nahrávání se zúčastnila plejáda zkušených muzikantů, z nichž někteří prošli i Jethro Tull. To je i případ basisty Davea Pegga nebo bubeníka Paula Badgese. Z téhle hudební kolekce teď na rádiu být zazní skladba The Student.

0: nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Nyní na vás čeká další dvojice věhlasných muzikantů, která po sobě zanechala jediné album. Navzdory kvalitě s ním žádných omračujících komerčních úspěchů nedosáhla. Hovořím o basistovi Jacku Bruceovi a kytaristovi Robinu Trowerovi. John Seymour Asher Bruce se narodil nedaleko Glasgowa. Talentovaný muzikant získal navzdory svým teprve 17 rokům stipendium na Královské skotské hudební akademii, kde studoval skladbu a hru na čelo. Před trvalým odchodem do Londýna hrál v uznávaných souborech jako The Graham Bond Organization nebo doprovodné skupině Alexise Cornera Blues Incorporated. Hvězdnou slávu si získal především jako člen dodnes vzývané formace Cream. Jack se po jejich rozpadu na konci roku 1968 vydal na solovou dráhu. Se svými solovými nahrávkami většinou příliš neuspěl, ale potkal se s řadou špičkových muzikantů jako s Mickem Taylorem, Billy Cobhamem, Nicky Hopkinsem nebo právě Robinem Trowerem. Robin Trower je rodákem z Londýna. V roce 1962 sformoval skupinu The Paramounts, kde se setkal s Gary Brookerem. Právě s ním se znovu sešel v legendárním souboru Procol Harum, kde působil v letech 1967 až 71. Jack s Robinem spolu v roce 2008 připravili jedinou velkou desku Seven Moons. Bohužel k ní už žádnou nepřidají, protože Jack Bruce zemřel na konci října 2014. Bylo mu 71 let. Na frekvenci Rádia Beat vám z tohoto alba posílám skladbu So Far to Yesterday.

0: Dotazy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Osudy pozdější manželské dvojice Lindy a Richarda Thompsonových se naplno protnuli v roce 1972, kdy nejen utvořili umělecké duo, ale také vstoupili do manželského stavu. Manželství se jim rozpadlo po 8 letech. Jejich třetí dítě, dcera Camilla, se narodila až po jejich rozchodu. Richard začínal už v roce 1967, když mu bylo 18, ve známé folkrockové skupině Fairport Convention. Linda Pettiferová pochází ze Skotska, ale již v 6 letech přesídlila se svými rodiči do Londýna. Zpívat po klubech pod uměleckým jménem Petersová, ale také studovat na Londýnské univerzitě moderní jazyky začala v roce 1966. Richard Thompson v roce 1971 Fairport Convention opustil a vydal se na sólovou dráhu. S Lindou, dosavadní zpěvačkou souboru Albion Country Band, pak utvořil duo, které se později v dubnu 1974 přihlásil svým debutovým albem I Want to See the Bright Light Tonight. Z tvorby Richarda a Lindy Thompsonových si teď z vysílání rádia Beat poslechněte skladbu The Calvary Cross. Pochází z jejich první společné desky, od jejíž vydání už uplynulo více než 50 let. Těch stihli společně připravit celkem 6. Samotný Richard má už na svém kontě zhruba 40 studiových solových alb, Linda 5.

0: pít krásné nálezy.
1: V roce 1973 až 78 se renomovaná birminghamská kapela The Moody Blues dopřála přestávku v činnosti. Vedlo to mimo jiné k tomu, že se její členové pustili do solových nahrávek. Jako jedni z prvních členů se takhle odvázala dvojice Justin Hayward a John Lodge. Jeden byl v souboru mimo jiné kytaristou, druhý hráčem na basovou kytaru. V červnu 1974 tak začalo v Londýně nahrávání jejich alba, které se v následujícím roce v březnu objevilo pod názvem Blue Jays. Proniklo pak až na čtvrté místo britského albového žebříčku. Justin s Johnem ale společně složili pouze dvě nové kompozice. Zbytek měli už ve svých šuplících. Zajímavé bylo složení jejich doprovodné skupiny. Jejím základem byl totiž americký smyčcový kvartet, který si říkal Providence. Do Evropy pak dorazili pouze tři, protože jednomu z muzikantů se nechtělo opustit Ameriku. Triumf dovršil singl s nealbovou titulní skladbou Blue Guitar ze září téhož roku. Za Bčko malé desky pak posloužila jedna z kompozic alba. Dostal se do britské top ten. Justin Hayward ji nahrál už v roce 1973 za pomoci skupiny Ten CC, ale v době rozjeté kariéry The Moody Blues cítil, že by bylo nefér, aby ji vydal jako svoji solovku. Blue Guitar se tedy dočkala o dva roky později a zazní i v dnešním vysílání Rádia Beat.

0: jazzy na Radio Beat.
1: I další dnešní dvojici tvoří muzikanti uměleckých těžkých vah. Vytvořili je v roce 1985 bubeník Pink Floyd a rovněž producent Nick Mason a kytarista Ten CC Rick Fenn, jenž spolupracoval také třeba s Mikem Oldfieldem. Jedná se o celkově druhý Masonův solový projekt mimo Pink Floyd. Ale oproti debutu Nick Mason Fictitious Sports z roku 1981 na kvalitativně nesrovnatelně vyšší úrovni. V prvním případě Nick Mason desku spíše svým jménem pouze zaštiťoval a autorsky se na ní vůbec nepodílel. V případě toho druhého pokusu z léta 1985 nazvaného Profiles je Mason s jedinou výjimkou spoluautorem všech skladeb. Deska je v převážné míře instrumentální a přiznávám, že svou jiskřivostí mě příjemně překvapila. V hudebním tisku proklamované Masonovo zalíbení swingem a jazzrokem mě totiž vždy dost vyděsí. Dvojice Mason Fenn připravila v 80. letech další 4 alba. Jedná se vesměs o soundtracky, z nich se vydání zatím dočkali 2. V dnešním vysílání Rádia Beat vám nabídnu instrumentální ukázku Black Eyes z premiérové spolupráce obou muzikantů. Hrou na saxofon se zde blízkne známý britský studiový muzikant Mel Collins.

0: Nálezy na rádiu Beat.
1: V roce 1973 vzniklo umělecké duo, jež utvořili členové rytmické sekce londýnské skupiny The Strokes. Vytvořili ho bubeník Richard Hutchinson, který však v daném případě přesedl na hru na kytaru a vedle toho se věnoval soulovému zpěvu. Doménou Johna Forda sice zůstala hra na basovou kytaru, ale více se zaměřil i na hru na doprovodnou a akustickou kytaru. Oba se již potkali v polovině 60. let v sestavě kapely The Five Proud Walkers. Ještě v roce svého založení dvojice vydala své debutové album Nickelodeon. Jeho zajímavostí je, že se mezi doprovodnými muzikanty objevil jako hráč na klávesi Eric Wakeman. Mezi lety 1973 až 77 dvojice natočila 4 společná alba oscilující mezi progresem a poprokem. Z albového debutu Richarda Hutchinsona a Johna Forda v dnešní programové nabídce Rádia Beat zazní skladba Take It Back. V témže roce vyšla i na jejich singlu.

You Beat. V roce 2017 se skupina Fleetwood Mac rozhodla připomenout 50 let své existence také vydáním nového alba, na které její fanoušci čekali už 14 let. V březnu oznámené vydání nové desky v červnovém termínu vyvolalo tedy příjemné překvapení a očekávání, jenže realita nakonec měla poněkud odlišné kulisy. Ve studiích v Los Angeles zatím na avizované desce pracovali hlavně Christine McVieová společně s Lindsey Buckinghamem s přizváním bývalých kolegů, basisty Johna McVie a bubeníka Micka Fleetwooda. Jejich kolegyně zpěvačka a skladatelka Stevie Nicksová, kterou také oslovili, ale dala přednost turné ke své nové solové desce. Lindsey ani Christine však nechtěli déle čekat, protože nové nahrávky prý připravili už 2 roky, a tak album nakonec vyšlo jako jejich společný projekt. Ostatně oni dva jsou rovněž výhradními autory téhle desky. Z velmi pozitivně hodnocené hudební kolegy

deklarace, podepsané pouze duem Lindsey Buckingham, Christine McVie, si teď budete moci prostřednictvím rádia být poslechnout skladbu A Game of Pretend, která rozhodně nezapře nejvyšší kvalitu obvyklou od roku 1975 pro produkty s visačkou Fleetwood Mac. Jediné společné album dvojice Lindsey Buckingham a Christine McVie se nakonec stalo pro Christine i labutí písní jejího působení ve skupině. Na konci listopadu 2022 totiž zemřela.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Na závěr třetí části přehlídky, dokládající různou spolupráci uměleckých dvojic, dnes zazní rocková balada Junkman v podání Jenny Ravanové a Iana Huntera. I v daném případě sehrála důležitou roli náhoda. Hunter totiž na poslední chvíli nahradil původně zamýšleného Van Morrisona. V té době Ravanová intenzivně spolupracovala také s Ianovým kolegou Mickem Ronsonem. Ve vybrané ukázce se postaral o kytarová soula. Huntera není třeba posluchačům rádia být blíže představovat, takže v daném případě pouze zrekapituluji, že se muzice věnuje už od 60. let jako člen řady kapel, z nich jsou klíčový Mud Hoople, kde v plné šíři rozvinul svůj autorský a interpretační talent. Pracoval i jako novinář. Zpěvačka a producentka Jennya Ravan, přezdívaná Goldie, je ale jiný případ. Narodila se totiž v polské Lodži do židovské rodiny jako Geniusza Zelkovič. V roce 1947 se spolu s rodiči a sestrou vystěhovali do Spojených států. Byli jedinými členy rodiny, kteří přežili holokaust. Goldie je na hudební scéně aktivní již od roku 1962, kdy byla členkou souboru Goldie and the Gingerbread. S nimi vydala celkem 3 alba, později působila Ten Wheel Drive. Skladba Junkman se objevila v roce 1979 na druhém zpěvačině album And I Meet It. Příště vám představím mini přehlídku kapel, které se dočkaly vydání pouze jediného alba. Zazní Abraxas Pool, Bitters, Tony Red, Leviathan a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Závěr dnešního vydání Krásných nálezů patří nádhernému duetu v podání Jenny Ravanové a Iana Huntera Junkman z roku 1979.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer ze studia Rádia Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil. Je tu pondělní 1001. 11 v 11 a já jsem po dlouhé době vybral téma beze slov. Tedy ne, že by songy byly beze slov, tam samozřejmě texty budou, to si užijeme, ale já budu potichu, protože jedenáctka je dlouhá a aby se tam ty songy všechny vešly, tak dnes to bude v rámci toho hesla Jak to máš rád? No, hlavně bez řečí. Já budu prostě držet pisk. Začneme pěkně s Iron Maiden, Run Silent, Run Deep, From the Inside, to jsou Def Leppard a tam je to ticho schováno v textu. Pak přijdou Dream Theater, Silent Man, potom 38 Special, Shattered the Silence. Molly Hatchet nabídnou Silent Reign of Heroes a Silence is Golden je písnička, kterou složili a natočili Garbage v roce 2001. O dalších si povíme za chvíli. Pojďme to odstartovat z Run Silent Run Deep. Dobrý večer.

0: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
1: Hlavně bez řečí.
2: 11 v 11 na Rádiu B.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Společné ticho v názvu anebo v textu písně. V tomhle případě kapely Def Leppard a songu From the Inside. To bylo skryto ve verši Thought Your Screams Break the Silence. A dál Dream Theater.

0: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
1: Hlavně bez řečí.
2: 11 v 11 na Rádiu B.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: O co méně slov tedy ode mne, o to více muziky v té 1001 jedenáctce v 11. Molly Hatchet jsou ti, kteří budou pokračovat se svým albem Silent Reign of Heroes a stejnojmenným songem z roku 1998.

0: 11 v 11.
1: Na rádiu Beat.
0: Mlče ti zlato, to platí v případě dnešního večera dvounásob. Silence is Golden, song kapely Garbage z roku 2001 a za malou chvíli už pojedeme dál, protože tenhle ten song je šestý. Sedmičkou bude Robert Plant a Darkness, Darkness. Osmička Lacuna Coil a nádherný cover Depeche Mode Enjoy the Silence. A další si povíme za chvíli.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
2: Hlavně bez řečí.

0: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
1: Hlavně bez řečí.
2: 11 v 11 na Rádiu B.

0: 11.
1: Na rádiu B.
0: Ta minulá 1011 byla trošku více upovídaná, tak dnes to máme pěkně v tichu, beze slov. Slova jsou jenom v textech písní a jinak se o tichu zpívá, ať už se to vyskytuje přímo v názvu písně a nebo jenom v textu, ale to ticho je tu s námi dnes celý večer. Nejinak tomu bude i s tou devátou písní, kterou dali na albu Full Circle v roce 2009 Creed a nazvali ji Away in Silence. Pak přijde Lemmy a ukázka z alba Aftershock, která se jmenuje Silence When You Speak to Me. No a tu poslední, tu si objasníme až úplně na konec.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: A jak by se vám to líbilo? Jak to máte rád?
2: Hlavně bezřej

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: A je tu finále dnešního pondělního večera. Bylo to celé o tichu. Měli jsme tu zatím Iron Maiden, Def Leppard, Dream Theater, 38 Special, Molly Hatchet, Garbage. Pak přišel Robert Plant, Lacuna Coil, Creed, Motorhead. A úplně na finále tu budou Gamma Ray. Jak jinak, nežli poslední 11. song o tichu. Já jenom připomenu, že 11:11 bude příští týden zase od 23 hodin. Teď bude večer za chvíli pokračovat reprízou Hard and Heavy a pak přijdou další a další pořady Rádia Beat, jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil. A Gamma Ray nabídnou no co jiného nežli ticho, The Silence.